každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřu kolena,

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenin v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do krajů pucíky z toho krému.
0: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: Slzy bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno od P. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot. Čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka? Ty to strouháš najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukr je kolik tady v tom poměru?
2: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo. Přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišišmout?
2: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
2: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme si neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
2: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
2: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
2: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém šantily s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
2: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
2: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Co tomu říkáš ty?
2: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě hodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
2: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
2: Já chápu, proč tenhle ten dezert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy. Je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si týče, ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: A úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně, si myslím, velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mně opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám byt, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi, řekne, no, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak tu rodinu, čím to nakrmím, jo.

0: a řeknu, budu vařit.
1: Naladíš se na to ani se, nedostane.
2: Naladíš se.
0: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
1: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
0: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle

0: jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
1: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
0: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Cestou, necestou,

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtěška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtěška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtěška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: to lásko, vážne, relí poslední.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších. A to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách. Byly to především farní kroniky. A ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky z hrůzy, že se do těch kronik prokopírovali a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byli po bitvě rozvážení zranění vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře. Také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burgmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na rychtě byl nějaký důstojník, takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezírované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek, a to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie a od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda, tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům, to byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive osetí na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do Nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici Vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé říci na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska. Nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství. A ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi takové vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie. Takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první světové války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku. Takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se zakladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo?
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což ne úplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin. A bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množství alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus. Ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce, nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny. Já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsií. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit déjà vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetiny.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči.
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité proto, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité proto, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce, no a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano. I ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje. Na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EWAKE operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé, a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach, viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní

0: hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit a že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla a proč to chci měnit.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom 30 minut, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To je mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnóza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět zhruba za 3 roky, počítá s tím aktualizovaný harmonogram. Textilní kontejnery se na Pelhřimovsku plní rychleji, než se čekalo. Fotbalové derby Slávie se Spartou se nedohrálo. Fanoušci domácích vtrhli na hřiště a napadli 2 hráče Sparty. A bude zpočátku jasno, později oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Dobré ráno přeje u zpráv Jakub Diviš. Nové kontejnery na textil už má zhruba 100 obcí na Pelhřimovsku. Jejich pořízení a svoz si zajišťují sami prostřednictvím společné odpadové akciové společnosti. O službu je přitom mezi lidmi enormní zájem. Například Spacova a Želiva museli zcela plné nádoby už vyvést mimo plán. S pravidelným svozem se ale počítá až po 18. květnu, sdělil ředitel společnosti SOMPO Radek Lapáček.
2: Teďka máme ještě žádost na obce, aby nám zaslali, jak se jim plní kapacity během toho měsíce, aby jsme mohli správně nastavit frekvenci svozu a nevyjíždět zbytečně naftu po okrese. To znamená, určitě nebudeme jezdit všude pravidelně ve stejný termín, ale podle toho, jak bude potřeba.
0: Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál také poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného, pokračuje ministr dopravy Ivan Bednář. Za SPD.
3: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno Praha.
0: Podle Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává taky, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup. Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth zveřejnili desítky utajovaných dokumentů o pozorování neidentifikovatelných létajících objektů a možnosti mimozemského života. Mezi 170 soubory jsou například snímky z misí Apollo. Podle Trumpa předchozí administrativy nebyly v tomto transparentní a lidé teď mohou dokumenty o UFO sami zhodnotit. Podle kritiků jde ale o snahu odvést pozornost od vojenského konfliktu s Íránem nebo od tlaku na zveřejnění dalších dokumentů o případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Sport. Fotbalové derby Slávie se Spartou se nedohrálo. Za stavu 3-2 pro domácí v nastaveném čase vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci Slávie, kteří předčasně zahájili mistrovské oslavy. Při invazi napadli 3 hráče týmu z Letné, Sparta tak z obav o bezpečnost opustila stadion. Předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík se soupeři omluvil.
4: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Nevím objektivně, jestli zvládnou čela, to budeme teprve vyhodnocovat, jestli takovéhle situace pořadatelská služba klubu mohla objektivně jako zabránit, ale cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
0: Incidentem se zabývá i policie. Dnes dopoledne taky mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Počasí. V Jihlavě je 1 stupeň, v Dukovanech 4. Teď ráno je obloha na Vysočině jen málo oblačná, někdy i jasná. Během dne ale bude mraku přibývat a večer čekáme oblačné nebe. Denní maxima ta dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Po silnicích v kraji teď ráno projedete bez větších komplikací a my vám přejeme šťastnou cestu a pěkné ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je neděle 10. května, den matek a kulatiny. Dnes mimo jiné slaví rodačka Zavlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. Více uslyšíte v kalendáři za pár minut. Hezké ráno.
6: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 5 hodin 11 minut k tomu vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Dospíval Dalibor Janda a teď už otevíráme kalendárium s Petrem Jungmanem. Kdo má dneska svátek?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 10. května svátek mají Blaženy a dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
3: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
2: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
4: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
2: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou 80 má dneska skotský písničkář Donovan. 70 má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 5 hodin, 17 minut k tomu hladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Do Pacova můžete vyrazit dnes na farmářský trh a v Moravských Budějovicích oslaví Den matek. Pozvánky přineseme za pár minut.
1: Počasí.
0: Já se teď ale ještě dívám také, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se nám v tuto chvíli aktuálně pohybují mezi 1 a 7 stupni. Velké Meziříčí a Jihlava Hruškovy dvory 1 stupeň nad nulou. V Moravských Budějovicích je 7 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme na Vysočině málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne pak bude oblačnosti přibývat na polojasno, k večeru postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 20 až 23 stupňů a foukat bude slabý, během dne postupně mírný jihovýchodní vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Krátce před půl šestou doznívají činasky. Hladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme vám klidnou neděli. Město Pacov zve na tradiční farmářský trh. Přijďte si užít vůně a také chutě jara, nedělní dopoledne s přáteli, dobrotami a nebo živou hudbou. Areál skateparku proti zámku Pacov je pro vás otevřený od 9 hodin. A městské kulturní středisko Beseda v Moravských Budějovicích vás zve na oslavy Dne matek. Začátek je dnes v 15 hodin a ve velkém sále začíná pestrý program plný vystoupení dětí z mateřských škol Husová, Fischerová a Šafaříková, také základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, z Domu dětí mládeže Budík, Tancuj a cvič s Eliškou, dětský pěvecký sbor Rolnička, i majoretky Kate Dance, Sokol Dance a Profi Aerobic Team. A vystoupení proběhnou v průběhu odpoledne. Vstupné je dobrovolné, takže to je pozvánka pro vás na neděli, ale jak už strávíte tento den, necháme na vás určitě. Vzpomeňte na maminky a dejte jim pěknou kytičku.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Českém rozhlasu Vysočina doznívá Tony Braxton a teď už jsou tu také aktuální zprávy, přináší je Jakub Diviš.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dopravní nehoda dětem hrozí hlavně na parkovištích, v obytných zónách a při jízdě v autě. Data týmu silniční bezpečnosti zároveň ukazují, že v Česku se každoročně stane asi 5000 dopravních nehod s účastí dětí. Z policejních statistik zároveň vyplývá, že minulý rok na silnicích zemřelo 8 lidí do 15 let. První knižní čaje se dnes uskuteční na dvorku Jihlavské čajovny na Masarykově náměstí. Program zaměřený i na moderní i starší poezii začíná ve 14 hodin. Připravena budou autorská čtení, doplněná okřest knihy nebo knižní trh. V Česku přibývá psích kadeřníků. Na soutěži Groomasters Prague to řekl předseda asociace salonu pro psy Jiří Bohata. Podle něj je v Česku několik tisíc salonů a stále přibývají. Dodává, že návštěvy psích kadeřníků jsou důležité i pro dobrý zdravotní stav psa. Některé salony například nabízejí ozonoterapii, což je koupel zaměřená na hloubkové očištění a ochranu imunitního systému kůže. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Výletní loď MV Hondius, zasažená Hantavirem, by dnes měla zakotvit u Tenerife. Uvedla to španělská vláda s tím, že kolem lodi vznikne izolační oblast rozsahu jedné námořní míle. Podle provozovatele plavidla začnou první lidé opouštět palubu v 9 hodin dopoledne. Pro zahraniční cestující přiletí evakuační lety. Na palubě je asi 150 lidí ze 23 zemí. Podle dostupných informací mezi nimi nejsou Češi. 3 cestující na nákazu zemřeli. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Římě do osmifinále. Vyřadila Ukrajinku Olinejkovovou, naopak Jakub Menšík vypadl ve druhém kole, podlehl Australanu Popirinovi. A teď počasí, v Havlíčkově Brodě jsou 2 stupně, v Chotěboři 1. Teď ráno je obloha na Vysočině jen málo oblačná, někde i jasná, během dne ale bude mraků přibývat a večer čekáme oblačné nebe. Denní maxima ta vystoupí na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Světlou nad Sázavou a Josefodolem nedaleko obce Příseka je uzavírka. Neprojedete tam mezi oběma železničními přejezdy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jen 3 dny stačily obyvatelům Pacova, aby zcela zaplnili nové kontejnery na textil. A podobná situace je i v Želivě a dalších místech Pelhřimovska. Za odvoz teď ale zhruba 100 obcí spoluvlastnících regionální odpadovou společnost nic neplatí. Proč, to řekneme za chvíli.

0: Posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Rostoucí ceny za odvoz a povinnou likvidaci starého textilu extrémními firmami se zhruba stovka obcí na Pelhřimovsku rozhodla vyřešit své pomocí. Kontejnery si nově zajišťují sami prostřednictvím společné odpadové akciové společnosti. Ta kontejnery nakoupila a rozmístila. Plné byly za pár dní.
1: Nevíte?
2: Nevím, já.
3: Já nevím.
1: Ale
3: řekla bych buď u pošty, že bude ten kontejner, a nebo u hřbitova.
1: S trojicí žence dávám do řeči na ulici v Želivě na Pelhřimovsku. Hledám nové kontejnery na použitý textil. Ty jsem někdy v těchto dnech měla dodat společnost Sompo, která zastupuje obce tady na Pelhřimovsku, co se týká odpadového hospodářství.
3: To je pravda, ale nemám tušení, kde
1: jsou. Takže jste to třeba likvidovali, když tady žádný jaký kontejner nebyl? Likvidovali jste textil?
3: Likvidovali, ale spíš způsobem předávání někomu dalšímu.
1: Jeden, druhý, třetí, čtvrtý taky plný. Já jsem teď opravdu ty kontejnery našel, nebylo to nakonec nic složitého. Stojí tady čtyři objemné hnědé nádoby, ale kdybych sem chtěl něco vyhodit, tak mám opravdu smůlu. Všechny čtyři kontejnery, přestože tu nejsou dlouho, jsou k prasknutí nadspané textilem. A jak mi řekl ředitel Sompa Radek Lapáček, není to teď tak docela ojedinělý úkaz.
4: V současné chvíli plánujeme první svoz mezi 18. a 25. květnem. Mimo jiné, ty kontejnery už se plní a extra svoz jsme provedli minulý týden v Pacově a jedeme Želiv a ještě jednu obec, na kterou si nemůžu vzpomenout.
1: Může za to prý určitý hlad po této službě. Od loňského roku mají obce za povinnost likvidaci textilního odpadu zajišťovat. Firmy, které jim to do té doby dělali častokrát i bezplatně, začaly požadovat stále vyšší sumy. Sompo proto obcím, které jsou jeho akcionáři, nabídlo, že textil bude svážet zdarma. Obce si měly zajistit jenom kontejnery.
4: Teďka máme ještě žádost na obce, aby nám zaslali, jak se jim plní kapacity během toho měsíce, aby jsme mohli správně nastavit frekvenci svozů a nevýjíždět zbytečně naftu po okrese. To znamená, určitě nebudeme jezdit všude pravidelně ve stejný termín, ale podle toho, jak bude potřeba.
1: Podíl společnosti Sompo má 117 obcí. Do svozu textilu se zapojili téměř všechny. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla osvěžující muzika Eltona Johna na Českém rozhlasu Vysočina. Máme 5 hodin 45 minut a už za chvíli to bude také další vydání naší nové rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám v ní tentokrát poví zajímavosti o ledovcích.
1: Počasí.
0: A já už se teď také dívám, jak to vypadá aktuálně s teplotami. Ty se stále pohybují mezi 1 a 7 stupni Celsia. V Humpolci je aktuálně 6 stupňů, ve Vatíně 2 stupně a v Havlíčkově Borové 3. Ráno a dopoledne čekáme na Vysočině málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne bude oblačnost přibývat na polojasno. K večeru pak bude postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 20 až 23 stupňů a foukat má slabý během dne postupně mírný jihovýchodní vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 6. hodina hraní, za chvilku přineseme zprávy s Jakubem Divišem, ale teď už se s Martinem Písaříkem vydáme na ledovce.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 6 hodin.
1: 6. rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Hasiči na Žďársku dokázali dopravit vodu hadicemi na víc než 64 kilometrů, překonali český rekord. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Od středy začne nabíhat pokuta. Prezident Sýrie Šara jmenoval nové ministry a odvolal z funkce svého bratra. A bude zpočátku jasno, později oblačno a teploty kolem 20 stupňů. Na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. Hasiči na Žďársku překonali rekord v dálkové dopravě vody hadicemi. Dokázali ji přenést na víc než 64 kilometrů z místa, kde řeka Svratka opouští kraj Vysočina, zpět k jejímu prameni ve Žďárských vrších. Do akce se zapojilo skoro 2,5 tisíce hasičů, pokračuje jeden z organizátorů Vít Myčán.
2: To jsou stovky hodin, které jsme tomu věnovali. Samozřejmě začátek, něco vymyslet v hlavě, nějak jsem si to promyslel, kudy by to mohlo vést.
0: Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani příjmu z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce, a to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
0: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Syrský prezident Ahmad Šara podle státních médií vyměnil některé vládní úředníky. Mezi nimi i svého bratra Máhira Šaru, kterého odvolal z funkce generálního tajemníka prezidentské kanceláře. Nahradí ho bývalý guvernér provincie Homs Abdul Rahmát Badruddin Ama. Kromě toho jmenoval prezident taky nové ministry zemědělství a financí a vyměnil i řadu guvernérů. Důvody změn zatím nejsou známé. Sport. Čeští hokejisté prohráli na švédských hrách v rámci přípravy na světový šampionát s Finskem 2-3. V zápase výkonnostně i výsledkově rozdílných třetin Češi dokázali srovnat v prostřední části z 0-2 na 2-2, a to díky gólům Dominika Kubalíka a Davida Tomáška. O zápase mluví útočník Jakub Fleck.
4: Nechci říkat guláš, protože ten vstup do zápasu výsledkově byl špatný, ale myslím si, že herně zase až tak ne. Já jsem tam hned ze začátku měl sebnou šanci, pak jsme bohužel inkasovali dva góly, pak neuznaný gól, my hned střídání na to jsme ten výsledek skorigovali. Ta hra se hodně vyrovnala z mýho pohledu a škoda, že to potom soupeř si vzal na svoji stranu přesilovce. No.
0: A ve 12 hodin nastoupí Češi k poslednímu zápasu turnaje proti Švýcarsku. Počasí. Třebíči teď naměříte 3 stupně, v Bystřici nad Pernštejnem nebo ve Velkém Meziříčí 1. Teď ráno je obloha na Vysočině jen málo oblačná, někde i jasná, během dne ale bude mraků postupně přibývat a večer čekáme oblačné nebe. Denní maxima ta dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nedělní ráno je na silnicích Vysočiny klidné, volná je i dálnice D1.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pacienti s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí jsou závislí na léčbě pomocí inhalátorů. Vědci z Hradce Králové se rozhodli ověřit, jestli je používají správně. Spolupráce lékařů, farmaceutů a IT specialistů by měla přinést také mobilní aplikaci. Více se dozvíte v experimentu za pár minut v našem vysílání.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dobré nedělní ráno vám přejeme. Až milion lidí potřebuje podle lékařů při léčbě astmatu a chronické obstrukční nemoci inhalátor. Čeští vědci teď za pomoci umělé inteligence zjišťují, jestli nedělají při inhalaci chyby. Do studie zapojili také zdravotníky, kteří se o nemocné starají. Výsledkem dlouhodobého výzkumu má být i aplikace, která jim se správnou obsluhou inhalátorů pomůže.
1: Nedělá mě to žádný potíže, ono na tom nic není.
2: Popisuje svůj každodenní rituál s inhalátorem v ruce 80. Jiří Deml. Přesto přijal nabídku zapojit se do studie vědců z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
3: Není v nich žádná účinná látka, je to jenom pro tohle prozkoušení.
2: Podává pacientovi Tereza Hendrichová z katedry sociální a klinické farmacie stejné inhalátory, na které je zvyklý, tedy práškový i aerosolový. Jsme v jedné z ordinací na plicní klinice ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Na Jiřího míří 3 mobilní telefony.
3: Zaznamenáváme vlastně pacienta ze 3 různých pohledů. Na základě toho záznamu tu inhalační techniku můžeme opravdu podrobně zhodnotit.
2: Pak ještě bere farmaceutka do ruky přístroj, který umí vyhodnotit sílu a délku trvání nádechu. Do náustku práškového inhalátoru dýchá Jiří správně, ale v případě aerosolového se mu to nedaří.
3: Tady vidíme, že účinná látka nám zůstává v horních dýchacích cestách, nedostane se tam, kam potřebujeme. Byl ten nádech moc silný, moc intenzivní.
2: Celkem bude do studie zařazeno 800 pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí a také 200 zdravotníků, kteří o lidi s inhalátory pečují, říká Josef Malý z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.
4: U nich testujeme tu znalost a tu dovednost zacházení s inhalátorem. My máme zhruba 20 inhalačních systémů v České republice. To samozřejmě komplikuje tu situaci jak zdravotníkům, tak pacientům. A my pro tu inhalační techniku máme unikátní 5krokový nástroj pro správnou inhalaci a ten by měl pomoci správně inhalovat.
2: Do výzkumu jsou zapojeni také vědci z fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Výsledkem spolupráce bude mobilní aplikace pro pacienty i zdravotníky, dodává ještě Karel Mls z katedry informačních technologií.
5: Aby si mohli v domácích podmínkách přes chytrý mobil zkontrolovat, jestli ten jejich postup té inhalace je v pořádku, případně aby dostali nějakou zpětnou vazbu, co dělají neúplně správně.
2: Mobilní aplikace by měla být hotová ještě letos. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: 6 hodin 17 minut ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Z chátrajícího areálu se má stát znovu výletní místo. Bobová dráha v Němčičkách na Břeclavsku se po letech sporů, dluhu a ticha vrací k životu a teď tam finišují práce. Od června by se po Bobové dráze mohli svést první lidé. Informace o tom uslyšíte už za pár minut.
1: Počasí.
0: A pojďme ještě na počasí. Teploty aktuálně 0 až 6 stupňů. V Telči právě 4 stupně. Náměšť nad Oslavou Sedlec 6 stupňů. A Bystřice nad Pernštejnem, tam je 1 stupeň teď ráno. Ráno a dopoledne očekáváme na Vysočině málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne bude polojasno. K večeru opět postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 20 až 23 stupňů a foukat bude slabý. Během dne postupně mírný jihovýchodní vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 21 minut. Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Opuštěný areál, rezivějící konstrukce a dráha zarostlá trávou. Tak to roky vypadalo v Němčičkách na Břeclavsku, kde měl před lety vzniknout výletní areál s bobovou dráhou. Místo ale po sporech o financování a zásahu exekutora jen chátralo. Teď se prostor opravuje. V červnu by měli přijít i první návštěvníci.
1: Se těším, až to bude otevřený, a těším se, až se budu projíždět. No, že tam můžu jít i sám a s kamarádama a i s rodičema.
2: 9letý Jirka je z Němčiček. Že v obci bobová dráha stojí, věděl. V provozu ji ale nikdy nezažil.
1: Věděl jsem o tom, že to tady je. Tam to bylo předtím takový hnusný a teďka to je dobrý.
2: Dráhu nechal soukromně postavit v roce 2010 tehdejší starosta. Fungovala ale jen krátce. Kvůli sporům o financování, které skončily u soudu, ji zabavil a rozebral exekutor. A místo léta chátralo.
3: Bylo to nepojízdný, chybělo tady spoustu věcí, to znamená, že kompletně se předělávala celá ta konstrukce, sítě, dojezdy, motory, převodovky, pokladna, elektronika, rozvaděče a prostě zůstalo jenom to torzo. Byla tady hrubá konstrukce té dráhy. To je všechno.
2: Ukazuje Pavel Kavický, který provozuje bobovou dráhu taky v Mariánském údolí v Brně. Dráhu v Němčičkách koupil loni.
3: Tahle bobovka je asi 860-870 metrů dlouhá. Máme tady dva ty karusely, jeden je ještě nad tím, ten má jenom 360 zatáčků a tenhle má 720. Kruh má 360, takže jsou to dvě patra pod sebou a kousek.
2: Kromě toho v areálu přibydou taky toalety, stánek s občerstvením, dětské hřiště a nový násep kolem rybníka.
4: Obec byla nápomocná, ale vůbec jsme do toho nechceli zasahovat, protože to bylo velice ožehavý téma vůči předchozímu starostovi a nechceli jsme se do toho nějakým způsobem zapojit, nechceli jsme do toho investovat. Ano, bylo to nabídnuto i obci, ať to odkoupí, ale to jsme odmítli.
2: Upřesňuje nezávislý starosta Němčiček Zbyněk Slezák. První lidé se budou moct na obnovené bobové dráze svést od začátku června. Z Němčiček na Břeclavsku, Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina a přinášíme aktuální zprávy. S nimi je tu Jakub Diviš.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Den matek si dnes připomenou některá města na Vysočině. Například v Telči startuje program ve 14 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce. O hodinu později se sejdou na oslavu také lidé v kulturním středisku Beseda v Moravských Budějovicích. V Letech u Písku si dnes v poledne připomínáme výročí deportace víc než 400 Romů do koncentračního tábora Osvětim z května 1943. Pobyt v zařízení většina z nich nepřežila. Oběti si účastníci připomenou mimo jiné položením květin u památníku holokaustu Romů a Sintů. Na shromáždění vystoupí kromě potomků přeživších předseda Senátu Miloš Vystrčil. V Česku ubývá stálých lokálních kin, naopak multikin a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem ale za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6. Stovky hudebníků se dnes setkají na každoročním festivalu akordeonu ve městě Bled na severozápadě Slovinska. Pro návštěvníky budou hrát ve skupinách i samostatně, a to tradičně u Bledského jezera od 10 hodin dopoledne. Festival letos už po 13. oslavuje slovinskou lidovou hudbu a akordeon jako zásadní součást slovinské kultury. Sportovci po celém světě se dnes zapojí do charitativního závodu Wings for Life World Run. Výtěžek z něj půjde na výzkum léčby poranění míchy. V Česku závod začne ve 13 hodin v několika krajských městech. Běžet ale můžete kdekoliv, stačí si do telefonu stáhnout aplikaci. Závodníky v ní dohání virtuální auto, které postupně zrychluje a nastavuje tempo. Kdo mu nestačí, pro toho závod končí. Teď ráno je obloha na Vysočině jen málo oblačná, někde i jasná a teploty se pohybují okolo 3 stupňů. Během dne bude postupně mraků přibývat a večer čekáme oblačné nebe. Denní maxima dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 ve směru na Prahu je přímo u sjezdu na Jihlavu uzavřený pravý jízdní pruh. Silničáři provádějí údržbu. Tolik krátké zprávy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Na svahy pod poutním chrámem na Zelené hoře se vrátilo stádo beranů. A proč? Tak to vám povíme už za pár minut v našem vysílání. Do té doby je tu Lešek Semelka nebo právě teď František Nedvěd.

0: 6:40. Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Na svahy pod poutním kostelem na Zelené hoře se vrátilo stádo beranů. Nestráží tam památku zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO, ale pracují jako živé svahové sekačky. Spasou totiž náletové trávy a křoviny. Pastva se tam vrátila v roce 2020 po 200 let. Teď měli ale beránci roční pauzu. Loni se na kopec nedostali kvůli riziku nákazy slintavkou a kulhavkou.
1: Dozadu, máš ho za sebou. Lie down. Blíž.
2: Nevádí si stádo? Milanda Ďurek se svojí border collie.
1: Kajo, come by. Lie down, blíž. Lie down. Mají tendenci vlastně u člověka hledat ochranu. To je základ, že budově ten pes naháněl ty ovce. A ty už, když nevěděli, z který do který, tak šli k ovčákovi. Klasická práce spočívá v tom, že jde ovčák před ovcema a pes hlídá, aby ovce nešly od ovčáka.
2: Policejní technika, hodný zlý policajt.
1: No, skoro to tak je.
2: Na pastvu pod Zelenou horou se berani vrací po roční pauze a je už na těch svazích znát, že tady chyběli.
1: Come by. Lie down.
3: My už jsme byli prakticky ve stavu, kdy jsme si říkali, jako teď už to stačí udržovat. A ten jeden rok, kdy tu nechodili, kdy se to vlastně jenom poseklo, tak už je vidět, že se nám tam začala zase zpátky šířit ta třtina. Jo? Tam vidíte prostě, jak vyskakují ty vyšší trsy.
4: Pokud jsem dobře informován, tak to bude 20 beránků.
2: Uleví se radničním úředníkům, právě ti loni neuspěli, když tady suplovali berany. Vysvětluje starosta Martin Mrkos ze Stanu.
4: Skutečně pro člověka v těchto podmínkách, v tom, jak ten kopec je strmý, tak je to opravdu náročné, takže ty živé sekačky v podobě oveček, respektive beránků, jsou ideální.

0: 6 hodin 46 minut stáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje, které vám také přináší aktuální informace o počasí.
1: Počasí.
0: A já už teď zdravím meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré nedělní ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to vypadá na Vysočině aktuálně s teplotami a počasím? Pojďme se podívat.
2: Tak ráno je to jasné a teploty tomu odpovídají. Konkrétně teď se pohybují mezi 2 a 7 stupni Celsia. Ta minima spadla mezi 5 až 0 stupni Celsia, takže oproti tomu včerejšímu ránu je to ráno chladné, ale naopak slunečné.
0: Jaký bude mít průběh ten dnešní den?
2: Tady ta jasná obloha by se postupem během dne měla trošku zakabonit, ale ne úplně moc, a mělo by odpoledne převažovat polojasno, k večeru pak postupně většinou oblačno, takže stále bude svítit sluníčko, akorát už to nebude čisté modro a teploty by měly vyšplhat mezi 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Jak to potom vypadá s biopředpovědí na dnešek?
2: Ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: Uhum. A pojďme se podívat také na začátek dalšího týdne, který nás čeká. Jak bude vypadat pondělí? Tam už jsem zaznamenala nějaké přeháňky.
2: Ano, ano, a tak jak už naznačí nebo dá ochutnat dnešní večer, a té oblačnosti postupně bude přibývat v noci, a postupně se to oblačno bude měnit v zataženo a ráno, k ránu na západě kraje, ale úplně na tom západním západě už také s možností přeháněk nebo deště, a to se postupně během dne roz

0: šíří na celé území, konkrétně tedy zataženo, skoro zataženo, a na celé území pak bude přibývat déšť přehánky a odpoledne budou srážky často doprovázet bouřky a později večer budou srážky ubývat a teploty zítra v noci nebo zítra ráno zůstanou právě kvůli té zvětšené oblačnosti mezi 13 a 10 stupni Celsia a přes den se vyšplhají mezi 17 a 2 až 20 stupňů Celsia.
1: A jak to tak vypadá, tak ta ochutnávka toho příštího týdne bude taková chladnější?
0: Ano, přesně tak. V úterý to bude velké chladnější, nebo relativně chladnější docela dost. Nejvyšší denní teploty teď v úterý mezi 8 a 12 a ráno 6 až 2 stupně Celsia, ale v úterý k tomu chladnému dni bude ještě navíc foukat mírný přes den až čerstvý severozápadní vítr s rychlostmi do 30 km v hodině. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině, což znamená, že ty pocitové teploty se budou pohybovat spíše u té nuly, než u těch teplot, které budeme vidět na teploměru.
1: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji za informace o počasí. Mějte se pěkně a naslyšenou příště.
0: Naslyšenou.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Jardo, řekni fór.
2: No tak tady mám jeden takovej delší. Porodní babka, která za svůj život odrodila stovky dětí, přijde do nebe a svatý Petr jí přemlouvá. Kdyby byla taková starostlivá a dobrá, zůstaň ještě na zemi a pomáhej ženám v těžké chvíli, stejně tak jako dosud, jen ty to umíš tak dobře. Porodní babka na to odpoví. Víš, svatý Petře, nemohu se již více dívat, jak ženy trpí a otcové dětí zatím si užívají. To není problém. Zařídím to, aby při každém tvém porodu otcové děti trpěly stejně jako rodičky, slíbil svatý Petr. Tak se babka vrátí nazpět a hned jí volej k porodu. Žena se sví v bolestech na posteli a manžel sedí u okna, chlastá pivo a příšerně se chechtá. Hleďte, a vás nic nebolí? Ne, mě ne, ale podívejte se ven na souseda. Ten se tam sví, jako by měl rodit.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně den a noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí, jako ze staré stanice, zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najde na tu 19. slyšel vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: V prostoru nádraží Stokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
7: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Textilní kontejnery se na Pelhřimovsku plní rychleji, než se čekalo. Vysokorychlostní tratě by se měly v Česku začít stavět zhruba za 3 roky, počítá s tím aktualizovaný harmonogram. Trump zvažuje přesun amerických vojáků z Německa do Polska. A bude zpočátku jasno, později oblačno, teploty kolem 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jakub Diviš. Nové kontejnery na textil už má zhruba 100 obcí na Pelhřimovsku. Jejich pořízení a svoz si zajišťují sami prostřednictvím společné odpadové akciové společnosti. O službu je přitom mezi lidmi enormní zájem. Například Spacova a Želiva museli zcela plné nádoby už vyvést mimo plán. S pravidelným svozem se ale počítá až po 18. květnu, sdělil ředitel společnosti SOMPO Radek Lapáček.
8: Teďka máme ještě žádost na obce, aby nám zaslali, jak se jim plní kapacity během toho měsíce, aby jsme mohli správně nastavit frekvenci svozů a nevýjíždět zbytečně naftu po okrese. To znamená, určitě nebudeme jezdit všude pravidelně ve stejný termín, ale podle toho, jak bude potřeba.
7: Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného, pokračuje minister dopravy Ivan Bednárek za SPD.
9: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno Praha.
7: Podle Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává taky, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup. Americký prezident Donald Trump naznačil, že by část amerických vojáků, stažených z Německa, mohla zamířit do Polska. Pentagon přitom potvrdil odchod 5000 amerických vojáků z německých základen. Polská strana je prý připravena je přijmout.
10: Polsko by to podle Donalda Trumpa uvítalo. Spojené státy mají podle něj s Polskem velmi dobré vztahy a on má skvělý vztah s prezidentem, kterému prý pomohl zvítězit ve volbách, jak řekl novinářům. Stažení vojáků z Německa následuje po jeho sporu s kancléřem Friedrichem Mercem, a to kvůli válce s Íránem. Polský prezident Karol Navrocký slíbil, že bude za přesun u Trumpa osobně lobovat. Premiér Donald Tusk však upozornil, že Varšava by neměla vojáky spojencům přebírat. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Sport.
7: Ligové derby pražských S mezi fotbalisty Slávie a Sparty se nedohrálo. Domácí vedli 3-2, ale fanoušci Slávie v nastaveném čase vběhli na plochu. Tiskový mluvčí pražské policie Richard Hrdina potvrdil, že napadli i brankáře Sparty Jakuba Surovčíka.
11: Před koncem utkání pražských S došlo k výraznému narušení veřejného pořádku, kdy několik stovek fanoušků běhlo na hřiště a z toho důvodu policisté provedli zákrok. V rámci tohoto vběhnutí byl napaden i brankář hostí, takže kriminalisté zahájili úplně trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Budou zajišťovat všechny kamerové záznamy, které posléze budou vyhodnocovány, také budou prověřovat i mohutné použití pyrotechniky a další možné přestupky či trestné činy.
7: Předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík se za incident omluvil a připustil, že duel může být kontumován ve prospěch Sparty. Celou situací se dál zabývá vedle policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která dnes mimořádně zasedne.
0: Počasí.
7: V Pelhřimově je 7 stupňů, v Polné 5. Teď ráno je obloha na Vysočině jen málo oblačná, někde i jasná. Během dne ale bude mraků přibývat a večer čekáme oblačné nebe. Denní maxima ta dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Připomínáme uzavírku silnice mezi obcemi Kroužné a Vír na Bystřicku, kde se na vozovku sesunula půda.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Je neděle 10. května, den matek a kulatiny. Dnes mimo jiné slaví rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. Více přidáme v kalendáriu za pár minut. Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 7:11 minut. Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, a otevíráme kalendárium. Kdo dneska slaví?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 10. května, svátek mají blaženy. A dnes je den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Dodneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
3: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
2: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
4: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
2: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou osmdesátku má dneska skotský písničkář Donovan. Sedmdesátku má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Je 7 hodin 17 minut. Více než v 15-hodinovou směnu mají za sebou hasiči z více než 300 sborů. Podařilo se jim při ní přepravit vodu hadicemi na rekordní vzdálenost. A více vám povíme už za 5 minut.
1: Počasí.
0: Teď se ale podíváme také, jak to vypadá s teplotami aktuálně na Vysočině 1 až 9 stupňů, v Pelhřimově 8, v Havlíčkově Brodě 5 a ve Velké Bíteši koukám také 8 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme na Vysočině málo oblačnosti, případně žádnou, odpoledne bude polojasno, k večeru pak opět postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 19 až 22 stupňů a foukat bude slabý, během dne postupně mírný jihovýchodní vítr.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: čas se být.
1: Blíží se půl osmá a vy ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hasiči na Žďársku překonali rekord v dálkové dopravě vody hadicemi. Překonali přitom přes 64 kilometrů a asi 460 metrů převýšení. Po více než 15 hodinách se jim 10 minut před sobotní půlnocí podařilo dostat vodu z řeky Svratky v místě, kde opouští Vysočinu zase zpátky k jejímu prameni.
2: Na konci celého řetězu stará parní stříkačka, která zaujala i projíždějící cyklisty.
3: Jde o parní stříkačku značky nebo firmy Smekal z roku 1908.
2: Radek Svojanovský ze Svojanova u Poličky. Vy jste přivezli tuhle parní stříkačku.
3: My jsme taková ta třešnička na celém tom dortu, tady co nachystali.
2: Jak dlouho pod tím topíte, protože to není žádná elektrika, to je opravdu pára, svědím tady, že máte naskládané dřevo.
3: Nám to trvá tak asi 15 minut.
2: Do pokusu o rekord se zapojili hasiči z více než 300 sborů.
4: Máme začít plnit hadice.
5: Jo.
4: Začala vytěkat voda ze 101, co sajelo z řeky, takže už tam můžou přestat sát.
5: Tak jim to tam zavolám, jo?
4: Rozumím.
2: Samotný pokus byl náročnější, než se původně čekalo. Narušovaly ho technické problémy, jako například praskání hadic, anebo problémy s tlakem, hlavně v místech, kde hadice musely překonávat výškové rozdíly.
5: Tam nahoře varhánkovali hadice, oni na mašině tlačili jedna, jo. Tak podívám se teďka na to, že se tady pod kopcem vyběhnu, to mám vidět.
2: Organizační štáb, ve kterém byl i Vít Míčín, musel řešit během celého dne několik problémů.
6: To jsou stovky hodin, které jsme tomu věnovali. Samozřejmě začátek, něco vymyslet v hlavě, jak jsem si to promyslel, kudy by to mohlo vést.
2: Na propojení více než 64 kilometrů dlouhé trasy použili hasiči skoro 3300 hadic. František Jirku, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Skaly, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Jsou tu aktuální zprávy a Jakub Diviš.
4: Půl osmé.
5: 6. rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Dopravní nehoda dětem hrozí hlavně na parkovištích, v obytných zónách a při jízdě v autě. Data týmu silniční bezpečnosti zároveň ukazují, že v Česku se každoročně stane asi 5 000 dopravních nehod s účastí dětí. Z policejních statistik zároveň vyplývá, že minulý rok na silnicích zemřelo 8 lidí do 15 let. První knižní čaje se dnes uskuteční na dvorku Jihlavské čajovny na Masarykově náměstí. Program zaměřený na moderní i starší poezii začíná ve 14 hodin. Připravená budou autorská čtení doplněná o křest knihy nebo knižní trh. V Česku přibývá psích kadeřníků. Na soutěži Groomaster z Prague to řekl předseda Asociace salonů pro psy Jiří Bohata. Podle něj je v Česku několik tisíc salonů a stále přibývají. Dodává, že návštěvy psích kadeřníků jsou důležité i pro dobrý zdravotní stav psa. Některé salony například nabízejí ozonoterapii, což je koupel zaměřená na hloubkové očištění a ochranu imunitního systému kůže. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth zveřejnili desítky utajovaných dokumentů o pozorování neidentifikovatelných létajících objektů a možnosti mimozemského života. Mezi 170 soubory jsou například snímky z misí Apollo. Podle Trumpa předchozí administrativy nebyly v tomto transparentní a lidé teď mohou dokumenty o UFO sami zhodnotit. Podle kritiků jde ale o snahu odvést pozornost od vojenského konfliktu s Íránem nebo od tlaku na zveřejnění dalších dokumentů o případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Římě do osmifinále. Vyřadila Ukrajinku Olinejkovovou. Naopak Jakub Menšík vypadl ve druhém kole, podlehl Australanu Popirinovi. Teploty v kraji pomalu rostou, třeba v Nedvězí teď naměříte 7 stupňů, v Počátkách nebo Moravských Budějovicích 8. Obloha je málo oblačná, někde i jasná, během dne ale bude mraků přibývat a večer čekáme oblačné nebe. Denní maxima ta dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Silnice v kraji jsou bez nehod, nezdržíte se ani na D1. Dobře dojďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A už za chvíli v dobrém ránu také otevřeme české rekordy, tentokrát z říše rostlin. A to byste nevěřili, jak obrovská může narůst bazalka. Uví nám to za chvíli Miroslav Marek, zůstaňte s námi.

0: 7 hodin 40 minut. Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A my teď otevíráme region rekordů a kuriozit. Podíváme se na největší bazalku nebo levanduli a najít takovou obrovskou pampelišku, to je také unikum. Více už Miroslav Marek.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: České rekordy z říše rostlin. Pelhřimovské muzeum rekordů zaznamenalo dlouhou řádku přírodních superlativů. Největší bazalku vypěstoval doma v květináči Filip Daňhel. Jeho bazalka během 3 let od vysazení dorostla do výšky 150 cm. Ivana Kašpar má pro změnu na zahrádce svého domu v Praze levanduli, jejíž výška je 185 cm a obvod horní květnaté části činí 366 cm. Nejvyšší levandule v České republice byla vysazena před 17 lety. Nejvyšší pampelišku našla při své procházce na cestě mezi obcí Brťový a Prosetín rodina Slámových. Květ odkvetlé smetánky lékařské sahal do výšky 101 cm. To Liana a Kamila Průšovi vlastní přibližně 60 let starou rostlinu agáve obecné. Jejíž květní stvol činí do výšky 5 metrů 10 cm. Je to nejdelší stvol agáve v České republice. Délka listů je kolem metru, šířka rostliny 2. Majitelky zdědili agáve po svém tatínkovi, který ji dostal od své maminky. Zajímavostí této rostliny je, že vykvete pouze jednou a hned po odkvětu uhyne. A absolutní rarita, 11 lístek, čili opravdu nejvíce samostatných lístků jetele lučního na jednom stonku. Inženýrka architektka Lenka

0: Dobrou chuť k vaší snídaní přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Dobré nedělní ráno. Máme 7 hodin 47 minut. Za chvíli s našimi makovičkami probereme brigády. A teď se pojďme podívat, jak bude.
1: Počasí.
0: Ranní teploty teď 1 až 9 stupňů Celsia, v Třešti a při Bislavě je právě 7 stupňů, ve Žďáře nad Sázavou 5. Ráno a dopoledne čekáme na Vysočině málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne bude polojasno, k večeru pak opět postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 19 až 22 stupňů a foukat bude slabý, během dne postupně mírný jihovýchodní vítr.
1: Sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
2: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
3: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra, tentokrát osobně.
4: A

0: S makovičkami debatuje vždycky Irena Šarounová a my se teď ptáme na brigády.
1: Co je to brigáda?
2: Tam se lidi vydělávají peníze, aby byli bohatí. Kdyby nějaký pán měl syna nebo sestru, tak může dovízt sobě do práce na brigádu. Brigáda je to, že se někomu vypomáhá. Třeba když potřebuje s něčím pomoct, třeba s nějakým sázením.
1: A kam bych třeba mohla jít na brigádu?
3: Do stavoček, tam bych se mohla vařit.
4: Můžeš pomoct nějakému člověkovi rozvíst balíky v DPD.
5: Já bych sem šel k tátovi do Čeště.
1: Co bys dělal?
5: Je stavitel.
6: Zachraňoval by sem lidi.
7: Já bych pracovala jako policajtka.
8: Já bych šla na brigádu do kavárny.
1: Kam bys ty šla na brigádu?
8: Do zoologičky.
9: Že by jsem tam kmila zvířátka, stála by jsem se o ně a pustila, bála by jsem tam lidi a překoukli na zvířátka. Třeba na lisku, na medvěda, nebo třeba na delfínka, na libičky, nebo na ty, jak se jmenujou, žirafy.
10: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Hasiči na Žďársku dokázali dopravit vodu hadicemi na víc než 64 kilometrů, překonali český rekord. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Od středy začne nabíhat pokuta. Loď, na které se rozšířil hantavirus, zakotvila v přístavu na ostrově Tenerife. Začnou je opouštět první cestující. A bude zpočátku jasno, odpoledne oblačno a teploty kolem 20 stupňů. Hezké nedělní ráno vám u poslechu zpráv přeje Jakub Diviš. Hasiči na Žďársku překonali rekord v dálkové dopravě vody hadicemi. Dokázali přenést na víc než 64 kilometrů z místa, kde řeka Svratka opouští kraj Vysočina, zpět k jejímu prameni ve Žďárských vrších. Do akce se zapojilo skoro 2,5 tisíce hasičů. Pokračuje jeden z organizátorů, Vít Myčán.
4: To jsou stovky hodin, které jsme tomu věnovali. Samozřejmě začátek, něco vymyslet v hlavě, nějak jsem si to promyslel, kudy by to mohlo vést.
2: Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce. A to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
5: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1 000 korun.
2: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Výletní loď MV Hondius, na které propukla nákaza hantavirem, zakotvila v přístavu Grandaya na Kanárských ostrovech. Není přímo u břehu, cestující budou na pevninu postupně převážet malé čluny. Podle plánu by evakuace mohla začít kolem 9. hodiny. Cestující budou moct loď opustit, ale až po přistavení evakuačních letadel. Hantavirus šíří hlavně hlodavci. Na následky onemocnění virem zemřeli 3 cestující, u dalších 6 lidí se potvrdila nákaza.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté prohráli na švédských hrách v rámci přípravy na světový šampionát s Finskem 2-3. V zápase výkonnostně i výsledkově rozdílných třetin Češi dokázali srovnat v prostřední části z 0-2 na 2-2. A to díky gólům Dominika Kubalíka a Davida Tomáška. O zápase mluví útočník Jakub Flek.
6: Nechci říkat guláš, protože ten vstup do zápasu výsledkově byl špatný, ale myslím si, že herně zase až tak ne. Já jsem tam hned ze začátku měl sedmou šanci, pak jsme bohužel inkasovali 2 góly, pak neuznaný gól, my hned střídání, na to jsme ten výsledek skorigovali. Ta hra se hodně vyrovnala z mýho pohledu a škoda, že to potom soupeř si vzal na svoji stranu přesilovce.
2: Ve 12 hodin nastoupí Češi k poslednímu zápasu turnaje proti Švýcarsku. A plzeňští házenkáři vyhráli extraligu. V rozhodujícím 5. finále zvítězili na palubovce Karviné 29-28.
3: Počasí.
2: Havlíčkův Brod 5, Nový Rychnov 6, Černovice 8 stupňů, takové teploty teď naměříte na Vysočině. Zatím je obloha jen málo oblačná, někde i jasná, během dne ale bude mraků přibývat a večer čekáme oblačné nebe. Denní maxima, ta vystoupí na 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 ve směru na Prahu je přímo u sjezdu na Jihlavu uzavřený pravý jízdní pruh. Silničáři provádějí údržbu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hledali byste v každodenním používání věcí extremismus, pokud si teď říkáte, co je to za nesmysl a že určitě ne? Jan Flaška vás možná přesvědčí o opaku už za pár minut v dnešním rozhlasovém sloupku.
8: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 8 hodin 13 minut. Používáte krycí folii na telefon? To potom patříte do skupiny zabalovačů. Alespoň podle autora dnešního rozhlasového sloupku Jana Flašky. Máme tu ale ještě jednu, druhou skupinu. Skupinu polepovačů.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Zkusme teď všichni na chvíli zapomenout na radikální politiku. Extremismus najdete i tam, kde byste ho nečekali, v každodenním používání věcí. Na jedné straně stojí barbarští polepovači, na druhé pak paranoidní zabalovači. Polepovači jsou lidé, co si koupí MacBook za 50 tisíc, ale aby nevypadali tak korporátně, vylepší ho samolepkou s Che Guevarou, nápisem Viva la Revolución a citátem z Malého prince. Postupem času se na notebooku začnou objevovat i nálepky z banánů a cenovky ze Sephory. Po dvou letech se samolepky začnou loupat, chytat drobky od chipsů a notebook vypadá jako něco, co právě vytáhli z popelnice za mateřskou školkou. Když pak potřebují takhle polepený přístroj prodat, vyžaduje to od nich jisté přesvědčovací schopnosti. Nálepky totiž nejdou sundat ani dlátem a ne každý, kdo pokukuje po přístroji z druhé ruky, touží po něčem, co vypadá, že to má vlastní osobnost. Navíc pokud se zdá, že hlavním rysem té osobnosti je nenechat se nikým ovládat. Opakem polepovačů jsou lidé, kteří nežijí v přítomném okamžiku, ale v neustálém strachu z budoucího škrábanečku. Mají telefon s rozlišením jemnějším než lidská sítnice, ale dobrovolně se na něj dívají přes upatlanou přepravní fólii, co vypadá jako šedý zákal. Je to jako kdybyste si koupili lístek do první řady v opeře a pak se na ni celou dobu koukali skrz plátek poličanu. Tihle lidé nesundávají ani ty malé průhledné pásky z okrajů televize, takže to u nich doma pořád vypadá jako uprostřed stěhování. Dokonce i ovladač mají v originálním sáčku zalepený izolepou. Při přepínání programů to zní, jako by někdo rozbaloval vánoční dárky. Ani polepovači, ani zabalovači samozřejmě nejsou normální. Jsou to extrémy. Normální lidé totiž věci prostě jen používají. Tak dlouho, dokud do nich nenalijí kafe a tím jejich vizuální stránku vyřeší jednou provždy.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je 8 hodin 19 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina a my míříme za sportem. Těšili se na to, jak po vítězném derby před největším rivalem oslaví obhajobu mistrovského titulu, místo toho ale boj o trofej svému klubu výrazně zkomplikovali. Ligový zápas Slavie se Spartou se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrál a my o tom budeme více mluvit už za 5 minut.
1: Počasí.
0: Teď už se dívám také na teploty v kraji Vysočina. Ty se pohybují mezi 8 a 11 stupni. V Jihlavě a Světlé nad Sázavou je právě 9 stupňů, v Novém Městě na Moravě 8. Ráno a dopoledne čekáme na Vysočině málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne bude polojasno a k večeru pak oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 19 až 22 stupňů. Foukat k tomu bude slabý, během dne postupně mírný jihovýchodní vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 23 minut a vyladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Derby ve fotbalové šancelize mezi Slaví a Spartou se nedohrálo. Domácí byli blízko obhajobě titulu, v závěru zápasu ale na trávník vběhli. Jejich fanoušci se postarali o skandál, který v českém fotbale nemá obdoby.
1: Do konce nastavení zbývaly zhruba 3 minuty. Slavia tou dobou vedla 3-2 a desítky jejich fanoušků už postávali za postranními čarami připravení odstartovat mistrovské oslavy. Rozhodčí Rouček v tu chvíli hru pouze přerušil. Domácí fanoušci navzdory prosbám hlasatele vtrhli na trávník a chovali se jako smyslu zbavení. Do sektoru příznivců Sparty létaly světlice a došlo dokonce k napadení hostujících fotbalistů.
2: Dokážu pochopit fanoušky, že měli pocit, že za pár minut je konec úspěšného zápasu, úspěšné sezóny, budou slavit mistrovský titul, ale nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe.
1: Přiznal na tiskové konferenci předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík. Bezprostředně potom, co domácí fanoušci vběhli na trávník, hráči obou klubů zmizeli v kabinách. Domácí se po nějakém čase vrátili, hosté ale z obavy o svou bezpečnost nastoupili do autobusu a ze stadionu odjeli. Tvrdík poté předstoupil před tribunu Sever a do mikrofonu oznámil, že zápas se dohrávat nebude.
2: Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
1: Napadení hráčů Sparty policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. O osudu zápasu bude rozhodovat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a šéf Slávie Jaroslav Tvrdík je smířený i s variantou, že utkání bude v neprospěch lídra tabulky kontumováno.
2: Umím si představit, že takovéto rozhodnutí může padnout a že jsme si boj o titul extrémním způsobem zkomplikovali. Současně musíme v klubu vést nějakou diskuzi, aby se podobná situace už nikdy neopakovala.
1: Dodal po nedohraném derby pražských S předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík. Z Edenu Lukáš Michalík, Český rozhlas.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina a přinášíme aktuální zprávy, s nimi je tu Jakub Diviš.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Den matek si dnes připomenou některá města na Vysočině. Například v Telči startuje program ve 14 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce. O hodinu později se sejdou na oslavu také lidé v kulturním středisku Beseda v Moravských Budějovicích. V Letech u Písku si dnes v poledne připomínáme výročí deportace víc než 400 Romů do koncentračního tábora Osvětim z května 1943. Pobyt v zařízení většina z nich nepřežila. Oběti si účastníci připomenou mimo jiné položením květin u památníku holokaustu Romů a Sintů. Na shromáždění vystoupí kromě potomků přeživších předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. V Česku ubývá stálých lokálních kin, naopak multikin a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem ale za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6. Stovky hudebníků se dnes setkají na každoročním festivalu akordeonu ve městě Bled na severozápadě Slovinska. Pro návštěvníky budou hrát ve skupinách i samostatně, a to tradičně u Bledského jezera od 10 hodin dopoledne. Festival letos už po 13. oslavuje slovinskou lidovou hudbu a akordeon jako zásadní součást slovinské kultury. Sportovci po celém světě se dnes zapojí do charitativního závodu Wings for Life World Run. Výtěžek z něj půjde na výzkum léčby poranění míchy. V Česku závod začne ve 13 hodin v několika krajských městech. Běžet ale můžete kdekoliv, stačí si do telefonu stáhnout aplikaci. Závodníky v ní dohání virtuální auto, které postupně zrychluje a nastavuje tempo. Kdo mu nestačí, pro toho závod končí. V počátkách je teď 11 stupňů, v Třebíči 7. Během dne bude postupně mraků přibývat a večer čekáme oblačné nebe. Denní maxima dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 ve směru na Prahu počítejte mezi 104. a 112. kilometrem s průběžně uzavřeným pruhem. Silničáři provádí údržbu. A na kilometru 112 je uzavřený levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jen 3 dny stačily obyvatelům Pacova, aby zcela zaplnili nové kontejnery na textil, a podobná situace je i v Želivě a dalších místech Pelhřimovska. Za odvoz teď ale zhruba 100 obcí spoluvlastnících regionální odpadovou společnost nic neplatí. Proč, tak to řekneme za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno přejeme, 8 hodin 39 minut. Rostoucí ceny za odvoz a povinnou likvidaci starého textilu extrémními firmami se zhruba stovka obcí na Pelhřimovsku rozhodla vyřešit své pomocí. Kontejnery si nově zajišťují sami prostřednictvím společné odpadové akciové společnosti. Ta kontejnery nakoupila a rozmístila. Plné byly za pár dní.
1: Nevíte?
2: Já taky nevím, já
3: vlastně ale nevím.
1: Nevíte
3: ale
1: to?
3: Řekla bych buď u pošty, že bude ten kontejner, a nebo u hřbitova.
1: S trojicí žen se dávám do řeči na ulici v Želivě na Pelhřimovsku. Hledám nové kontejnery na použitý textil. Ty jsem někdy v těchto dnech měla dodat společnost Sompo, která zastupuje obce tady na Pelhřimovsku, co se týká odpadového hospodářství.
3: To je pravda, ale nemám tušení, kde
1: jsou. Jste to třeba likvidovali, když tady žádný kontejner nebyl? Likvidovali jste textil?
3: Likvidovali, ale spíš způsobem předávání někomu dalšímu.
1: Jeden, druhý, třetí, čtvrtý taky plný. Já jsem teď opravdu ty kontejnery našel, nebylo to nakonec nic složitého. Stojí tady 4 objemné hnědé nádoby, ale kdybych sem chtěl něco vyhodit, tak mám opravdu smůlu. Všechny 4 kontejnery, přestože tu nejsou dlouho, jsou k prasknutí nadspané textilem. A jak mi řekl ředitel Sompa Radek Lapáček, není to teď tak docela ojedinělý úkaz.
4: V současné chvíli plánujeme první svoz mezi 18. a 25. květnem. Mimo jiné, ty kontejnery už se plní a extra svoz jsme provedli minulý týden v Pacově a jedeme Želiv a ještě jednu obec, na kterou si nemůžu vzpomenout.
1: Může za to prý určitý hlad po této službě. Od loňského roku mají obce za povinnost likvidaci textilního odpadu zajišťovat. Firmy, které jim to do té doby dělali častokrát i bezplatně, začaly požadovat stále vyšší sumy. Sompo proto obcím, které jsou jeho akcionáři, nabídlo, že textil bude svážet zdarma. Obce si měly zajistit jenom kontejnery.
4: Teďka máme ještě žádost na obce, aby nám zaslali, jak se jim plní kapacity během toho měsíce, aby jsme mohli správně nastavit frekvenci svozů a nevyjíždět zbytečně naftu po okrese. To znamená, určitě nebudeme jezdit všude pravidelně ve stejný termín, ale podle toho, jak bude potřeba.
1: Podíl společnosti Sompo má 117 obcí. Do svozu textilu se zapojili téměř všechny. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 8 hodin 45 minut. Neděli 10. května slavíme Den matek, který je příležitostí poděkovat maminkám nejen za péči, ale i za kuchařské umění, které často tvoří srdce domácnosti. Takže kromě klasických květin a bonboniér můžete maminky potěšit třeba i tím, že něco uvaříte vy. A teď už se pojďme podívat, jak to bude vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Podrobnosti teď přidá meteorolog Petr Minster. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím.
2: Máme jasnou oblohu, i teploty jsou už mnohem příjemnější, mezi 8 až 12 stupni, zatímco v ranních hodinách byly teploty nízko, sahaly i k nule a také se vyskytovaly přízemní mráz. Vítr pofukuje slabý proměnlivý a dnes problémy s počasím nečekáme. Slunečné počasí zůstane, bude přibývat trochu oblaků v odpoledních hodinách, více potom bude přibývat večer a postupně se bude do noci zatahovat. Teploty ty se budou dnes v maximech pohybovat kolem 20, od 19 do 22 stupňů. Vítr ten bude postupně jihovýchodní, ale stále jenom mírný.
0: Co nám říká biopředpověď?
2: Ta je na jedničce, mírná zátěž.
0: A pojďme se podívat na začátek nového týdne. Tam už to bude vypadat trošku jinak a objeví se i déšť.
2: Ano, tam už problémy začnou. Jednak teda slabé srážky by se mohly objevit už nad ránem, zejména v západní části kraje. Budou to slabé přeháňky, ale bude taková předzvěst už studené fronty, která se bude blížit. V odpoledních hodinách by se potom už začaly startovat bouřky a vyvíjet se trošku intenzivnější přeháňky. V těch bouřkách samozřejmě klasicky mohou být jednak silnější srážky, také i kroupy nebo nárazový vítr a budou přecházet přes docela značnou část Vysočiny. Nicméně postupně se budou spojovat do deště, který sice bude slábnout, ale alespoň zalije většinu nebo celý kraj Vysočina a ty srážky budou potom ubývat až v průběhu noci na úterý. Mezitím ale ta teplota ještě stihne vystoupit na 17 až 20 stupňů během zítřka a také bude vítr postupně jihozápadní až severozápadní v těch večerních hodinách. Jakmile se bude otáčet vítr na severozápadní, už bude chladnější počasí a to nás čeká zejména v úterý, kdy sice přeháněk bude méně a budou takové drobnější, ale také ty teploty odpolední budou pouze někde kolem 10 stupňů Celsia a bude také větrno.
0: No a pojďme se podívat právě na ten příští týden, protože tam to tedy vypadá, že se nám to celkově schladí, co se týče těch zmrzlých mužíků.
2: Tak tam, co se týče těch odpoledních hodin, já jsem naznačoval, hlavně to úterý bude chladné, nicméně středa, protože po tom studeném vzduchu, i když se bude počasí vylepšovat, tak ta středa bude mít samozřejmě nižší minimální hodnoty v ranních hodinách, tam to bude už i ve 2 metrech slabý mráz, takže od +2 do -2 stupňů. Bude to dost záležet na tom, jak rychle se uklidní vítr z toho úterý do středy, ten by pomohl udržet ty teploty trošičku více, ale počítáme s tím, že na mnoha místech tedy se mráz objeví. Ale odpolední teploty ty už půjdou nahoru od 12 do 16 stupňů a středa bude slunečná.
0: Tolik tedy informace o počasí a Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za podrobnosti, mějte se krásně a naslyšeno.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: A vy, milí posluchači, určitě zůstávejte s námi i nadále. Za chvíli přineseme také aktuální zprávy a

0: poté otevřeme příběhy z Vysočiny.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Nedělní vysílání přináší příběh Lidické hrušně. 10. červen 1942 Lidice ovládla ohnivá apokalypsa. Uprostřed hrůzy stál strom, němý svědek běsnění. Všechno cítil, všechno vnímal. Nakonec i on byl zničen. Stalo se ale něco nevídaného. Vstal z mrtvých a stal se symbolem znovuzrození.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Pane doktore, já mám takový problém, víte? Jen co začnu pracovat, tak hned usnu. No a kde pracujete? No už několik let na jatkách. No a co tam děláte? No jsem na příjmu. Počítám ovce.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Okolí Čeřínku na Jihlavsku v noci dvakrát hořelo. Fotbalové derby Slavie se Spartou se nedohrálo. Fanoušci domácích vtrhli na hřiště a napadli dva hráče Sparty. Trump zvažuje přesun amerických vojáků z Německa do Polska. A bude zpočátku jasno, později oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Na řadě jsou zprávy, od mikrofonu zdraví Jakub Diviš. Hasiči v noci na dnešek zasahovali u dvou lesních požárů v okolí Čeřínku na Jihlavsku. Hořelo nedaleko Boršova a osady Hutě. Oba požáry se hasičům podařilo zlikvidovat po půlnoci. Práce jim komplikoval nepřístupný terén. Požáry zasáhly podle prvotních odhadů dohromady necelé 2 hektary plochy. Při zásazích se nikdo nezranil, proč začalo hořet, zjišťují vyšetřovatelé. Největší riziko dopravní nehody dětem hrozí ve chvíli, kdy cestují v autě nebo jsou na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku stane průměrně 5 000 dopravních nehod s účastí dětí. Na různé situace mezi auty by děti měly být připravené od rodičů, říká metodička dopravní výchovy z týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
2: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co takové znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé, že je to vlastně vzkaz a označení toho, že to vozidlo se nastartovalo nebo se chystá couvat.
0: Americký prezident Donald Trump naznačil, že by část amerických vojáků stažených z Německa mohla zamířit do Polska. Pentagon přitom potvrdil odchod 5 000 amerických vojáků z německých základen. Polská strana je prý připravena je přijmout.
3: Polsko by to podle Donalda Trumpa uvítalo. Spojené státy mají podle něj s Polskem velmi dobré vztahy a on má skvělý vztah s prezidentem, kterému prý pomohl zvítězit ve volbách, jak řekl novinářům. Stažení vojáků z Německa následuje po jeho sporu s kancléřem Friedrichem Mercem, a to kvůli válce s Íránem. Polský prezident Karol Navrocký slíbil, že bude za přesun u Trumpa osobně lobovat. Premiér Donald Tusk však upozornil, že Varšava by neměla vojáky spojencům přebírat. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalové derby Slavie a Sparty se nedohrálo. Za stavu 3-2 pro domácí v nastaveném čase vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci Slavie, kteří předčasně zahájili mistrovské oslavy. Při invazi napadli 3 hráče týmu z Letné. Sparta tak z obav o bezpečnost opustila stadion. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se soupeři omluvil.
4: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Nevím objektivně, jestli zvládnou čela, to budeme teprve vyhodnocovat, jestli takovéhle situace pořadatelská služba klubu mohla objektivně jako zabránit, ale cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
0: Incidentem se zabývá i policie. Dnes dopoledne taky mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. A hokejistům Philadelphie s brankářem Danielem Vladařem skončila sezóna. Ve druhém kole play-off NHL podlehli Caroline 2-3 v prodloužení a v sérii prohráli poměrem 0-4. Na 1-2 na zápasy snížila Minnesota, která přehrála Colorado 5-1. Počasí. V Libici nad Doubravou je 8 stupňů, ve Velkém Meziříčí 9, Dukovany hlásí 10. Ranní jasnou oblohu během dne vystřídá oblačnost a denní maxima dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 ve směru na Brno počítejte mezi 104. a 112. kilometrem s průběžně uzavíraným odstavným pruhem, silničáři provádějí údržbu. A na kilometru 112, ale ve směru na Prahu, je uzavřený levý jízdní pruh. Tolik zprávy a pokračují příběhy z Vysočiny.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jak velká je ptačí budka pro sovy a proč vlastně ornitologové tyto budky v lesích věší a kontrolují? Odpoví nám dnešní první příběh z Vysočiny, ve kterém se vydáme do jarního lesa.
6: Dobré dopoledne s Lídií Jakubičkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Ptačí budku možná máme na zahradě, potkáváme je na procházce, ale většinou to bývají budky malé, které využívají hlavně pěvci. Pokud v lese uvidíte vysoko na stromě velkou budku s obrovským otvorem, bude to pravděpodobně budka pro některý z druhů našich sov. Ornitologové je věší vysoko na stromy, aby nočním dravcům pomohli s hnízděním. Mohou je pak tak lépe kontrolovat a snadněji kroužkovat.
2: Takhle vrže žebřík, na kterém stojí ornitolog Ivo Hertl s dvěma mláďaty puštíka obecného a poté, co byli okroužkováni, tak se vracejí zpátky do budky.
3: Dana Rimešová. Ano, všechna čtyři mláďata mají kroužek. Už nás dokonce vítala, už vykukovala z toho letového otvoru té budky a už jsou ve věku, kdy pomalu budou vylétávat, takže to bylo tady tak.
2: Co na to matka neutočila na vás, ale hlídá si to, že?
4: Přesně tak. Slyšíme varování, tady někde z té houštiny smrkové.
2: Jsme tady v lese, kousek od Jívoví na Žďársku. Kolik je tady v té oblasti budek?
4: Instalováno je tady v tom nejbližším okolí stovka budek. Je to taková pracovní oblast, kterou sledujeme intenzivněji. Z toho puštíkovníku je 17.
3: Viděli jsme už nějaká mláďata, ale na některých lokalitách jsme byli příliš brzy, takže na kroužkování byla ještě moc mladá. No a jinak jsme okroužkovali ještě dvě další mláďata na jiném hnízdě ze tří. To třetí nejmladší vlastně ještě byl na kroužek taky moc mladé.
4: Ten kroužek na něm je unikátní kód, který je zaevidován v databázi kroužkovací stanice Národního muzea. A až se tam sjedou data nálezce a kroužkovatele, tak víme, kdy byl ten pták kroužkován a kdy byl nalezen.
2: No a to nalezen. Co to přesně znamená?
4: V lepším případě je to právě při takovýchto kontrolách, kde někdy jsme schopni odečíst kroužek i dospělým ptákům. V horším případě jsou to nálezy typu střelen, sražen, utopen.
2: Ty budky pro sovy musí být obrovské. Kolik to má? Půl metru skoro na výšku?
3: No, bude to mít tak zhruba 50-60 cm na výšku. I ten letový otvor musí být přizpůsobený na puštíka.
4: Kusek popojdeme. Tam máme teda štěstí na druhý druh, sice rousný. Zjistil jsem, že v budce je 1, 2, 3 čerstvě narozená mláďata a dvě vejce ještě. A docela pěkná zásoba potravy, jsou tam 2 nornící, 6 hrabošů a ještě tady zbytek jednoho.
2: Takže hostina.
4: Je to hostina, mají zásobu potravy, vypadá to, že letos asi nějaká kořist bude. Takže doufejme, že budou úspěšní a že se zapojí do téhle ochrany lesa. Já tam rychle vrátím samíčku.
3: Přijde mně, že je loňská.
4: Že by byla fakt loňská.
2: Takže mladička. Naše sovy ovšem mají jednoho velkého nepřítele.
4: Stutox je látka k hubení hlodavců, kterou zemědělci jako masivně používají pro ochranu svých kultur, ale jsou tam určitá podezření, že dochází k sekundárním otravám. Hlodavec, který je přiotráven, je ještě schopen nějakého pohybu a o to snadněji ho uloví predátor. Tím se mu dostává do těla ten jed a může být sekundárně otráven. Je to cesta, která ty hlodavce sice zlikviduje rychle na těch polích, ale vyhubí s nimi část těch predátorů. Současně ti predátoři, kteří mají nastaveno hnízdění a reprodukci na dostatek kořistí, mají najednou nedostatek kořistí, takže ta jejich mláďata trpí a často nejsou úspěšně vyvedena.
2: A co vy s tím jako ornitologové můžete dělat?
4: My s tím můžeme dělat právě to, že se snažíme zavádět tu biologickou ochranu, to znamená, že instalujeme budky, snažíme se oslovovat vlastníky, hospodáře, aby nepoužívali jedy, ale šli touhle přírodní cestou.
2: Z lesa u Jívoví Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: A v dnešním druhém příběhu z Vysočiny vás pozveme už za pár minut do aleje parašutistů.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vysočiny.
1: Ze Střížova na Třebíčsku vede polní cesta, kterou si lidé zkracovali cestu na Vladislavské nádraží. Dnes je lemuje lipová alej, která připomíná desítky parašutistů z druhé světové války. Nechybí tam jména jako Kubiš, Opálka, Gabčík, Široký, Pospíšil a další. Minulý rok touto dobou se v aleji sešlo přes 400 lidí, aby uctili památku hrdinných vojáků.
2: Stojím na začátku polní cesty ve Střížově na Třebíčsku. Se mnou je tady Tomáš Sláma, můžu říct iniciátor té aleje stromů, která tady je.
3: Alej československých parašutistů je vlastně budoucí pěti místo.
2: U každého toho stromu je cedulka se jménem.
3: Každý strom je vlastně adresně věnovaný konkrétnímu člověku, jeho životu, jeho osudu.
2: Váže se ke Střížovu osud některého z těch parašutistů.
3: Ta alej je věnovaná památce majora Jaroslava Krátkého, který je vlastně místním rodákem.
2: Máme tady před sebou Střížov jak na dlani, kde žil Jaroslav Krátký, v které chalupě.
3: Se podíváme vlastně tamhle, vlastně na to městečko, první dům vpravo, má takovou okrovou fasádu. Tady v blízkém okolí se narodilo 8 parašutistů. Dvě paraskupiny tady byly vysazeny a několik jich tady působilo. Tady ta polní cesta je vlastně nejkratší spojnice mezi Dolníma Vilímovicema a nádražím v Vladislavi, takže podle místních rodáků je to cesta, kterou i Jan Kubiš i Jaroslav Krátký užívali. Možná to byla i cesta, kterou vlastně oni využili, když šli na ten vlak, kterým cestovali do toho exilu.
2: My jsme na začátku celé té aleje.
3: V současné době je tady 89 stromů, konečné číslo bude 98.
2: Druhý strom právě patří majoru Jaroslavu Krátkému. Co je to za strom, lípa?
3: Ano, všechny jsou lípy.
2: To je učebnice dějepisu. Projít si tady tu cestu a dozvídat se o těch jednotlivých lidech.
3: To bylo naším zbožným přáním. Chtěli bychom právě, aby tohle místo navštěvovali školy. Jestli si všimnete, i na té destičce je vymezený prostor, kde bude v budoucnu umístěný QR kód, kde by našli další informace o životě toho konkrétního parašutisty.
2: Právě jsme narazili na příbuzné plukovníka Jana Bartejze.
4: Jdeme jenom uctít jeho památku a vzpomínat si na tu dobu, kdy jsme s ním strávili svůj čas ještě po válce, kdy byl naživu. To je on velice brzy zemřel, byl mu 50 roků. Byl to velice hodný člověk, tichý, byl to vášnivý šachista.
2: A vy jste jeho?
4: Synovec, Pavel Severa.
2: A mám to štěstí, přijela i dcera generála Klemeše.
5: Jarmila Koubová. Jsem moc ráda, že lidi na tyhle ty osobnosti nezapomínají.
2: Jak vzpomínáte na tatínka?
5: Vím, že jsme si vždycky spolu sedli a že mi to vyprávěl.
2: Jaký byl?
5: Měl rád řád určitý, takže byl někdy i trochu přísný, že to měl v sobě tohleto. Často vzpomínal právě na to špatný na Loretu, kde vedle byl uvězněn a že už nemohl slyšet ty zvonečky, že tam byl vlastně na samotce a to, že mu strašně vadilo. Pak to cinkání neměl rád.
2: Jsou zde samozřejmě i aktivní vojáci. Se mnou tady stojí kapitán Lubor Pokorný.
6: Pro mě je to, dá se říct, srdeční záležitost, protože jsem byl 20 let na výsadkovém místě a jsem vlastně náčelník třetí skupiny péče a podpory pro váleční veterány. A můj děda, který vlastně pocházel z Heřmanic, co bylo tady kousíček u Dukován a vlastně vedle ve vesnici byl pan Opálka. Oni jako se znali.
2: Takže ani není divu, že jste skončil v armádě.
6: Ani ne.
2: Ze Střížova Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Já doplním, že více informací o aleji parašutistů a konkrétní údaje o nich najdete na internetových stránkách www.alejčeskoslovenskýchparašutistů.cz. A pojďme dál. Obrovský pomocník kovářů v historických časech, vodou poháněný buchar, opečovávají na technické památce Schlaghammer na Žďársku. A už za chvíli uslyšíte víc.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Technická památka Žďárska Šlaghamr v Hamrech nad Sázavou už také přivítal první návštěvníky letošní sezóny. Budova někdejšího Brdíčkova mlýna láká především na historickou technologii vodou poháněného kovářského kladiva Bucharu. Jeho údery pomáhaly v dřívějších dobách kovářům vyrobit zemědělské nástroje. Bez mlýnských kol a síly, kterou dokáže vyvinout silný proud vody, by to ale nešlo.
2: Takže jsou to dvě vodní kola na horní náhon. Voda jde v náhonu do vantrok a z vantrok potom dopadá na jedno vodní kolo, druhý vodní kolo. Toto vodní kolo pohání chvostový hamr, ten buchar. Další je brusička plus měch.
3: To jsem si povídala s Hanou Bartošovou z Technického muzea v Brně. Přidal se k nám Radim Hlaváček, správce Šlaghamru v Hamrech nad Sázavou. Jak funguje buchar?
4: Vedle budovy máme vodní kola, jedno vodní kolo pohání měch, tady vidíme. A to druhý je od kladiva. Funguje to tak, že nad těmi koly je vana, takzvané vantroky. Ve vaně je nad kolem poklop a ten já pákou zvednu.
3: Já vidím jedno, nebo obě dvě jsou venku a tohle už je převod.
4: To je převod. Já vám rozjedu měch. Teď rozjedem kladivo.
3: Proč nesmí to kladivo Bucharu přímo na kovadlinu? Zničila by se kovadlina, praskla.
2: Aha. A hlavně je to jako daný kovář. Udělají velký kus, velký těžký udělají na to kladivo a zbytek si potom dodělávají už na malé kovadliny.
3: Takže toto všechno, tento hluk, tuhle práci, to všechno dokáže voda?
4: Za to může voda. Technologie je stará 5000 let, přišlo to k nám z Číny hedvábnou stezkou.
3: A co tím dělali oni? Kovali?
4: Většinou nástroje do zemědělství, pluhy.
3: S takovýmhle úderem to měli za chvilku hotové, ne?
4: Spíš ne. Z pece se vytáhla po 10 hodinách vrstva uhlí, tak na dně byla taková struskovitá houba, která se musela vzít sem do hamerny, do výhně, tady nahřát a omlátit kladivem. A tenhle proces kutí vlastně trval 3 hodiny, než se omlátila ta struska a než se vymlátil ten vzduch z toho.
3: Toto je vlastně konec toho řetězce, no. A my teď půjdeme na začátek.
2: Máte obří kola.
4: Já když vám vypustím vodu sem, tak to bude krásně slyšet.
3: Jak dlouho to dřevo vydrží, než jako působení vody zhnije?
2: Tam je neustálá údržba. Buď ramena se spravují, nebo i celý kolo. Většinou nevydrží ramena. Tam jde o to, že to kolo vlastně by mělo být neustále v pohybu. To nám opravuje sekerník. Máme svého sekerníka. Pana Kudrnu. Já ho volám vždycky před začátkem turistické sezóny, aby nám to zprovoznil, podíval se, co špatně není.
3: Tak jdete náhon. Vyšli jsme vlastně ven z budovy a díváme se na náhon, který je plný vody, přestože je sucho.
2: Je hodně vody v řece Sázavě.
3: Tady je takový malý mostek, ten nás zavádí nahoru a to jsou ty vantroky.
2: Ano. Tady je jedno kolo, který pohání buchar, kladivo, druhý kolo pohání mě.
3: Ze Šlaghamru Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: A rostou na Dřínové hoře dříny? Poslouchejte další příběh z Vysočiny, ve kterém si novou přírodní rezervaci projdeme už za malou chvíli.
0: Český rozhlas Vysočina, písmo.

0: Vysočiny.
1: Nedaleko Kramolína na Třebícku vznikla na břehu Dalešické přehrady nová přírodní rezervace Dřínová hora. Má rozlohu asi 15,5 hektaru a díky specifickým podmínkám tam rostou vzácné druhy rostlin. Ochrana území by jim měla zaručit dobré podmínky pro růst a také rozšiřování.
2: S botaničkou Ester Eckertovou stojíme na Dřínové hoře. Už jsme na Dřínové hoře?
3: My se budeme vlastně nořit do údolí Jihlavy, na ty horní hrany toho svahu, kde se zachovaly takové velice zajímavá otevřená lesostepní společenstva, která nám ukazují, jak ta vegetace tedy původně vypadala.
2: Pojďme třeba 100 let zpátky.
3: Byly to vlastně takové kvetoucí lesy, než se olistily stromy, tak tu byly spousty dymnivek, to jsou takový krásný růžový květinky. No a směrem dolů jsme se vraceli do takového toho bohatého podrostu lipových lesů.
2: Jdeme pod duby, vysoké trávy.
3: Ta tráva, to je třtina křovištní a ta představuje jednu z velmi výrazných druhů, které ničí vlastně ty původní přírodní biotopy.
2: Svah je prudší, prosvítá nám tam už vodní hladina, takže se blížíme k té hraně.
3: A když se vohneme, tak vidíme takovou růžici zelených listů. Má to krásné české jméno bělozářka. A to je typický průvodce toho světlého dubového lesa. Ta bělozářka nám krásně ukazuje paměť toho porostu, jak to tady dřív vypadalo.
2: Někde tam pod tím dole jsou semínka a když tomu vytvoříme podmínky, tak toho tady bude víc?
3: Určitě.
2: Sestupujeme dolů.
3: Tady vidíte vlastně ten klasický obraz té lesostepní doubravy. Stromy jsou zakrslé relativně. Vidíte, že ten podrost vypadá docela jinak. Jsou tady sírově žluté rostliny.
2: Co to je?
3: Je se to lnice kručinkolista. Má vlastně centrum svého rozšíření v České republice právě tady na jeho západní Moravě v kaňonech zdejších řek.
2: Jsme na Dřínové hoře. Najdeme tady, potkáme
3: Dřín. Určitě Dřín potkáme.
2: Člověk, když se s vámi baví, tak se bojí někam šlápnout, aby nešlápl na něco vzácného, co mě připomíná obyčejnou trávu.
3: Šlapání na prosté většině rostlin nevadí. Můžeme vidět další takovou zajímavou rostlinu. To je tolita lékařská. To jsou většinou tropický stromy.
2: Tady je to rostlinka.
3: No, je vázaná právě na zachovalé lesostepní nebo světlé lesy na svazích.
2: Jak chránit takovou lokalitu?
3: Přírodní rezervace je veliká šance.
2: Tady nehrozí vybudování cyklostezky nebo osazení nějakým turistickým mobiliářem.
3: Dřív turistovi stačilo projít se hezkým lesem a sednout si do trávy, dát si svačinku a to vlastně tomu území vůbec nevadí.
2: Netýkavka, ta sem patří?
3: Ne, to je takový přivandrovalec z Ameriky.
2: A stoupáme zase nahoru.
3: A tady máme ten Dřín, na té trošku hlubší půdě. Dřín určitě řada posluchačů zná, to je takový to úplně první, co na jaře v parku nebo někde rozkvete.
2: Na podzim červené plůtky.
3: Můžete udělat marmeládu nebo se z toho pálí i pálenka, která na Slovensku má krásný název Drněnkovica.
2: Proč podle Dřínu pojmenovali toto místo?
3: To je teplomilný keř. On je poměrně striktně vázán na takové ty teplé oblasti a tady takový jako souvislejší, početnější výskyt dřínu končí.
2: Z Dřínové hory Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Já dodám, že fotografie z Dřínové hory najdete na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz, tak se určitě podívejte. A pojďme ještě dál. Na konci války v lidech propukla radost a euforie. Někde však předčasná. Ve Velkém Meziříčí vyústila v tragédii, která měla desítky obětí. Více o tom pohovoříme už za pár minut.

0: Vysočiny.
1: Dodnes si pamatuje den, kdy přišla o tatínka. Jitce Rousové bylo 5 let, když ve Velkém Meziříčí jen 3 dny před koncem války zavraždili prchající Němci 60 odbojářů. Další oběti přibyly po náletu sovětských bombardérů. Mezi oběťmi německého vraždění byl také otec Jitky Rousové, architekt, divadelní kloutkář a malíř Vladimír Neumann. Nad albem fotografií se podělila o své vzpomínky na pohnuté události.

0: Já jsem byla na tátu strašně upnutá. Ten můj život s ním byl tak spjatý, že to je těžký, no. On byl totiž...
1: Jitka Rousová nemůže pohnutí mluvit, když vzpomíná na svého tatínka Vladimíra Neumana. Bylo mu teprve 36 let, když na konci války tragicky zahynul. Patřil mezi aktivní lidi, kteří se ve Velkém Meziříčí rozhodli zorganizovat odpor proti německé armádě.
0: To byla ta euforie, to prostě bylo vlastně povstání. Protože i tady bylo povoleno, že už smí vyvěsit prapory. A vznikl tady teda na radnici výbor, bylo tam spousta lidí. Jenomže přišel večer a přijel tady od náměště vlastně skupina toho Wehrmachtu a oni je tam na té radnici zajali, zmučili, uzavřeli a 7. května je rozvezli tady k řekám. Prvně teda větší část tady u Oslavy, tam je postříleli, naházeli do vody a pak část těch odvezli k té druhé řece.
2: Tam se zbavili těch těl, naházeli je.
0: Naházeli je do vody.
1: K obětem německého vraždění přibyli další. Ruská armáda, která ustupující Němce pronásledovala, provedla na město nálet.
0: Toho 9. května, když jsem přišli, tak ještě vlastně to tady vybombardovali, takže tady na zbytově je asi 100 lidí.
1: Na architekta a velkého divadelníka Vladimíra Neumana vzpomíná jeho dcera i po letech s láskou a obdivem.
0: On dělal divadlo, vyřezával loutky, hráli divadlo. Vlastně byl zakladatelem Horáckého divadla za války, dělal scény, kostýmní návrhy, byl intendantem toho Horáckého divadla. A on teda byl nadaný, tak maloval, že jo? To se mi ještě podařilo, když mu bylo 90 let, tak se zdejším muzeem udělat tátový výstavu.
2: Kterém to bylo roce? 99.
0: Takže tady mám, to je prostě to jeho dílo, co všechno z těch udělat, jo, i ty scény, jako, jo, tohle je otec a mamka, tady to jsou loutky, ty mám tamhle. Oni nám hráli divadlo, i děcka sem chodili a tak mě ještě namaloval, no. Ten jeho kašpárek, to byl nejkrásnější kašpárek na světě.
1: Přestože byla malá, na tragédii, která zasáhla celou rodinu, nemůže zapomenout.
0: To bylo hrozný. Já si pamatuju doma, když se to stalo, Matyva ještě táto a sestra taky tenkrát, jak tu prostě všichni seděli a nebyli schopni absolutně nic. Mně bylo 5 let, já si pamatuju všechno. Prostě zůstalo to jako jizva v člověku na věky, no.
1: Z Velkého Meziříčí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
3: A to je z dnešních příběhů z Vysočiny vše. Najdete je hezky pohromadě na webu Českého rozhlasu Vysočina, kde si je můžete pustit znovu, kdykoliv budete chtít. A po 10. hodině si nenechte ujít pochoutkový rok plný zajímavých receptů. Přeji vám dobrý poslech i nadále a těším se na slyšenou zase příště.
4: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina a Lidií Jakubičkovou.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Kraj kvůli přepravě těžkých dílů do dukovanské elektrárny upraví a zpevní průjezd přes Štoky. Snižování výdajů na obranu podle STEMu podporuje 17% Čechů. Víc jich chce růst. Španělsko začalo s evakuací lidí z výletní lodi, na které se rozšířil hantavirus. A bude zpočátku jasno, později oblačno a teploty kolem 20 stupňů. Začínají zprávy s Jakubem Divišem. Dobré dopoledne. Kvůli dostavbě dukovanské jaderné elektrárny bude kraj upravovat i silnice ve Štokách na Havlíčkobrodsku. Aktuálně chystá rekonstrukci místních křižovatek a zpevnění průtahu. Proto hledá projektanta, který připraví dokumentaci. Průjezd přes Štoky poslouží pro přepravu komponent do Dukovan, vysvětlil hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
4: V obci Štoky je most, přes který se nedá právě s těmihle komponentama projet, takže se pojede územím obce.
2: Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, 27%, preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho 1315 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady půjde letos 1,74% hrubého domácího produktu. Španělské úřady začaly s evakuací 150 pasažérů výletní lodi, na které se začal šířit hantavirus. Plavidlo v noci zakotvilo u Kanárských ostrovů. Podle španělského ministerstva zdravotnictví na palubě lodi provádí zdravotníci kontroly. Cestující pak čeká evakuace na pevninu v menších člunech. Loď jako první opustí španělští občané, další lidé budou moct vstoupit na pevninu až po přistavění evakuačních letadel. Varianta viru, která se rozšířila na palubě lodi, je přenosná i mezi lidmi. Na následky onemocnění zemřeli 3 lidé a u dalších 3 cestující testy nákazu potvrdili.
3: Sport.
2: Fotbalisté plzeňské Viktorie porazili v nadstavbové skupině o titul v šancelize Liberec 2-0. V části o záchranu Dukla podlehla Slovácku 0-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a Teplice porazili Baník Ostrava 2-1. A házenkáři Plzně jsou mistry extraligy. V rozhodujícím pátém finálovém utkání play-off vyhráli na palubovce Karviné 29-28. Získali tak 10. titul v klubové historii, pokračuje brankář Plzně Filip Hejrat.
5: Určitě jsme věřili, protože ty dva domácí zápasy, co jsme hráli s Karvinou, tak jsme byli lepší a věděli jsme, že když takovýhle výkon předvedeme i dneska, tak se to povede. Je tady hala plná, hráli strašně dobře, ale říkám, bylo to vabank a my jsme měli prostě trošku vyššího štěstíčka a tak to dopadlo na nás.
3: Počasí.
2: Teploty v kraji se teď po 10. hodině pohybují kolem 12 stupňů, jako třeba v Bystřici nad Pernštejnem, Dukovanech nebo v Havlíčkově Brodě. V Chotěboři mají 14. Dopolední jasnou oblohu během dne vystřídá oblačnost a denní maxima ta dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 z Prahy do Brna počítejte mezi 104. a 112. kilometrem u Jihlavy průběžně s uzavírkou odstavného pruhu. Probíhá tam údržba. A také ve směru na Brno je přímo na 112. kilometru uzavřen pravý pruh. Tolik zprávy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělala a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou několikrát... To jsou takové ne? Slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odspěl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra tentokrát osobně.
3: A

0: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenin v košili to byl.
0: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
1: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
0: To je na piškot, na ten ovocný gel.
1: Ovocný gel je strašně jednoduchý, tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
0: Tak se do toho pustíme.
2: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
0: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balonovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna světla.
0: Skončilo nám teda šlehání. Jatka, ty to strouháš? Najemno.
1: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
0: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
0: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
0: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
0: Cukru je kolik tady v tom poměru?
1: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
0: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišišmout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
0: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
1: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme si neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlahanou.
0: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
0: V jedné souvislé vrstvě.
1: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
0: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
1: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
0: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek, které máme vevnitř, a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
0: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
0: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
1: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád štěvnatý.
0: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo, ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně drží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
1: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
0: No jo, tak to je naháč. Jen se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
1: Já chápu, proč tenhle ten dezert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
0: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhráli. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možný při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vodě, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako nini. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty? To bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
0: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena

0: věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že...
1: Dostali do nálady, pustí no, si hudbu. No.
0: A moje maminka to taky dodržovala, jo, že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naleju si víno a řeknu, budu vařit.
2: Naladí se na to ani nedostane.
1: Naladí se.
0: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
2: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
0: Všem na zdraví vám všem.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do

0: úst. Mistři tu žijící nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
1: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
0: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Cestou, necestou.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky, do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtěška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtěška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtěška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V okolí Čeřínku na Jihlavsku v noci dvakrát hořelo. Vysokorychlostní tratě by se měly v Česku začít stavět zhruba za 3 roky, počítá s tím aktualizovaný harmonogram. Prezident Sýrie Šará jmenoval nové ministry a odvolal z funkce svého bratra. A bude zpočátku jasno, později odpoledne oblačno a teploty kolem 20 stupňů. Přichází čas na zprávy, Jakub Diviši u mikrofonu. Hasiči v noci na dnešek zasahovali u 2 lesních požárů v okolí Čeřínku na Jihlavsku. Hořelo nedaleko Boršova a osady Hutě. Oba požáry se hasičům podařilo zlikvidovat po půlnoci. Práce jim komplikoval nepřístupný terén. Požáry zasáhly podle prvotních odhadů dohromady necelé 2 hektary plochy. Při zásazích se nikdo nezranil, proč začalo hořet, zjišťují vyšetřovatelé. Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného, pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
2: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce. A v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
0: Podle Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává také, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup. Syrský prezident Ahmad Šara podle státních médií vyměnil některé vládní úředníky, mezi nimi i svého bratra Máhira Šaru, kterého odvolal z funkce generálního tajemníka prezidentské kanceláře. Nahradí ho bývalý guvernér provincie Homs Abdul Rahmat Badurin Ama. Kromě toho jmenoval prezident taky nové ministry zemědělství a financí a vyměnil i řadu guvernérů. Důvody změn nejsou známé. Přechodná vláda, vytvořená loni v březnu, v Sýrii vznikla po svržení dlouholetého vůdce Bašára al-Asada na konci roku 2024. Tvořili ji nejbližší spolupracovníci nového prezidenta Šary. Sport. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace právě řeší nedohrané sobotní derby pražských S mezi Slaví a Spartou. To v závěru narušili fanoušci, kteří vtrhli na trávník stadionu v Edenu, napadli 3 hráče soupeře a házeli pyrotechniku do sektoru spartianských příznivců. Předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík oznámil, že klub do odvolání uzavře tribunu Sever a výtržníky potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion. Zároveň z A-týmu vyřadil hráče Chorého a Douděru, kteří viděli červené karty. Po zápase se Tvrdík soupeři omluvil.
3: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
0: Tvrdík zároveň oznámil, že klub zahájí audit vlastní pořadatelské služby a bezpečnostních postupů na tribuně Sever. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou naměříte 13 stupňů, v Libici nad Doubravou 17. Zatím je převážně jasno, během dne ale přibude oblačnosti a denní maxima dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Se zúžením počítejte na D1 ve směru na Brno v okolí Jihlavy. Sjezdu na Jihlavu na 112. kilometru probíhají tam práce silničářů. Tolik zprávy a k mikrofonu už usedá Joža Kolář.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je to přesně tak, jak řekl Jakub, já vám všem přeji příjemné a pohodové nedělní dopoledne. Je to myš, ale ne jen tak ledajaká, je to velká myš, přímo velemyš. A my se za ní za chvíli už po druhé v řadě podíváme do Jihlavské zoo. Začne totiž další díl našeho pravidelného pořadu Pojďte s námi do zoo, ve které budeme opět soutěžit o dva volné vstupy. Tak pečlivě poslouchejte.
5: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
6: Reklamu na ticho dnes v telky dávají, každý z nás pozorně, len čo zbadají.

0: Reklama na tichu je za námi s kapelou Team i Palem Haberou a my jdeme hezky za zvířátky. Znáte tu průpovídku, množí se rychle jako myši, tak u velemyší toto rozhodně neplatí. Proč? To vysvětlí ředitel jihlavské zoo Jan Vašák, za kterým s mikrofonem vyrazila Simona Kubičková.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: S ředitelem zoologické zahrady Janem Vašákem si povídáme o velemyších a jedna z těch zajímavostí je, že i když je to velemyš, tak se množí velice pomalu. Čím je to způsobeno, že se nepotřebuje množit rychle jako třeba klasická domácí myš?
3: Tyhle si zvířata zareagovaly vlastně na to, že na těch Filipínách on není prostě adekvátní predátor na ně, snad kromě mřížkovaný krajty. Jenomže mřížkovaná krajta, když sežere pár velemyší, tak měsíc nemusí žrát. A jinak v podstatě na Filipínách nejsou šelmy, jsou tam nějaký draví ptáci, jenomže orelopičí sám je skoro vyhubený a ten myslím, že je ještě na jiném ostrově, ten nežije na Luzonu. A vůči těm dravým ptákům ty zvířata zase se brání tou noční aktivitou. Mm-hmm. Jo, takže je to v tomhle takový jako velmi zajímavý a neobvyklá strategie.
2: Uh-huh. Takže teda víme, že jsou noční, ale noční aktivita jsou hodně velký, mají málo mláďat. Jak vypadají?
3: V podstatě je to opravdu taková velká myš, ale je taková, řekněme, méně štíhlá, než jsou myši. On je to zvíře, který šplhá, ale na to, že šplhá, tak pak řekneš, podívejte, oni jsou jako úžasní lesci a ono prostě, když chodíš jak leze, tak on je to takový nemehlo trošku, jako proti třeba opicím, nebo proti, no prostě leze, leckám se natáhne, ale prostě není problém, že spadne. To zvíře, který je sice stromolezec, ale není nějaký extra šikovnej. Jak jsem říkal, nejsou tak štíhlí jako ty myši, tak jak je známe, a že oni působí subjektivně na nás, tak jako roztomily, jsme prostě jako i ten kratší čenich a ocas samozřejmě teda mají dlouhej a hubenej, ale prostě mají ho chlupatej a jsou dva druhy, jeden je takový hnědej, to je ten jižní z jižního Luzonu, pak ten severní druh je takový, řekněme, černobílej v různých variantách, buď to má tu tmavou čabraku prostě přes vlastně plece a hřbet, má takový brejle, anebo prostě jo, jako tmavý brejle na tý světlý hlavě, tmavý uši, tmavý ocas, někdy mývá bílou špičku ten ocas, takže mi tak trochu působí jako panda velká, jo, mm-hmm. ale samozřejmě dvoukilová panda velká.
2: Takže máme v podstatě takové malé pandy.
3: Malý pandy máme, ale to je zase něco jiného, že to bych...
2: Čím se třeba taková myš živí?
3: Oni jsou víceméně bíložravci, mají i takový složený žaludek, poměrně jako složitý na trávení celulózy, takže jako žerou hodně listí, ale dostávají třeba zeleninu, takže oni prostě žerou v přírodě určitě i plody a občas si rádi pochutnají i na živočišní složce, takže stávají třeba saranče, švába občas a takhle.
2: A jak jsi ještě říkal, že to mládě je vyvinuté, takže matka se o něj musí starat, nemusí starat, je hned samostatné?
3: Musí, není to jak morče, který by běhalo, ale ona ho buď to odkládá v tom hnízdě, kde ho porodí, anebo, což je zajímavý u těch hlodavců úplně, že ono to mládě, ta samice tím, že rodí málo mládě, tak má jenom dva struky. Má je v oblasti vlastně stytky, takže ono to působí tak jako v podstatě kozí nebo ovčí vemínko. Mm-hmm. To mládě je schopný se vlastně na ten struk přisát. A když ta matka jde s tím malým mládětem, tak on je schopný se držet ocásku té matky. A když je potom větší, tak jdou v podstatě ve vláčku, že jo, to mládě
2: je přisátý. Jako vačice, když to
3: v podstatě ano. Takže tam je potom problém, že když člověk chce třeba to mládě chytit, načipovat ho, zkontrolovat ho, a ono se té matky chytne, tak toho musíš nechat, protože zkrátka tam asi u těch řezáků hrozí, že by to mládě snad bylo asi schopný i ten struk ucvaknout prostě.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: A teď ta pravá chvíle, abyste získali dva volné vstupy do zoo Jihlava. Zavolejte mi do studia na číslo 22 155 49 99 a odpovězte správně na moji otázku. 22 155 49 99. Vyberte správnou odpověď a vstupenky jsou vaše. Pokud jste už ale v této soutěži letos vyhráli, přenechte prosím možnost dalším posluchačům, protože každý může v kalendářním roce vyhrát jenom jednou. Soutěžit budeme za chvíli, držím palce.

0: Do Rynárce v tuto chvíli zdravíme pana Stanislava, který se dovolal na číslo 22 155 49 99. Hezkou neděli, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak si užíváte ten dnešní krásný sluncem zalitý den?
1: No, zatím odpočinkem.
0: No tak neděle je od slova nedělat, tak to je naprosto ano. V pořádku. Ale určitě ten odpočinek přerušíte na oběd.
1: Jo, máme kuře na zelí.
0: No panečku, to bude dobrota. A k tomu možná i dva lístky do Jihlavské zoologické zahrady. Poslouchal jste pečlivě reportáž Moniky Kubičkové o velemyši? Tak.
1: Snažil jsem se, ale uvidíme, no.
0: Já ještě doplním, že fotografie a článek k dnešnímu tématu najdete na Facebooku a webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina. A tady už je moje otázka. Jdeme na to?
1: No, zkusíme to.
0: Čím se taková velemyš živí?
1: Já myslím, že je to bíložravec, no, ale... A občas si dá i nějakou tu toho červa.
0: No vidíte, vy jste to zvládli úplně bez nápověd. Ano, je to tak.
1: Je, děkuju.
0: Je to bíložravec, občas nepohrdne nějakým tím švábem, nebo sarančetem, nebo červíkem. Ano, přesně jak jste říkal, takže vám gratuluji. Dva lístky jsou vaše, kdo vyrazí do zoologické zahrady.
1: No, asi syn.
0: Tak ať se mu tam líbí, hezky si to užijte, protože zoologická zahrada v Jihlavě je, pokud se nepletu, nejnavštěvovanější turistická atrakce u nás na Vysočině, když to řeknu takhle.
1: Včera
0: jsem měl dopoledne okolo a už nepřijímali žádná auta. Parkoviště bylo úplně plné, protože takové počasí je naprosto ideální. Není moc velké vedro, neprší, k zoologické zahradě naprosto vyšité. Tak jo, tak si to hezky užijte, mějte se krásně a zase někdy příště. Není vůbec zač, naslyšenou. No a vy ostatní máte šanci zase příští neděli. Po 11. hodině se na vás budu těšit se soutěží Pojďte s námi do zoo. Nejen soutěží pochopitelně, ale další zajímavou reportáží Simony Kubičkové, která nám přibližuje zvířata, která si můžeme v Jihlavské zoologické zahradě prohlédnout. A určitě se o nich i něco zajímavého dozvědět. Teď Helena Modráčková.

0: Pomalu ale jistě se blíží čas nedělního oběda a tak o jídle budeme mluvit i za pár minut. Většina tradičních maďarských jídel se bez nich neobejde. Nokedly, drobné nočky z těsta. V Budapešti je podnik, kde tato příloha určuje celé menu. A my se tam za chvíli podíváme.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Maďarská kuchyně to je několik typických jídel, guláš, paprikáš nebo hovězí perkelt. Málokdo ale ví, že téměř vždy je doplňují takzvané nokedly, drobné nočky podobné slovenským haluškám. V Budapešti teď vznikl podnik, který z této obyčejné přílohy udělal hlavní chod. Na ochutnávku tam zašla naše zpravodajka Bára Vránová.
1: Paní kuchařka v malé budapeštské restauraci Nokedly Factory teď sype přes kovové sítko do vroucí vody těsto. Respektive nesype, ale řekla bych, že pasíruje. No a z těchto kousků už za pár minut budou nokedly, což je pro Maďary naprosto běžná příloha, ale pro Gábora Kováče, který je majitelem tohoto bistra, je to základ celého jeho podnikání.
2: Nokedly jsou pro nás to, co je pro Araby kuskus, pro Číňany rýže anebo pro Italy gnocchi.
1: Nejčastěji se podávají k polévce, kuřecímu paprikáši, hovězímu perkeltu anebo guláši. A všechna tato jídla jsou samozřejmě základem jídelního lístku i Gáborovy restaurace. Kromě tradičních maďarských pokrmů ale nabízí i modernější varianty, třeba se sýrem, špenátem anebo rajčatovou omáčkou.
2: Chci to udržet jednoduché, nemít v nabídce moc jídel, abych se mohl soustředit na jejich kvalitu.
1: A právě Nokedly Gáborovi tento jednoduchý koncept umožňují.
2: Není to žádná věda, ale chce to správný postup. Naučila mě to starší paní, která vaří celý život. Jsou to jen vejce a mouka a děláme je vždy čerstvé.
1: Nokedly přitom nejsou jen čistě maďarská specialita. Podobné noky se objevují napříč střední Evropou, v Německu nebo v Rakousku jako špecle, na Slovensku zase jako halušky. Základ je vždycky podobný, liší se ale konzistence i způsob podávání.
2: Denně uděláme přes 100 až 150 porcí a to jsme otevřeli teprve před rokem a půl.
1: Nechodí sem přitom jen turisté. Tohle malé bistro si totiž oblíbili i samotní Maďaři.
2: Ne každý má čas si takové jídlo připravit doma. Nejde jen o nokedly, ale i o to, s čím je servírujete. Uvařit dobrý paprikáš nebo hovězí guláš trvá několik hodin. Maso musí změknout, nasát chutě. Jsou samozřejmě možnosti, jak to obejít, ale už to pak není ono.
1: Gábor našel způsob, jak bez zkratek nabídnout domácí jídlo i v rychlém tempu. Omáčky a maso se připravují den dopředu a nokedly se vaří vždy těsně před servírováním. Suroviny pak bere od místních dodavatelů.
2: Restaurací je v Maďarsku spousta. Já jsem chtěl nabídnout typické jídlo, které bude rychlé, ale zároveň 100% autentické a kvalitní. Vlastně je to takový maďarský fast food.
1: Začátky ale podle Gábora nebyly jednoduché. První měsíce trávil v kuchyni, zkoušel recepty a ladil postupy tak, aby jídlo chutnalo pokaždé stejně. Byla to podle něj spíš každodenní práce, než jistota, že se podnik uchytí.
2: Můj účetní mě po prvních měsících přesvědčoval, ať podnik nechám plavat. To stejné jsem slyšel i doma, ale já jsem věděl, že to bude fungovat.
1: Do bistra chodí i studenti z nedaleké univerzity a často se drží právě těch nejtradičnějších jídel.
2: Nokedly s paprikášem, gulášem, perkeltem, to je jejich domov. Vzpomínky na dětství. Spousta z nich je z malých regionů a naše jídlo je tam vrací.
1: A i tím se podle Gábora Kováče podařilo v jeho malém bistru posunout nokedly z nenápadné přílohy až do hlavní role. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
0: No a z Budapeště se za chvíli podíváme za moře. Jak se slaví mexický svátek v americkém městě, kde má skoro polovina obyvatel původ v Mexiku? A proč si k tomu připíjejí kaktusem? O tom bude řeč za pár minut. Další muzika, tady Jax a také kapela Turbo. Za pár minut.

0: Jeden den v roce se z Phoenixu v americké Arizoně stává mexické město. Tancuje se, zpívá, voní tam tacos a pije se k tomu nápoj ze speciálního plodu. Naše americká zpravodajka Jana Cíglerová se zajela na letošní oslavy mexického svátku Cinco de Mayo podívat a tento lahodný načervenalý nápoj ochutnat.
1: Stojím tady na Washingtonské ulici v centru Phoenixu, hlavním městě státu Arizona. A je to taková hlavní tepna téhle arizonské metropole. Dneska ji ale uzavřeli, protože tu slaví Cinco de Mayo, česky 5. květen, jeden z nejznámějších mexických svátků. Podávají se tu tacos nebo burritos, pije se tu mexické pivo, tequila, margarita. Zpívá se a tancuje, rodiny jsou svátečně oblečené, některé dokonce do tradičních kostýmů. Já chci ale ochutnat jednu arizonskou specialitu. Tady tomu říkají prickly pear. Je to plod kaktusu, konkrétně kaktusu opuncie, který roste hlavně v Arizoně, ale taky na celém západě Spojených států a v Mexiku. Ten plod vypadá jako taková hruškovitá bobule, má silnou slupku, na ní jsou takové drobné trny, ale uvnitř je nesmírně šťavnatý. Sladký, trochu zemitý a má sytě červeno-fialovou barvu. Takže jestli ho použijete na nápoje nebo jestli ho použijete do marmelád, tak vždycky to je takové lehce červené. Tak to je taková specialita v Arizoně. Kdo je v Arizoně, musí si dát něco, co má příchuť prickly pear. Cinco de Mayo je takový zvláštní svátek. Zatímco v Mexiku je to skromný regionální svátek, v Americe ho slaví miliony lidí. A je to vlastně jeden z největších latinoamerických svátků v zemi. Víkend před 5. květnem jsou například prodeje piva a tekly srovnatelné se Super Bowlem.
2: Je to pro nás něco jako den nezávislosti, prostě den našeho dědictví.
1: Larry se narodil a vyrůstal ve Phoenixu. Po matce má mexický původ, po otci pochází z původních kmenů. Sloužil v armádě.
2: V téhle době je pro nás důležité připomínat se naši kulturu, víc než kdy jindy.
1: Cinco de Mayo, tedy 5. květen, je konkrétně 5. květen z roku 1862. Tehdy mexická armáda porazila francouzské vojsko Napoleona III. A způsobila všem v šok. Protože francouzská armáda tehdy byla nejsilnější na světě. Byla to taková story Davida a Goliáše. Chudá republika na pokraji bankrotu na jedné straně a velká evropská velmoc na té druhé. A tohle je přesně ten důvod, proč ten svátek v Americe žije. Příběh slabšího, který porazí silnějšího, ten rezonuje s každou menšinou.
3: Ráda si tu připomínám dobu, kterou jsem strávila v Latinské Americe. Tacos, umění, je to pro mě nostalgie a cítím se tu šťastná.
1: Cinco de Mayo je možná v Americe komerční svátek, možná je to nějaké historické nedorozumění, ale tady na Washington Street vypadá jako připomínka, že tahle země je postavená z příběhů, které přišly odjinud. Z Phoenixu Jana Cíglerová, Český rozhlas.

sto problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

Vzpomínka na Sinéad O'Connor, její největší hit Nothing Compares to You, který určitě potěšil i dnes v neděli 10. května na Den matek. Mimochodem, necháte svojí mamince zahrát nějakou písničku po 12. hodině, pravidelné písničky pro Vysočinu. Co se vám vybaví, když se řekne pražský odloj? Zajímavosti s ním spojené nám už za chvíli v naší rubrice, co

0: v učebnicích nebylo, nabídne Martin Pisařík. No a já bych vás teď chtěl taky pozvat na 16. května, na den otevřených dveří na leteckou základnu známe ještě nad Oslavou, odkud budeme živě vysílat. Od 14 do 16 hodin si bude Hela Dvořáková kousek od ranné povídat se zajímavými armádními a leteckými hosty. Celý den bude na letišti i stánek Českého rozhlasu Vysočina. No a podrobnosti a zajímavosti o tom, jaký bude den otevřený dveří v náměšti, uslyšíte ve středu 13. května v rozhovoru Dobrého dopoledne po 11. hodině.
1: Jsme s vámi i na náměšťsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pražský orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen smyšlenkou. Unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Pelhřimovsku se textilní kontejnery plní rychleji, než se předpokládalo. Mladík ve středních Čechách vypadl z vlaku a zemřel, nejspíš jel mezi vagóny. Nedohrané derby pražských S řeší disciplinární komise, Slavia plánuje uzavřít tribunu. Odpoledne bude převážně slunečné, s teplotami do 22 stupňů. Připravené jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karel Pěška. Zhruba stovka obcí na Pelhřimovsku už má nové kontejnery na textil. Jejich pořízení a svoz si zajišťují samosprávy prostřednictvím společné odpadové akciové společnosti. O službu mají obyvatelé obrovský zájem. Například Spacova a Želiva už museli zcela plné nádoby vyvést mimo plán. S pravidelným svozem se ale počítá až po 18. květnu, sdělil ředitel společnosti SOMPO Radek Lapáček.
4: Teďka máme ještě žádost na obce, aby nám zaslali, jak se jim plní kapacity během toho měsíce, aby jsme mohli správně nastavit frekvenci svozů a nevyjíždět zbytečně naftu po okrese. To znamená, určitě nebudeme jezdit všude pravidelně ve stejný termín, ale podle toho, jak bude potřeba.
2: Den matek si dnes připomínají některá města na Vysočině. Třeba v Telči program začne ve 14 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce. O hodinu později se sejdou na oslavu lidé v kulturním středisku Beseda v Moravských Budějovicích. A na dvorku Jihlavské čajovny na Masarykově náměstí se dnes budou konat první knižní čaje. Program začne ve 14 hodin a je zaměřený na moderní i starší poezii. Nachystaná jsou autorská čtení doplněná o křest knihy nebo knižní trh. Policisté vyšetřují smrt nezletilého muže, který zemřel při pádu z vlaku nedaleko Říčan u Prahy. Nehoda se stala před 11. hodinou večer. Mladík nejspíš jel na vlakové soupravě mezi vagony a spadl do kolejiště, uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
5: Přitom to utrpěl zranění, kterým na místě události podlehl. To, zda byl mladík pod vlivem alkoholu či nenávykové látky, ukáže nařízená soudní pitva.
2: Španělští zdravotníci a vojáci evakuovali první pasažéry z lodi, na které se rozšířil hantavirus. Plavidlo jako první v malých člunech opustili španělští občané. Cestující z dalších zemí se na ostrov Tenerife dostanou až po přistavení evakuačních letadel. Na letiště je přepraví vojenské autobusy. Na výletní lodi se rozšířila varianta viru, která je přenosná i mezi lidmi. Tři pasažéři zemřeli a další tři jsou nakažení. Onemocnění se může projevit horečkami, bolestmi hlavy nebo dýchacími obtížemi.
3: Sport.
2: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace právě řeší nedohrané sobotní derby pražských S mezi Slaví a Spartou. To závěru narušili fanoušci, kteří vtrhli na trávník stadionu v Edenu, napadli tři hráče soupeře a házeli pyrotechniku do sektoru spartianských příznivců. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík oznámil, že klub do odvolání uzavře tribunu Sever a výtržníky potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion. Zároveň z A týmu vyřadil hráče Chorého a Doudě, kteří viděli červené karty. Po zápase se Tvrdík soupeři omluvil.
6: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
2: Jaroslav Tvrdík zároveň oznámil, že klub zahájí audit vlastní pořadatelské služby a bezpečnostních postupů na tribuně Sever.
3: Počasí.
2: Telči nebo Černovicích je teď 16 stupňů, v Libici nad Doubravou 18, odpoledne bude skoro jasno nebo polojasno, později začne přibývat průsvitná oblačnost. Teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte u Pávova na 112,5 km ve směru na Brno. Probíhá tam oprava vodorovného dopravního značení na vozovce. Levý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krátce po 12. hodině vám přeji pohodové nedělní poledne, dobrou chuť k obědu a příjemný a pohodový poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Je 10. květen, den matek a začínají písničky pro Vysočinu. Necháte vaší mamince zahrát nebo někomu jinému? 22 155 49 99 telefonní linka do našeho studia. No a tu první písničku hned posílám všem maminkám, včetně té mojí, jmenuje se Pro mámu a přichází s ní kapela Holky.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete také napsat třeba přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Písniček pro Vysočinu, a nebo napište krátkou textovou zprávu. Píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek pošlete na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. No a hned první zpráva navazuje na ty včerejší nešťastné události, které se odehrály v Edenu. Zahrajte prosím panu Sudovčíkovi a dalším napadeným slavistickými fanoušky píseň We Are The Champions. Děkuji, Helena.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 do našeho studia je obsazená. Pojďme se podívat, komu budeme hrát. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych poprosil, tady Dvořák Žirovnice, já bych poprosil nějakou píseň pěknou pro moji maminku, která je 97 let a je umístěna v senior centru, tedy v Ldence v Počátkách. Tak bych jí chtěl touto cestou poblahopřát ke dni matek, protože samozřejmě si to určitě zaslouží. Chtěl bych jí popřát hodně sil ke zvládání dalších let a chtěl bych při té příležitosti taky poděkovat celému manažerskému týmu EDN Počátky, který vykazuje výborné skutky a moje maminka je tam nadmíru spokojená. Takže i těm bych nechal zahrát.
0: Tak posíláme písničku Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Tu krásu nelze popsat slovy a věřím, že se všem bude líbit, hlavně vaší mamince. Díky moc, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky děkuju, naslyšenou.
0: 22 155 49 99, známá telefonní linka, která vás spojí s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina a písnička.

Další přání z SMSky můžete zahrát od Naděnky, svítá nad velkou louží, děkuje Marie. Paní Marie, slyšíte? Hrajeme. Tak, ať se Naděnka líbí.

0: programu nový český film Neporazitelní. Dvě vstupenky pro vás v pondělí ráno bude mít Jože Kolář.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Nedělní vysílání přináší příběh Lidické hrušně. 10. červen 1942 Lidice ovládla ohnivá apokalypsa. Uprostřed hrůzy stál strom, němý svědek běsnění. Všechno cítil, všechno vnímal. Nakonec i on byl zničen. Stalo se ale něco nevídaného. Vstal z mrtvých a stal se symbolem znovuzrození.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A pojďme splnit další telefonické přání. Paní Zdena Spalčková je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Zdena Spalčková a já bych dala zahrát mýmu bráchovi, který se dožívá dneska až 86 let. A tak mu přeju hodně, hodně zdravíčka a ať je tu aspoň do 100 let. Děkuji vám moc.
3: Výborně, my se k přání přidáváme. Vybrala jste písničku Jany Chládkové. Jsem šťastná, že tě mám, brácho. Tak si ji pojďme pustit.
4: Děkuji.
3: Není zač na slyšenou. 22 155 49 99 telefonní linka do našeho studia i pro vaše hudební přání.

Dobrý den, zahrajte prosím písničku Krásným dívkám od Turba pro Janu Císařovou z Nového Rychnova k dnešním narozeninám. Vše jen dobré, hlavně to zdraví, spokojenost, stále dobrou náladu, radost znoučátek a taky trochu času na sebe ti Ani přejí a rádi tě mají všichni Blaškovi z Milíčova. Děkujeme za zahrání. Já děkuji za tohle přání, které k nám dorazilo přes naše webové stránky a písničku od Turba moc rád posílám.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Nohavici V jedném dumku na zárubku pro moji ženu Radku. Díky, Standa. Písnička přichází.
2: V jedném dumku na zárubku měl na sklopech švarnu robku

0: A když se včera pan Vítek Střebíče dovolal do písniček pro Vysočinu, tak říkal, že klepe asi 500 řízků a že nezbydou. Tak opravdu nezbyli? Dobrý den.
1: No vůbec nezbyli.
0: No teda.
1: Ale tak jako to trochu kecáme, jako 3-4 tady jsou. Jako.
0: No, tak já viděl, že něco zbyde. No, já tady nemám třeba žádný řízek, ale za to tady mám spoustu písniček a tu vám nějakou můžu i zahrát. Tak povídejte.
1: No to je právě výborný, to já chci pro všechny maminky, hlavně pro mou manželku, pro mou maminku, pro babičku Svoborovu, to je taky maminka, pro babičku Kvajzrovu, to je taky zasloužilá maminka. Všem těm maminkám přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, ať to s těma chlapama, s těma dětma všema vydržej, no.
0: Mm-hmm, dobře. Tak jo, vybral jste písničku jako
1: tak
0: Robinson. Budem. Posíláme kamelie, díky, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a co vy necháte také zahrát vaší mamince nebo nějaké jiné mamince nebo někomu úplně jinému? 22 155 49 99.

Nedělní písničky pro Vysočinu jsou v plném proudu a další přání je z SMSky. Prosím, zahrajte všem opuštěným matkám, mezi něž také patřím. Mé mamince už jen do nebíčka a prosím o Pampelišky. Moc děkuji, Eliška. Duo Červánek a Pampelišky.

0: Koníčky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A na výše zmíněné telefonní číslo zavolala i paní Jana z Koječína. Dobrý den.
2: Dobrý den a hezký nedělní sváteční den vám, pane Jožo, a hlavně všem maminkám. Já jsem dneska vybrala nejoblíbenější písničku mojí maminky, i když už je to 20 let, co mě opustila, tak ale já na ní stále vzpomínám, protože to byla nejlepší maminka. A potom bych písničku poslala všem posluchačkám a hlavně taky dneska všem maminkám třeba, které právě leží v nemocnici nebo jsou v hospici, v domově důchodců. Prostě všem maminkám, které třeba dneska jenom jsou doma a pečují o své děti nebo pracují v jakémkoliv zaměstnání. Já myslím, že si to všechny zasloužíme.
1: Určitě ano. Vybrala jste krásnou písničku od Richarda Adama Suliku. Můžeme si ji pustit.
2: Děkuji.
1: Nemáte vůbec.
2: Děkuji, pane Jožo.
1: Naschledanou. Naslyšenou.

0: Dožďáru nad Sázavou teď zdravím paní Jiřinu, která má také hudební přání pro dnešek. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Děkuji moc za přivítání, pane Jožo, já vás zdravím. Tuhle tu písničku bych chtěla poslat všem regionačkám, který znám, s kterýma se píšu, ale který ani neznám, protože ty by museli přijet za mnou, já na té jejich srazy nemůžu, protože mě to zdravotní stav nedovolí a taky jsem o 10 let starší než oni všichni, takže klidně, kdo bude chtít za

Pane Jožo, zahrajte nám něco hezkého, asi od Jelenů, písničku Miluju tě, pro naše maminky, které minulý rok odešly. Je to Hana, Ludmila a Vicky. Podepsány tři dcery, Hana, Lina a Inge. Jeleny a velmi krásnou, ale smutnou písničku posíláme společně s kapelou Jelen. Je tady také cymbálová muzika Jiřího Pavlici.

Krásná melodie doznívá, no a nám se, přátelé, pomalu, ale jistě blíží závěr dnešních písniček pro Vysočinu, protože úderem 13. hodiny, pochopitelně tak jako každý den, i dnes dorazí výlety. Já věřím, že už se těšíte, kam vyrazíte společně s Pavlem Kudrnou. Jožka Kolář se na vás těší zase po hodině 14., protože písničky pro Vysočinu končí, ale naše vysílání samozřejmě pokračuje a bude pokračovat dál. Mějte s námi i nadále příjemnou a pohodovou neděli. No a dáme si klasiku na závěr. Co říkáte? Petr Janda, Olympici a Okno mé lásky. Tak ať se vám všem líbí. Hezký poslech.

0: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje.
1: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
2: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
6: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Kraj kvůli přepravě těžkých dílů do Dukovan upraví a zpevní průjezd přes Štoky. Na pláži Upilské nádrže vznikne padelové hřiště. Jihlavští fotbalisté se v utkání s Kroměříží pokusí vzkřísit naději na záchranu. Odpoledne bude převážně slunečné s teplotami do 22 stupňů. Připravené jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Kraj Vysočina bude kvůli dostavbě jaderné elektrárny Dukovany upravovat i silnice ve Štokách na Havlíčkobrodsku. Teď chystá modernizaci místních křižovatek a zpevnění průtahu. Hledá proto projektanta, který vše připraví. Průjezd přes Štoky poslouží pro přepravu jednotlivých dílů do Dukovan, vysvětlil hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
7: V obci Štoky je most, přes který se nedá právě s těmihle komponentama projet, takže se pojede územím obce.
6: Nové hřiště na padel chce ještě letos vybudovat Žďár nad Sázavou. Hotové by mělo být do léta. V současnosti velmi populární sport kombinuje tenis a squash. Padelové hřiště vznikne u Pilské nádrže poblíž pláže vedle kurtu na beach volejbal, přiblížil ředitel městské organizace Sportis Radim Technik.
8: Pokud všechno dopadne dobře, tak bychom ho měli otvírat někdy začátkem měsíce července. No a samozřejmě jednou z takových těch našich motivací je to, že vycházíme z toho, že zatím jiný padelový kurt v kraji Vysočina není, takže pokud to tak je, tak bychom byli první v kraji Vysočina.
6: Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Lhůta uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta 0,05% stanovené daně za každý den prodlení, nejvýš ale 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokutu nemusí platit ten, kdo nedosáhne částky 1 000 korun. S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do 1. července.
0: Sport.
6: Jihlavští fotbalisté svedou boj o záchranářskou naději. Tři kola před koncem druholigové sezóny jsou v tabulce na poslední 16. příčce. Dnes se ještě pokusí situaci zvrátit domácím utkáním s Kroměříží. Hrát se začne v 18 hodin na stadionu FC Vysočina. Čeští hokejisté hrají se Švýcarskem na závěr švédských her. V duelu, který je generálkou na mistrovství světa, právě probíhá druhá třetina a našim se zatím nedaří. Prohrávají se Švýcary 0-2.
0: Počasí.
6: V Humpolci je teď 16 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Moravských Budějovicích 18. Odpoledne bude skoro jasno nebo polojasno, později začne přibývat průsvitná oblačnost. Teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na Žďársku teď buďte velmi opatrní na silnici spojující Velkou Bíteš a obec Vlkov. Auto se tam střetlo s cyklistou, probíhá vyšetřování nehody. Šťastně dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je neděle, krátce po 13. hodině, startují výlety a Jožek Kloář přeje šťastnou cestu.
10: Přeji vám hezkou květnovou neděli, je tu prodloužený májový víkend, sice pomalu končí, ale nevadí to, protože před sebou máme ještě pořádný kus jara a pak především celé léto a tak bude spousta času na další výlety. Jaké jsou naše dnešní tipy a doporučení? My vás dnes vezmeme na zámek Brtnice na Vysočině. Ten sice dlouhá léta chátral a přestože jeho oprava zatím není v plánu, má jeho prohlídka neuvěřitelnou atmosféru. Doufám, že z reportáže se o tom přesvědčíte. Podíváme se také na krásné poutní místo v Moravskoslezském kraji. Říká se mu Petřkovické Lurdy a místní lidé se o něj obětavě starali i za minulého režimu. Potom se projdeme kolem hradu Seberk na Chebsku v Karlovarském kraji. Jeho okolím totiž vede zajímavá naučná stezka. A nakonec navštívíme největší roubenou stavbu v České republice, Výseckou rychtu. Stojí v městečku jménem Kravaře. Kravaře najdete na Českolipsku v Libereckém kraji a nabízí nejenom pohled na pozoruhodnou lidovou architekturu, ale i řadu expozic dokumentujících život našich předků. Taková je naše nabídka. Nedělní výlety začínají a já vás upřímně a srdečně vítám.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Zámků vyšperkovaných nábytkem, zácnými lustry a drahými koberci je spousta. V Brtnici na Vysočině můžete zažít atmosféru památky, která dlouhá léta chátrala a jejíž inventář z části zmizel a z části je uložený někde jinde. Přesto si historické prostory zachovaly úžasné kouzlo a rozhodně stojí za návštěvu, jak zjistila naše redaktorka Irena Šarounová.
1: S průvodkyní Eliškou Pacnerovou stojím na nádvoří zámku v Brtnici.
2: Je tady trávník, tam ty dveře vypadají jak do nějaké dílny.
3: Za socialismu se zde opravovaly auta.
2: Pojďme si teď povědět něco o historii. Tady žil rod Kolalto.
3: Kolaltové tady byly až do roku 1947.
2: Vím, že mnozí brtničtí si ještě Kolalty pamatují, nebo alespoň pamatovali.
3: Ano, ano, právě tady bydlel ten poslední majitel zámku, Oktavián, který měl syna Malfreda a ten tady chodil do školy, takže mu říkali místní Freddy.
2: Brtnický zámek je hodně velký.
3: Třetí největší zámek na Vysočině po Jaroměřicích nad Rokytnou a Telči. Celá plocha areálu činí skoro 7000 metrů čtverečních. Teď se přemístíme do konírny.
2: Koně tam nemáte.
3: Koně tady už bohužel nejsou.
2: Tam na tom konci je jeviště.
3: Protože toto je největší sál na zámku Brtnice, tak se tady každoročně konají akce. Jsou to buď koncerty vážné hudby, divadelní představení anebo představení pro děti. Tyto akce tady pořádá pan Eduardo Garcia Salas, houslový virtuos a koncertmistr v hudebním divadle Karlín v Praze.
2: Musíme se vrátit zpátky na nádvoří. Tady v tom průchodu jsou dveře a vidím kamenné točité schodiště. Jsme v prvním patře a dlouhá chodba se spoustou dveří.
3: Tady byly údajně pokoje pro hosty.
2: A tady je ta enfiláda. My jsme si před chvílí řekli, že enfiláda je takový ten průhled spoustou místností, protože ty dveře jsou jedny za druhými.
3: Je to jeden z nejhezčích pohledů tady na zámku Brtnice.
2: A dívám se tady v rohu té místnosti, to je nějaká studna. Co to je za otvor?
3: To je historická výlevka, protože se sem voda nosila ručně.
2: A teď se otáčím a vidím krásná kachlová kamna
3: z 19. století, která jsou plně funkční.
2: A tady ta veliká skříň, to bylo na potraviny.
3: Toto je historická lednička z 19. století.
2: A funguje, můžeme se podívat dovnitř.
3: Určitě. Jak můžete vidět nahoru, tak tam se sypal led do meziprostor a potom se tímto kohoutkem vypouštěla voda.
2: Tak velikou jsem ještě neviděla. To se nikomu nepovedlo odnést, jak je těžká. Stoupáme nahoru. Zbytky parketové podlahy.
3: Jsou to parkety od české parketárny Březina Uplas. Zachovaly si dokonce i s originálním štítkem na rubu.
2: Je zajímavé, že v těch místnostech je vždycky třeba jenom jedna věc. Tady stojí starý gramofon, vedle dětský kočárek.
3: Tady byly dětské pokoje, v této místnosti měla pokoj Alexandra Kolalto.
2: Před námi velký sál, dokonce s kulečníkem nebo biliárem, já to nerozeznám.
3: Dřív to tady býval hudební sál, ale také sál předků, protože tady viselo na 200 obrazů předků Kolaltů.
2: Sestupujeme na arkády, vidíme studnu s kovanou mříží.
3: Jí se také říká císařská, a to z toho důvodu, že když sem přijel císař Ferdinand II., tak byl nemocný, ale poté, co pil vodu z této kašny, tak se uzdravil. Tady se nacházíme v nejstarší části zámku, to postavili ještě Valštejnové.
2: Kolik má zámek místností?
3: 130.
2: Jsme zpátky na nádvoří a naše prohlídka končí.
0: Říká naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarounová, která se zámkem v Brtnici prošla s průvodkyní Eliškou Pacnerovou.

Včera v sobotní chvíli tak jsem řekl, že soutěž je asi nejposlouchanější nebo řekněme nejoblíbenější částí našeho vysílání. O té nedělní části, kdy soutěžíme nebo vlastně, no samozřejmě zadáváme novou otázku a hlavně vyhodnocujeme tu minulou, tomu už tak asi nebude, protože pokud posloucháte v sobotu v premiéře, tak už víte, zdali jste vyhráli či nikoliv. Tedy pouze tu malou cenu, kdo vyhraje hlavní, to se dovíte na začátku dalšího měsíce. My jsme se minule za otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích. Mají tady jednu nevšední rekordní plastickou mapu. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12. Je vytvořena zajímavou technologií vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Byly dvě možnosti. Za A Čechy, za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Mapa historických zemí Moravy a Slezska se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kg a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného totiž v České republice neexistuje. Rolovací batoh vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková Chlumčany, paní Bohuslava Kryčí Třebíč a paní Ivana Máslová z Karlových Varů. Moc vám gratulujeme a přejeme vám to. Výhru pochopitelně přejeme i vám, ale to jako v každé loterii vyhrát může jenom někdo. No a třeba to příště budete právě vy. Stále hrajeme o hlavní cenu za květen, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? Dovíte se po třetí reportáži.

0: Naše země je doslova posetá poutními místy a na jedno z nich vás teď vezmeme. Nachází se na samotném rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje v části Starého Jičína v Petřkovicích. Jeho historie sahá do roku 1888 a zajímavostí je, že i v dobách tuhého komunismu se tady scházeli lidé a snažili se ho zvelebit. Petřkovické Lurdy, jak se místu také říká, nám představí místní patriot Jiří Janíška, se kterým kopec vedoucí ke kapličce zdolala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Říkala jsem, že nás čeká jenom krátký vyšlap po louce, nicméně posluchači naší milí slyšíte, jak jsme se zadýchali, takže není to úplně zadarmo.
2: Ano, ano, my jsme tady zvyklí na ty kopce, ale zadýchám se taky.
1: To mě těší, tak my popojdeme ještě pár kroků a vidím, že to je poutní místo vlastně i se schody a s křížovou cestou, to jsem nečekala. Čekala jsem pouze tu samotnou jeskyňku.
2: Ano, ano, prvotně tady byla ta jeskyňka a postupně se všecko dovudovávalo. My se nacházíme pod Petřkovskou hůrkou, ta je nad námi vlastně by ve výšce 608 metrů nad mořem a tady jsme asi nějakých 100 metrů níž, kde byl vlastně bývalý lom na Pískovec.
1: Jak stará je historie tohoto poutního místa, této lurdské kaple?
2: Ta se datuje roku 1888, kdy vlastně byla ta socha posvěcena a začala vlastně být ta první pouť. A ještě předtím celým takovým iniciátorem vzniku tohoto poutní místa byl novojičínský rodák, kostelník v Novém Jičíně, pan Štýbr, který navštívil Lurdy ve Francii a moc se mu tam jako to poutní místo zalíbilo a vlastně, aby tak nějak uchoval tu památku, tak chodil tady po tom kraji a hledal místo, kde by mohl i ty Lurdy francouzské, kde by mu si mohl připomenout i tady u nás. Jo. A tak se mu zalíbilo toto místo, kde vlastně na takovou památku chtěl zavěsit obrázek Panny Marie Lurdské. A když zjistil, že je to obecní pozemek, tak se tady spojil s místním panem starostou Františkem Petřkovským a dali tak nějak se do řeči, jaký má úmysl nebo co by chtěl jako podniknout a vzniklo z toho takové nadšení, které přerostlo v to, že nejenom ten obrázek tady byl, ale prostě za myslím rok nebo dva nějak se podařilo postavit tu jeskyňku, tu sochu a tady těch, myslím, 16 schodů. To bylo jako v první fázi tady v tom roku 1888.
1: Takže to byl kopec a museli pěkně zdolat ten strmak.
2: Ano, ano, ano, ano. A vlastně tady byl jenom tady ten základ a nic tady jako nebylo. Byl tady přírodní svah a všechno se jako dobudovalovalo vždycky časem, až na to byl buď čas, peníze, prostor, jakoby, tak se to všechno pomalu jakoby dobudovalo do takového stavu, jak je to dnes.
1: Takže na začátku byla touha jednoho věřícího, aby si podobné místo, jako jsou francouzské Lurdy, vytvořil ve svém okolí, takže žádný zázrak se tady neudál?
2: No, já si myslím, že zázrak se tady udál, ale jiný než asi čekáme, jakože zázrak je to, si myslím, že to poutní místo tady jako vůbec je a že se takhle pomalu jako zvelebuje a že se udržuje a že tady vlastně vůbec je jakoby v takovém stavu, můžeme být, myslím, aj na to jako hrdí, že je to tady jako krásné. No.
0: Říká Jiří Janíška, který se o Petřkovické Lurdy stará a který po svém otci převzal vedení kroniky tohoto místa. Do Starého Jičína Petřkovic nás zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.

0: Hrad Séberk na Chebsku v Karlovarském kraji láká návštěvníky především svou zachovalou středověkou podobou. Okolní krajina ale nabízí i další zajímavý výlet. Naučná stezka v okolí hradu seznamuje turisty s historií obce, osídlováním podhradí, rozvojem řemesel i přírodními zajímavostmi zdejšího kraje. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou na ní vzal její autor Radovan Caran.
1: Naučná stezka okolí hradu Séberk má dnešní budni 5 okruhů s celkem 16 zastaveními. Na těch zastaveních popisujeme to místo, ve kterém se zrovna teda ten návštěvník nachází. Máme tam dobové fotografie, aby si ten host mohl udělat srovnání s tím, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá teďko. Ten nejkratší okruh má 800 metrů. Nejdelší okruh má 4,2 km. V podstatě z každého místa toho okruhu je vidět na hlavní dominantu Séberku, což je teda hrad.
2: Kde ta naučná stezka začíná? My stojíme přímo před hradem.
1: Začíná právě tady, před hradem. Tady je startovací cedule, kde jsou všechny ty okruhy popsány. A současně tady taky všechny okruhy končí.
2: Tak a my jsme teď spolu sešli jen kousek pod hrad a vy jste říkal, že tohle je ale úplně nejvíc fotografované místo na stezce. Kde stojíme?
1: Ano, je to velmi oblíbený fotografovaný objekt. Je to vlastně maketa mlýna s funkčním dubovým kolem, s horním nátokem a pod ním je obecní vodárna, ze které teda zásobujeme obec pitnou vodou. A to, že jsme tomu dali takovýhle design, tak je to v podstatě taková vzpomínka na 5 mlýnů, které v obci kdysi byly, ale v 50. letech 20. století díky nějaké vyhlášce o veřejných mlýnicích byly všechny ty mlýny zrušeny, takže už tady nemáme funkční žádný, kromě tohohle malého.
2: Co se mi tady moc líbí, je pozvánka na doušek pramenité vody.
1: Tady vždycky byla studánka, ve které pili poutníci, ale i samotní majitele hradu Séberk, takže Anička Junkerová tady se chodila napájet dobrou pitnou vodou. No tak jsme udělali to, že jsme vyvedli oficiální vývod a lidé si mohou vodu napustit podle svých potřeb.
2: S Radovanem Caranem teď jdeme přes most a přes potok.
1: Ano, jsme nad skalní soutěskou, na jejímž dně teda teče Ostrožský potok, který následně teče do Františkových lázní. Před námi je kostel a ten most právě spojuje dvě části obce. No a zajímavostí tohoto místa je, že pod náma je skalní zlom, který právě vzniknul v době Várijského vrásnění, kdy Ašský výběžek se natlačil na Chebskou pánev a vznikla tady několikakilometrová skalní průrva. A proto tady máme tolik pozitivní energie, protože tady proudí na různých místech. Je tady několik zenových míst.
2: My jsme se přiblížili k dalšímu zastavení.
1: A to je Ekofarma Séberk, kterou milují děti na stezce, protože si můžou vlézt do ohrady, kde stráví čas se zvířaty, mohou krmit ovce, lamy. Teď akorát se nám tady rodí jehňata, takže je tady velmi veselo.
0: Říká autor naučné stezky s názvem Okolím hradu Séberk Radovan Caran, který po ní provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Výlety. Dnes nás ve výletech čeká ještě návštěva výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách, není ale nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a stala se z ní unikátní technická památka. Tou nejstarší je roubenka, ptáme se, za A Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Ačko Vertyně v Podkrkonoší, Bčko Proseč v okrese Chrudim. Hrajeme o flísovou deku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Jak se píše textová zpráva, teď už mám pocit, že je to nošení dříví do lesa, sov do Aten nebo děvčat do Varnsdorfu, to už ale neplatí to poslední, proto vám tu textovou zprávu přečtu, jak se má psát. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak jméno, příjmení a adresa, vždycky dodávám, nezapomínejte na PSČ, nikoliv PS, jak to říkal strýček Jedlička, PŠT, ano, u nás je to PSČ, tedy poštovní směrovací číslo. A tuhle zprávu pošlete na 90 011 04 do dnešní půlnoci. Je spoplatněna, a to částkou 4 koruny, službu zajišťuje náš partner ATS Praha. Tak snad jsem řekl všechno, kdyby ne, tak si otevřete web, internet, stránky výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné

0: Největší roubenou stavbou u nás je Výsecká rychta v městečku Kravaře na Českolipsku v Libereckém kraji. Její původ se datuje do počátku 16. století, kdy usedlost koupil Adam Kern. Současná podoba roubenky je z roku 1797, kdy ji nechal přestavět Václav Kern. V poválečných letech patřila rychta místnímu JZD, za jehož působení téměř zanikla. Roku 1986 v ní byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena expozice lidové architektury a bydlení v severních Čechách. Do současné Výsecké rychty nás teď zavedou Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do rychty vstupujeme s vedoucím pobočky Výsecké rychty Markem Hofmanem. Stavení obrovské, spousta prostor, co tady kde bývalo?
2: Výsecká rychta bylo vlastně sídlo rychtáře, kde vlastně ten rychtář vykonával svoji funkci. A když jsme tady v přízemí, tak vlastně vstupujeme do rychtářské světničky, kde se vlastně žilo, spalo, jedlo, hodovalo, slavili se pak později Vánoce, Velikonoce a lidové zvyky.
1: Vy říkáte světničky, ale já bych řekl, že to je pořádná světnice.
2: Ano, tady to je pořádná světnice. Takových světnic máme celkem na Výsecké rychtě 3 a 2 z nich jsou nahoře v patře.
1: A ještě tady je spousta menších místností a komůrek. Nestačíme to ani všechno zaznamenat. Tady kuchyně, kolem které procházíme. Pojďme se podívat teďka do patra. Takže vlastně hned nad schodištěm další velký prostor.
2: Ano, to je vlastně taková ta síň, ze které vlastně vstupujete do různých místností, jak zprava, tak i zleva. A když jdeme od schodiště zleva, tak tady přímo jsou ty dvě velké síně, kde vlastně v nich návštěvník třeba uvidí malovaný nábytek, stoly, postel, kolébku.
1: Takže by se dalo říci expozice bydlení?
2: Ano, ano. Vlastně ta expozice bydlení je skoro všude, kromě chlívů, kvelbů a ještě dalších komor.
1: A ještě se taky musíme vydat na druhou stranu.
2: Tak tady jsme vlastně ve třetí vlastně takový tý velký síni, kde vlastně návštěvník uvidí malovaný nábytek a to vlastně nejstarší skříně z 18. století. A jedním z nich z toho 18. století je skříně z roku 1761. A vlastně nejstarší tady exponátem než je Výsecká rychta, která vlastně byla postavena do dnešní podoby nebo přestavěna do dnešní podoby v roce 1797.
1: Nad náma je ještě jedno patro.
2: Ano, vlastně to je půda, trojpodlažní půda, kde se vlastně sušil v minulosti chmel. A vlastně Kernové, což byli vlastně majitelé tady té stavby, tak vlastně byli velkými pěstiteli chmele. A vlastně ten chmel sušili na půdě. A samozřejmě ještě v 5 komorách tady v patře.
1: Do jedné z komor teďka vcházíme. Tady vidím nějaké nářadí, řekl bych, tesařů?
2: Ano, ano, tady to je vlastně zpracování dřeva, aby vlastně návštěvníci viděli, jaký nástroje nářadí používali vlastně v minulosti tesaři.
1: A samotnou budovu rychty ještě opustíme, protože nesmíme zapomenout na venkovní expozici.
2: Ano, tak ve venkovní expozici návštěvník uvidí vlastně v přístřešku, uvidí vlastně expozici věnovanou práci na poli a tam uvidí techniku, kterou vlastně naši předci používali. Buď to jsou pluhy, secí stroje, smyky, různé typy sekaček.
0: Říká

Etnograf Marek Hofman z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, který největší roubenou stavbou u nás v Kravařích provedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A já ještě doplním její rozměry. Na délku má přes 32 metrů, na šířku téměř 11,5 metru a na výšku 14,5 metru. Výsecká rychta je otevřena každý den mimo pondělí.

Také dnešní výlety zakončíme pochopitelně připomenutím soutěžní otázky. My jsme navštívili výseckou rychtu v Kravařích, okrese Česká Lípa. Je to největší roubená stavba v Čechách, ale není nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo průzkumem datováno do let 1547 až 48. Zachránili ji před demolicí, pečlivě zrekonstruovali, no a dnes je to unikátní technická a navštěvovaná památka. A my se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A. Vertyni v Podkrkonoší nebo za B. v obci Proseč v okrese Chrudim. Jak se píše textová zpráva, tak to už víte. Samozřejmě to najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomenu, hrajeme o pětici flísových dek pro pětici našich posluchačů. Hrajeme celý květen také o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Já někdy ztrácím přehled, jestli už jsem říkal ty ceny nebo neříkal pravidla, jestli jsem říkal nebo neříkal, prostě jak to člověk opakuje pro jistotu, abyste se v tom vyznali, tak doufám, že to nekomplikuji. Pokud ano, zcela jednoduše to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Nás najdete u rozhlasových přijímačů opět za týden, v sobotu ve 13 hodin a 4 minuty. Vše dobré, hezké jaro přeje Pavel Kudrna.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Třešť 3 roky marně hledá zájemce o provozování hostince v Salavicích. Bystřické rodiny se zadarmo dostanou do centra Eden. Při pádu z vlaku poblíž Říčan u Prahy zemřel mladík. Podle policistů jel mezi vagóny. Zítřek přinese zataženo a přeháníky nebo bouřky teploty do 21 stupňů. Máme pro vás zprávy. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. Nájemce opravené restaurace v místní části Salavice už zhruba 3 roky neúspěšně hledá Třešť. Bez stálého provozovatele je více než 2 roky také další městský hostinec v Čenkově. Podle lidoveckého starosty Vladislava Hinka ale město zatím nepřemýšlí o tom, že by oba provozy začalo využívat jinak.
2: Obě restaurace jsou spojený, ať v těch Salavicích, i v tom Čenkově s kulturním domem, nebo s prostorem takovým společenským sálem. Tak asi vytvářet tam nějakou jinou věc by nebylo dobře do budoucna.
0: Obyvatelé Bystřice nad Pernštejnem můžou zdarma navštívit tamní centrum Eden. Novinka platí pro začínající sezónu. Město je majitelem zábavního a poznávacího parku, který pronajímá soukromému provozovateli.
3: Obyvatelé Bystřice nad Pernštejnem a místních částí si můžou vyzvednout volnou vstupenku na turistickém informačním centru. Je určená pro jednoho dospělého a jedno dítě. Centrum Eden funguje od roku 2015 na místě bývalého školního statku. Přibližuje chov zvířat, šetrný přístup k přírodě i život předků. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Po pádu z vlaku zemřel v noci u Říčan nedaleko Prahy mladík. Nejspíš cestoval mezi vagóny. Kriminalisté, kteří jeho smrt vyšetřují, nařídili pitvu. Chtějí zjistit, jestli mladiství nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog. Kvůli nehodě byl hodinu před půlnocí přerušený železniční provoz mezi Uhříněvsí a Říčany. Španělští zdravotníci a vojáci evakuovali první pasažéry z lodi, na které se rozšířil hantavirus. Plavidlo jako první v malých člunech opustili španělští občané. Cestující z dalších zemí se na ostrov Tenerife dostanou až po přistavení evakuačních letadel. Na letiště je přepraví vojenské autobusy. Na výletní lodi se rozšířila varianta viru, která je přenosná i mezi lidmi. 3 pasažéři zemřeli a další 3 jsou nakažení. Onemocnění se může projevit horečkami, bolestmi hlavy nebo dýchacími obtížemi. Sport. Čeští hokejisté na závěr švédských her bojují se Švýcary. Poslední zápas před světovým šampionátem už je ve 3. třetině a Češi se Švýcary prohrávají 1-3. Fotbalová asociace chce změnit pravidla pro vstup fanoušků na prvoligové stadiony. Reaguje tak na včerejší nedohrané derby mezi Slaví a Spartou. V jehož závěru domácí fanoušci vtrhli na hřiště, napadli 3 hráče Sparty a do sektoru hostujících příznivců házeli zakázanou pyrotechniku. Předseda fotbalové asociace David Trunda Českému rozhlasu řekl, jaké kroky teď ve spolupráci s kluby plánuje.
4: Musíme se podívat na to, jak efektivněji vymáhat zákazy vstupu na stadion, podívat se na to, jak udělat lepší identifikaci problémových osob, takzvaný face recognition, podívat se, jestli všechny stadiony mají moderní technologie a v neposlední řadě sjednotit trošičku postup při organizaci rizikových utkání. Ale včera jsme viděli to, co se v podstatě nesmí odehrávat do budoucna. Počasí.
0: Ve Velkém Meziříčí nebo Novém Rychnově je právě 18 stupňů, v Třebíči 20, v noci teploty se stoupí až k 10 stupňům. Zítra nás čeká zataženo a dostaví se přeháníky a bouřky, lokálně i silné. Večer začnou srážky přecházet do mírnějšího deště. Teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů a mírný vítr bude odpoledne v bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Žďársku mezi obcemi Olší a Střítež se stala nehoda. Projíždějte tudy opatrně, teď tam probíhá úklid vozovky a na D1 zpomalte na 159. kilometru ve směru na Brno. Tam je porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 14. hodině vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové nedělní odpoledne. Mouka, voda, sůl a kamna. Tak vznikají tradiční křesné placky, které ožívají ve skanzenu Vysočina na Veselém kopci. Jednu voňavou ukázku pečení vám přineseme v našem vysílání za pár minut.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem
5: a Karlem Gotem.

0: Mouka, voda, sůl, pár jednoduchých surovin, trochu šikovnosti, těsto uválíte na placku a šup s ní na kamna. Tak vznikají takzvané křesné placky. Tradiční dobrota našich předků, kterou můžete ochutnat ve skanzenu Vysočina na Veselém kopci. Právě tam je při různých akcích znovu oživují v historických kuchyních a jednu vonavou ukázku pečení objevila reportérka Naďa Kubínková na Modrém statku, kde starý recept předváděla Nikola Pospíšilová.
1: Je tam hladká mouka, voda a sůl a vytvoří se to těsto, aby bylo tuší. Trošičku. Já to už to dávám od voka, se přiznám. Je lepší tam dát víc vody a potom si přispávat mouku, aby vám to šlo pěkně zadělat.
2: Odkud ten recept pochází?
1: To je recept, který vlastně naše kolegyně výzkumné vědecké pracovnice sebrali tady po okolí, takže je to tradiční recept, kterými jsme vydali vlastně i v těch našich receptech všedního dne ho máme. Takže s návštěvníci, když sem přijdou, tak si můžou zakoupit i brožurku a můžou se ho vyzkoušet doma.
2: Takže budeme péct na těch kamnech, na těch plátech.
1: Na plátech. Ono se to tam úplně jednoduše na plát. Za minutku to bude hotové. A jak říkala kolegyně, bude to trošičku cítit.
2: A musí se to hlídat.
1: Musí se to hlídat samozřejmě. Hodně to teplo se musí hlídat, protože opravdu je to připálené potom ve vteřince.
2: Ta kamna se musí asi nějakým způsobem očistit, protože...
1: Čistíme hadrem suchým, čistým se to vydrbe pořádně.
2: To úplně stačí.
1: Úplně to stačí.
2: Takže placičky už budou hotové. To se jí takhle samotné, nebo to tak má nějakou
1: to
2: přílohu?
1: Je různé. Většinou se to jedlo opravdu suché, třeba se to namáčelo do bílého kafe a my návštěvníkům, a já pro vás vám to pak zkusím dát, s trochou másla a se solí, anebo se sádlem, pokud byste chtěli.
2: Já se solím. Tak já bych zvolila radši to máslo.
1: Dobře, tak já vám tam dám trochu másla, trochu vám to posolím a můžete.
2: Děkuju.
1: Je to horké, opatrně.
2: Je to teda taková rychlovka docela,
1: jo, je to opravdu hodně rychlý.
2: Jsou výborné. Ty pláty jsou důležité, že se to nedá udělat asi doma a na pánvičce.
1: Můžete to samozřejmě vyzkoušet, ale myslím si, že když byste přišli k nám a ochutnali to z těch plátů, tak to bude lepší trošičku.
2: A ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová mi teď ještě vysvětlí, proč se tento pokrm jmenuje nebo nazývá křesné placky.
3: To je častá otázka. Vlastně to byly placky, když docházelo k mletí obilí, tak mlýn musel mít nakřesané kameny. A protože byly většinou pískovcové, takže při tom prvním mletí se přeci jenom trošičku odíral ten kámen, takže ty placičky měly v sobě malinko pozůstatku toho pískovce, trošičku to křupalo a byly to placky, které prostě byly po nakřesání kamenů, tak proto křesné placky.
2: Z Veselého kopce Naďa Kubínková, Český rozhlas.
4: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Chybička se vlodí, možná znáte tuhle písničku i v české verzi. Tak a pojďte se podívat ale na to, co nás čeká a nemine. Z muziky Miraj a z informací se vypravíme za hasiči, protože mnozí z nich mají za sebou přes 15 hodin dlouhou směnu. Povedlo se jim při ní přepravit vodu z řeky Svratky hadicemi na rekordní vzdálenost. Jak vzniká takový rekord, tak o tom bude řeč v našem vysílání za pár minut.
1: Cinestar v Jihlavě chystá na čtvrteční dopoledne další promítání pro seniory. A tentokrát je na programu nový český film Neporazitelní. Dvě vstupenky pro vás v pondělí ráno bude mít Joža Kolář.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Házeči na Žďársku překonali rekord v dálkové dopravě vody hadicemi. Zdolali přitom přes 64 kilometrů a asi 460 metrů převýšení. Po více než 15 hodinách se jim 10 minut před sobotní půlnocí podařilo dostat vodu z řeky Svratky v místě, kde opouští Vysočinu, zase zpátky k jejímu prameni.
1: Na konci celého řetězu stará parní stříkačka, která zaujala je projíždějící cyklisty.
2: Jde o parní stříkačku značky nebo firmy Smekal z roku 1908.
1: Radek Svojanovský ze Svojanova u Poličky. Vy jste přivezli tuhle parní stříkačku.
2: My jsme taková ta třešnička na celém tom dortu, tady co nachystali.
1: Jak dlouho pod tím topíte, protože to není žádná elektrika, to je opravdu pára, svědím tady, že máte naskládané dřevo.
2: Nám to trvá tak asi 15 minut.
1: Do pokusu o rekord se zapojili hasiči z více než 300 sborů.
3: Máme začít plnit hadice.
4: Jo.
3: Začala vytěkat voda ze 101, co sajelo z řeky, takže už tam bohužel přestat sát.
4: Tak jim to tam zavolám, jo?
3: Rozumím.
1: Samotný pokus byl náročnější, než se původně čekalo. Narušovaly ho technické problémy, jako například praskání hadic, anebo problémy s tlakem, hlavně v místech, kde hadice musely překonávat výškové rozdíly.
5: Tam nahoře varhánkovali hadice, oni na mašině tlačili jedna, jo. Tak podívám se teďka na to, že se tady pod kopcem vyběhnu, to mám vidět.
1: Organizační štáb, ve kterém byl i Vít Míčín, musel řešit během celého dne několik problémů.
6: To jsou stovky hodin, které jsme tomu věnovali. Samozřejmě začátek, něco vymyslet v hlavě, jak jsem si to promyslel, kudy by to mohlo vést.
1: Na propojení více než 64 kilometrů dlouhé trasy použili hasiči skoro 3300 hadic. František Jirku, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Žalmana a spol se můžete těšit za chvíli, dorazí i Miroš Birka, ale teď přichází jiný Miro, Miroslav Marek, a s ním Region rekordů a kuriozit. A v tom dnešním bude řeč o rostlinách.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: České rekordy z říše rostlin. Pelhřimovské muzeum rekordů zaznamenalo dlouhou řádku přírodních superlativů. Největší bazalku vypěstoval doma v Květináči Filip Daňhel. Jeho bazalka během 3 let od vysazení dorostla do výšky 150 cm. Ivana Kašpar má pro změnu na zahrádce svého domu v Praze levanduly, jejíž výška je 185 cm a obvod horní květnaté části činí 366 cm. Nejvyšší levandule v České republice byla vysazena před 17 lety. Nejvyšší pampelišku našla při své procházce na cestě mezi obcí Brťový a Prosetín rodina Slámových. Květ odkvetlé smetánky lékařské sahal do výšky 101 cm. Liana a Kamila Průšovi vlastní přibližně 60 let starou rostlinu agáve obecné. Jejíž květní stvol činí do výšky 5 metrů 10 cm. Je to nejdelší stvol agáve v České republice. Délka listů je kolem metru, šířka rostliny 2. Majitelky zdědili agáve po svém tatínkovi, který ji dostal od své maminky. Zajímavostí této rostliny je, že vykvete pouze jednou a hned po odkvětu uhyne. A absolutní rarita, 11 lístek, čili opravdu nejvíce samostatných lístků jetele lučního na jednom stonku. Inženýrka architektka Lenka Zvědělíková z Lipčic nalezla rostlinu jetele lučního s 11 samostatnými lístky na jednom stonku. Tento unikátní 11 lístek vznikl nejspíše s růstem 2 rostlin. Prostě příroda čaruje. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Nedaleko pařížského Elizejského paláce najdete kloboučnictví, které vede šarmantní 80-letá dáma. Spolupracovala s vyhlášenými značkami a klobouky připravovala pro šlechtické rodiny, významné herečky i politiky. Proč o svých kloboucích mluví jako o děťátkách, jaká hlava se na ně hodí a jak se změnila kultura jejich nošení, se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Na výhled počasí se podíváme už teď. Petr Minstr je naším hostem z Českého hydrometeorologického ústavu po telefonních linkách. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to vypadá s počasím v těchto chvílích u nás na Vysočině?
2: Je sice slunečno, ale už od západu přibývá taková velice řídká vysoká oblačnost, která bude malinko zpomalovat ten růst teplot. Ty se ještě o malinko mohou dostat nahoru, ale už i tak jsou poměrně vysoko mezi 18 až 22 stupni, s tím, že těch 22 jsme měli například Střebíči, nebo blízko k němu měli i Libice nad Doubravou. Vítr ten pofukuje spíše slabší až mírný od jihu, no a oblačnost ta bude dále přibývat a houstnout směrem k večeru a v noci, takže v průběhu noci bude zataženo, tím pádem teploty budou ráno klesat na hodnoty mezi 13 až 10 stupňů, což je tedy o téměř 10 stupňů více než dnes ráno. Zároveň se k ránu také objeví na západě kraje přehánky, spíše slabší, budou postupovat k severovýchodu a v průběhu zítřejšího rána dopoledne přejdou přes Vysočinu právě přes většinu území. Nicméně odpoledne se potom začnou vytvářet už i přehánky a bouřky, ty mohou být ojediněle silné a postupně v průběhu pozdního odpoledne a večera zaplní celou Vysočinu. Později večer se pak budou měnit na déšť, který už bude mírnější. Do té doby teploty ještě vystoupí mezi 18 až 21 stupňů. Vítr ještě bude foukat od jihu, postupně se bude měnit na severozápadní. V bouřkách může přechodně zesilovat a následně nás po té studené frontě čeká ochlazení.
0: Takže v tom dalším týdnu si příliš sluníčka neužijeme.
2: Tak sluníčka kromě toho pondělí bude docela dost, v to úterý už ale bude zase chladno, jedna, která za svou studenou frontou bude i foukat docela hodně, čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu a navíc budou teploty odpoledne jenom kolem 10 stupňů s přeháňkami, které budou hlavně v průběhu odpoledne, ale sluníčko se objeví sice později, ve středu tam už bude docela dost slunečno a zase ranní mrazy díky malé oblačnosti v noci a pak se začne zase postupně v odpoledních hodinách oteplovat.
0: No zkrátka dobře, ledoví muži se v příštím týdnu nenápadně přihlásí o slovo.
2: Trefí se docela přesně.
0: Říká Petr Minstr, díky za informace a zdravím vás do Českého hydrometeorologického ústavu a přeji pěkné odpoledne.
2: Pěkný den, naslyšenou. Well,

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Panamáky, fascinátory, fedory nebo borzalino. V centru Paříže, nedaleko Elizejského paláce, najdete království klobouků.

0: Obchod vede a vlastní šarmantní 80letá dáma Adeline. O sobě říká, že není žádná prodavačka, ale umělkyně. Klobouky navrhuje, připravuje a zdobí pro kolem jdoucí i pro šlechtické rodiny a významné politiky. Náš zpravodaj v Paříži Martin Balucha u ní zazvonil.
1: Jakmile z rušné silnice zaplujete do obchůdku, okamžitě vás pohltí království klobouků zdobených květinami, stuhami, síťkami, plastovým ovocem nebo dokonce perlami a eiffelovkami. Pokrývky hlavy jsou prostě všude kolem. V regálech, ve vitríně, na stolečcích i speciálních stojanech. Kraluje tady 80letá Adeline.
2: Pamatuji si, že jsem jako malá chodívala na pohřby. Rakev byla v kočáru taženém koňmi. Vše bylo zdobené sametem a zlatým vyšívkem. Všímala jsem si vdov, které nosily takzvané vdovské klobouky. Můžete je vidět v italských filmech. Byly to černé klobouky s dlouhým závojem. Moc se mi to líbilo. Prahla jsem potom se provdat a ovdovět, abych taky mohla nosit takový klobouk.
1: Adeline má přezdívku Adeline Capelin podle typu klobouků. Vyrůstala ve 40. a 50. letech a vzpomíná, že dřív nosili klobouky opravdu všichni.
2: Klobouky nosili všichni, ženy i muži. I dělníci měli takzvanou kasket. Jenom pochybné ženštiny, které pracovaly ve vykřičených domech, vycházely bez pokrývky hlavy. Většinou to byly zrsky, jinak všichni nosili klobouky.
1: Adeline žila na internátu u sester svatého Josefa. I tam nosila klobouk, tedy přesněji řečeno baret.
2: Byly to barety podobné těm, které se nosí v Baskicku. Já jsem ten svůj různě muchlala, nosila ho trošku vzadu na hlavě ve stylu bývalé americké první dámy Jackie Kennedyové. Nosila jsem ho taky různě po stranách, prostě nikdy tak, jak se baret měl u sester nosit. Dodnes si pamatuji, že mi jedna z nich řekla, slečno, nenosíte uniformu podle pravidel, měla byste se upravit a učesat.
1: Adeline o svých kloboucích mluví jako o děťátkách, některé prý i pojmenovává. Při jejich tvorbě se ráda inspiruje u slavných, ostatně na stěnách obchodu jsou vyvěšené fotografie celebrit s klobouky, jako třeba americké herečky Audrey Hepburnové. I pro takové osobnosti Adeline připravovala klobouky.
2: Měli jsme je tady všechny, muže i ženy od filmu, z divadla i z politiky. Nikdy ale neříkám jejich jména, jsem velmi diskrétní.
3: Adeline mě bere do zadní části obchodu. Tak tady je takový přístroj, kde se formují klobouky panamáky.
2: Sem vložíme klobouk, otočíme touhle páčkou a klobouk je připravený. Všechno se to musí dělat za tepla. Takhle je klobouk krásně natvarovaný.
1: Ptám se Adeline, jestli je vhodné i takové klobouky skládat.
2: Ne, to v žádném případě. To je podvod. Když za klobouk zaplatíte od 3 do 5 tisíc eur, tak ho přece nebudete muchlat a skládat. Takovéhle klobouky se převáží ve specializovaných obalech nebo krabicích.
1: Adeline spolupracovala s vyhlasnými značkami, jako třeba s Hermès. Dnes její klobouky cestují po celém světě. Jako třeba na ostrovy Capri, svatého Bartoloměje, Mykonos, nebo třeba do Saint-Tropez a Los Angeles. Na těchto zakázkách pracuje i mladá pomocnice Marie.
4: Moje babička šila. Jako malá jsem s ní trávila hodně času. Milovala modní návrhářku Coco Chanel. Tuhle vášeň jsem získala po ní.
1: Marie a Adeline připravují klobouky pro všechny příležitosti, svatby, pohřby, dostihové závody i každodenní chození ven. S klobouky je to podle Adeline jako s oblečením. Někomu sluší všechno, s jinými zákazníky a zákaznicemi je to obtížnější. Vždycky se prý ale něco najde.
2: Moje babička říkala, že se vždycky najde poklička na hrnec.
1: Mně by podle Adeline seděl klobouk Borsalino, který ve stejnojmenném gangsterském filmu z roku 1970 nosili herci Alain Delon a Jean-Paul Belmondo. Fotografie těchto hereckých legend jsou ostatně taky na stěnách obchodu. Jako jim mi ale klobouk rozhodně nesluší. Spíš bych řekl, že patřím do kategorie pokličkářů. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kraj domlouvá sledčí bezplatnou výměnu zchátralého tábořiště za jiné pozemky. Českou turistku v rakouských Alpách zasáhl blesk, je vážně zraněná. Čeští hokejisté dostali 6 gólů a podlehli Švýcarům. Jihlavští fotbalisté večer svedou boj o záchranu. Zítřek přinese zataženo a přeháníky nebo bouřky teploty do 21 stupňů. Máme pro vás zprávy. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. Bývalé letní tábořiště poblíž Foglarovy sluneční zátoky může dostat ledeč nad Sázavou. Areál patří kraji, který ale pro chátrající budovy dlouhodobě neměl využití. Radní Vysočiny schválili směnu, potvrdit ještě musí zastupitelé. Kraj pak dostane jiné pozemky a ani jedna strana by nedoplácela, vysvětlil hejtman Martin Kukla z hnutí ANO.
3: Město tam chce dál provozovat, nebo to zrekonstruovat, zrevitalizovat a provozovat to jako nějaké dětské tábořiště. A oni nám nabídli za to pozemky v areálu krajské správy údržby silnic, Lečín a Sázavou, kde máme skladiště a sklad materiálu.
1: Výjezd od obchodního domu Kotvička v centru Velkého Meziříčí by měl být od příštího týdne pro řidiče znovu otevřený. Dělníci tam nejpozději zítra dokončí opravu povrchu. Rekonstrukce centra Velkého Meziříčí pokračuje také na dalších místech.
4: Prostoru před branami nastoupí v polovině příštího týdne zahradníci. Na Šebestiánském náměstí osejí parčík a doplní novou výsadbu. Hotovo by mělo být ještě v květnu. Pokračují i práce na vsaku a kanalizaci v horní části Velkomeziříčského náměstí. V dolní části se dělníci věnují zase vodovodu. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí měl vést premiér. Petr Macinka z Motoristů to řekl v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel, s tím ale kabinet nesouhlasí. Podle ministra Macinky prezident nemá hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
5: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a budou se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
1: Prezident Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Česká turistka utrpěla vážná zranění poté, co ji v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogl. Blesk udeřil v bezprostřední blízkosti 28-leté Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji povalila na zem a žena nakrátko ztratila vědomí. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice ve městě Rotenmann.
2: Sport.
1: Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovstvím světa prohrála se Švýcarskem 1-6. Po večerním příletu ze švédských her do Prahy trenér Radim Rulík oznámí nominaci na světový šampionát. Ten začne ve Švýcarsku v pátek. Fotbalisté FC Vysočina se dnes pokusí oživit naději na záchranu ve druhé lize. Tři kola před koncem sezóny jsou v tabulce na poslední 16. pozici. Dnes se budou snažit situaci zvrátit od 18 hodin, kdy na domácím stadionu v Jihlavě nastoupí proti Kroměříži.
2: Počasí.
1: V Náměšti nad Oslavou nebo Vatíně je právě 18 stupňů, v Havlíčkově Brodě 20. V noci teploty se stoupí až k 10 stupňům. Zítra nás čeká zataženo a dostaví se přeháňky a bouřky, lokálně i silné. Večer začnou srážky přecházet do mírnějšího deště. Teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů a mírný vítr bude odpoledne v bouřkách zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Přebíčku je teď problém na silnici číslo 390 na průtahu obcí Nárameč. Havarovala tam motorka, na místo vyjeli i záchranáři. Projíždějte velice opatrně, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krátce po 15. hodině a Joža Kolář vás všechny zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Hledali byste v každodenním používání věcí extremismus? Pokud si teď říkáte, co je to za nesmysl a že určitě ne, Jan Flaška vás možná přesvědčí o opaku už za pár minut v dnešním rozhlasovém sloupku. No a pochopitelně v našem odpoledním vysílání ani mezi 15. a 16. hodinou nemůže, nesmí a nebude chybět muzika. Já budu chodit po špičkách, zpívá Petr Novák. Také se vám líbí.

0: Používáte krycí fólii na telefon, to potom patříte do skupiny zabalovačů. Alespoň podle autora dnešního rozhlasového sloupku Jana Flašky. Máme tu ale ještě druhou skupinu, skupinu polepovačů.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Zkusme teď všichni na chvíli zapomenout na radikální politiku. Extremismus najdete i tam, kde byste ho nečekali, v každodenním používání věcí. Na jedné straně stojí barbarští polepovači, na druhé pak paranoidní zabalovači. Polepovači jsou lidé, co si koupí MacBook za 50 tisíc, ale aby nevypadali tak korporátně, vylepší ho samolepkou s Che Guevarou, nápisem Viva la Revolución a citátem z Malého prince. Postupem času se na notebooku začnou objevovat i nálepky z banánů a cenovky ze Sephory. Po dvou letech se samolepky začnou loupat, chytat drobky od chipsů a notebook vypadá jako něco, co právě vytáhli z popelnice za mateřskou školkou. Když pak potřebují takhle polepený přístroj prodat, vyžaduje to od nich jisté přesvědčovací schopnosti. Nálepky totiž nejdou sundat ani dlátem a ne každý, kdo pokukuje po přístroji z druhé ruky, touží po něčem, co vypadá, že to má vlastní osobnost. Navíc pokud se zdá, že hlavním rysem té osobnosti je nenechat se nikým ovládat. Opakem polepovačů jsou lidé, kteří nežijí v přítomném okamžiku, ale v neustálém strachu z budoucího škrábanečku. Mají telefon s rozlišením jemnějším než lidská sítnice, ale dobrovolně se na něj dívají přes upatlanou přepravní fólii, co vypadá jako šedý zákal. Je to jako kdybyste si koupili lístek do první řady v opeře a pak se na ni celou dobu koukali skrz plátek poličanu. Tihle lidé nesundávají ani ty malé průhledné pásky z okrajů televize, takže to u nich doma pořád vypadá jako uprostřed stěhování. Dokonce i ovladač mají v originálním sáčku zalepený izolepou. Při přepínání programů to zní, jako by někdo rozbaloval vánoční dárky. Ani polepovači, ani zabalovači samozřejmě nejsou normální. Jsou to extrémy. Normální lidé totiž věci prostě jen používají. Tak dlouho, dokud do nich nenalijí kafe a tím jejich vizuální stránku vyřeší jednou provždy.

0: Já doufám, že vaše nedělní odpoledne stejně příjemné, pohodové jako muzika v našem vysílání. Tohle byla Cloud a písnička Substitute, čeká nás Marek Ztracený a Vlastní svět. A také zajímavá pozvánka do na jih Čech. Řeku Otavu jako ženu s dlouhými vlasy, Přemysla Otakara II. Na koni nebo Raketu se strojem času. Nejen to znázorňují sochy z písku, které právě v těchto dnech tvoří sochaři na náplavce u kamenného sochu mostu v písku. My vás tam za pár minut zavedeme.
1: Cinestar v Jihlavě chystá na čtvrteční dopoledne další promítání pro seniory. Tentokrát je na programu nový český film Neporazitelní. Dvě vstupenky pro vás v pondělí ráno bude mít Joža Kolář.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra tentokrát osobně.
3: A

0: vlastní svět. O tom zpíval Marek Ztracený. Já vás teď zvu na jih Čech ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Rekordních 100 tun materiálu spotřebují letos sochaři na vytvoření 8 pískových soch na náplavce Otavy v Písku. Téma je příběh této plynoucí řeky jako životodárné tepny regionu s bohatou historií, krásnou přírodou i současným životem města. Sochy z Písku uvidí lidé u Kamenného mostu už po 20.
1: Vytvářím vlasy na první soše, která symbolizuje řeku Otavu.
2: Se sochařem Marianem Maršálkem právě stojím na bednění ve výšce 1,5 metru.
1: Písek odpadává samozřejmě dolů, ale zbytky písku, co tam zůstanou, tak se odfouknou fukarem. Bude 5 velkých soch a 3 menší, plus 2 sochy, první a poslední, řeka Otava a písecká věž transformovaná do stroje času, budou mít kolem 3,5 metru.
2: Já si vezmu trošku toho písku do dlaně. Okamžitě se krásně začíná spojovat. To asi není úplně obyčejný písek, který najdeme na pískovišti.
1: Musí být vybraný, aby byl ideální pro tu tvorbu ty pískové sochy. Základ je, aby byl co nejjemnější a aby měl větší podíl jílu, aby se to dokázalo spojit.
2: Já si tady trošku připadám taky jako akrobatka, protože ten okraj, po kterém se pohybujeme, má snad jenom 10 cm. Rovnováhu musíte mít i vy, nejenom sochy.
1: No, musí se člověk jako naklánět víc na tu sochu, no, nesmí chtít odstupovat tam do vzduchu. A protože stojíme 1,5 metru nad zemí na bednách, které fungují nejenom pro stavbu té sochy, ale jako provizorní lešení, nemáme vůbec žádný odstup, tak půjdeme teďka dolů a podíváme se, jak ty proporce se nám podařily nebo ne.
2: Jak se to rýsuje?
1: Jak se to rýsuje.
2: Když už jsme slezli, tak já se podívám, co máte v té bedně, všechno za nářadí.
1: Každý má vlastní speciální pískařský lžíce, ale dá se to i upravit z normálního zednického, třeba hladítka nebo zednický lžíce. Proto nejjemnější zpracování normálně sochařské očka a malířské špachtle, které jsou hodně tenké, takže vlastně se s nimi dá pěkně řezat.
2: Potřebuje řeka Otava někdy vodu i od vás?
1: No samozřejmě, při tom dusání tam lijeme spoustu vody z Otavy, ale potom, když je moc teplo, tak musíme občas to navlhčit postřikovačem, aby to nepřeschlo.
2: A teď už míříme k soše, která je hotová. Není nejvyšší, ale nejširší.
1: Má kolem 6 metrů na šířku, bude na ní ze strany od mostu umístěný nápis. A zajímavostí z vytvoření vůbec tak široký sochy je, že se musí spojit ze dvou soch a ten prostředek se zasype pískem.
2: Je tady kromě znaku i zakladatel města Přemysl Otakar II. Zaujal mě detail u jelena, který troubí.
1: Stvárnění těch prvků je složitý, my musíme vymyslet, aby to ten písek udržel. Takže důvod toho, že troubí, je ten, aby měl parohy položené na zádech a mohly tam být parohy. Jako jinak by to muselo být jenom v reliefu, takhle vlastně je to takový polorelief.
2: Co budou znázorňovat další sochy, popsala Edita Kučerová z odboru kultury Městského úřadu v Písku.
3: Téma Otava plyne, písek tvoří. Vrací se k řece jako zdroji života, inspirace i samotného materiálu, ze kterého sochy vznikají. Od personifikace řeky Otavy přes Kelty jako první rýžovníky zlata chybět nebude ani současný písek a písecká věž pojatá jako symbolický stroj času.
2: Vernisáž pískových soch se uskuteční 20. května ve 14 hodin. Z Písku Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: A za chvíli trochu vážnější téma. Třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou je spíše iluzí než realitou. Sice na Ukrajinu nedopadají ruské rakety, ale na frontě se bojuje. Na Donbase válčí i čeští dobrovolníci. Za jedním z nich se za chvíli vypravíme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď čas a prostor pro další muziku. Jan Nedvěd a Kohout.

0: Ukrajina i Rusko sice souhlasili s návrhem amerického prezidenta Donalda Trumpa na třídenní příměří, ale na východní Ukrajině stále sirény oznamují protiletecké poplachy a na frontě se nic nezměnilo a stále se bojuje. Se zbraní v ruce tam působí i čeští dobrovolníci a mezi nimi i muž zvaný G, který chce zůstat v anonymitě. Jeho identitu známe, bojuje od loňského podzimu, je zařazený jako řidič, ale účastní se i útočných akcí. Ani on na třídenní příměří nevěří.
1: Příměří 100% nic jako příměří tady prostě nevidím, protože bylo to hned jako od půlnoci, prostě šahidy létali na vesnici vedle nás, bouchá to tady ve okolí, směrem na Pokrovsk, tam to teďka hoří docela dost, takže příměří je taková jako informace pro veřejnost a pro média.
2: Český dobrovolník je svalnatý mládenec, z trička mu lezou potetované bicepsy, holohlavý, od pohledu bojovník.
1: Primárně prostě vozím lidi, evakuju lidi z nuly na nulu, vozím materiál, bojepripasy, což je munice, že jo? A když jsou záčistky, tak jezdíme na záčistky.
3: Což znamená, co záčistka?
1: To je, když někde se povede jako infiltrovat Rusům, prolezou přes obranou linii, tak pak je naším úkolem si pro ně přijet, vyzvednout je a odvíst je živí, že mrtví jsou nám k ničemu a živí můžeme měnit za naše kluky, že jo?
2: Městem projíždějí vojáci v těch vozech, na kterých jsou navařené klece, na nich drátěné sítě, ochrana proti dronům a s těmito vozy jezdí i český dobrovolník. A do se musí střídat.
1: Buď to jsem se rozflákal na mině, že jo, nebo mě trefili drony, nebo jsme zapadli, že jo, a přímek zásahu jsem měl za celou dobu 30.
2: Ruský prezident Putin podmiňuje mírové rozhovory tím, že se Ukrajina vzdá Donbasu.
1: Tak my tady všichni víme, že to je hloupost, že jo? Rusovi nemůžeš věřit přece historicky. A když mu předáš nejlépe opevněnou část té Ukrajiny, kam se jako dostali, že jo, za poslední 4 roky, na to, že prostě tady umírají tisíce a tisíce jako ruských vojáků denně, tak co je bude jako zadržovat? To opevnění, co se staví teďka? Tam jsou co, 3 velký protitankový rvy, které se táhnou odsud ze spoda až jako nahoru po Charkov. A to je tak všechno. Otevřená pole. To je prostě nesmysl.
2: Říká český dobrovolník, který přesto všechno tu chce zůstat až do konce a má v plánu se na Ukrajině i usadit. Z Donbasu Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Mapy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Nedělní vysílání přináší příběh Lidické hrušně. 10. červen 1942 Lidice ovládla ohnivá apokalypsa. Uprostřed hrůzy stál strom, němý svědek běsnění. Všechno cítil, všechno vnímal. Nakonec i on byl zničen. Stalo se ale něco nevídaného. Vstal z mrtvých a stal se symbolem znovuzrození.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Fordo, řekni for.
1: Tak for říkáš, no tak ve škole probírají děti povolání svých tatínků. No a Jaroušek říká, můj tatínek je pekař. A Anička říká, je, můj tatínek je ředitel. A Vlastík říká, o, můj tatínek je doktor. No a přihlásí se Pepíček a smutně říká, můj tatínek je taxikář.

Za 4 minuty už tady bude 16. hodina, zprávy s Karlem Peškou vás čekají a po nich hvězdné návraty. A v těch se dnes seznámíme se šlechtičnou mezi českými herečkami, s dámou, která se potkala i s Gérardem Philippem, uměla francouzsky a že bude herečkou, věděla už odmala. Připravili jsme pro vás příběh Ireny Kačírkové. Nad ukázkami z televize, rozhlasu i filmu vám ho bude jako vždy vyprávět Patrik Rozehnal. Tak se bavte, vzpomínejte a dojímejte se u dalšího dílu z cyklu o českých hercích a komicích. No a po 17. stopy fakta tajemství a po hodině 18. jako vždycky dechovky pro Vysočinu. Tak si užívejte dnešní den.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Je 16 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dálnice D1 bude v noci kvůli nehodě kamionu 3 hodiny uzavřená u Šternova. Na pláži Upilské nádrže vznikne padelové hřiště. Mladík ve středních Čechách vypadl z vlaku a zemřel. Nejspíš jel mezi vagóny. Pondělí bude zatažené, objeví se přehánky nebo bouřky teploty do 21 stupňů. Na řadě jsou zprávy, vítá vás u nich Karel Pěška. Silničáři v noci uzavřou část dálnice D1. Od půlnoci do 3 hodin ráno bude ve směru na Prahu neprůjezdná ve středních Čechách mezi sjezdem 41 na Šternov a sjezdem 34 na Ostředek. Ředitelství silnice dálnic to oznámilo na svém Facebooku. Silničáři budou v úseku odstraňovat následky nehody kamionu, která se stala na 38. kilometru. Objízdná trasa povede přes Benešov. Nové hřiště na padel chce ještě letos vybudovat Žďár nad Sázavou. Hotové by mělo být do léta. V současnosti velmi populární sport kombinuje tenis a squash. Padelové hřiště vznikne u Pilské nádrže poblíž pláže. Vedle kurtu na beach volejbal přiblížil ředitel městské organizace Sportis Radim Technik.
4: Pokud všechno dopadne dobře, tak bychom ho měli otvírat někdy začátkem měsíce července. No a samozřejmě jednou z takových těch našich motivací je to, že vycházíme z toho, že zatím jiný padelový kurt v kraji Vysočina není, takže pokud to tak je, tak bychom byli první v kraji Vysočina.
2: Policisté vyšetřují smrt nezletilého muže, který zemřel při pádu z vlaku nedaleko Říčan u Prahy. Nehoda se stala včera před 11. hodinou večer. Mladík nejspíš jel na vlakové soupravě mezi vagóny a spadl do kolejiště, uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
5: Přitom to utrpěl zranění, kterým na místě události podlehl. To, zda byl mladík pod vlivem alkoholu či nenávykové látky, ukáže nařízená soudní pitva.
2: Britští vojenští zdravotníci se skočili padákem na ostrov Tristan da Cunha v jižním Atlantiku, aby poskytli rychlou pomoc Britovi s možnou nákazou hantavirem. Uvedl to web stanice BBC. Muž v dubnu opustil výletní loď Hondius, kde se později objevilo několik případů hantaviru. Teď má příznaky nemoci také on a je v izolaci. 6 vojenských parašutistů a 2 zdravotníky nad ostrov dopravil vojenský letoun. Schodil z něj i zásoby kyslíku, který v oblasti docházel.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté v posledním duelu před světovým šampionátem podlehli Švýcarům 1-6 a se švédskými hrami se loučí s bilancí 1 výhry a 2 porážek. Dnes večer trenér Radim Rulík oznámí nominaci právě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý a David Douděra skončí ve Slávii. V podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů ve včerejším derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo. Chorý trefil loktem soupeře Sørensena a Douděra vulgárně nadával rozhodčímu. Vedení Slávie je do konce sezóny vyřadilo z A týmu a v létě mají svolení hledat si nové angažmá. Tvrdík mluvil také o předešlých prohřešcích Chorého.
6: Je pro mě nepředstavitelný, že hráč Slávie Praha, zvlášť takto specifický v situaci, kdy už čelil dvěma kázeňským trestům, je v kázeňském trestu od klubu nebo v disciplinárním trestu od klubu, aby napadl loktem svého protihráče. Takovéto věci my prostě nebudeme tolerovat. Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování a David Douděra není naším právem rozhodnutí rozhodčího zpochybňovat. Není to opět poprvé.
2: Jaroslav Tvrdík zároveň přiznal, že fanoušek, který vnikl na trávník a polil spartianského gólmana Surovčíka pivem, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion.
3: Počasí.
2: počátkách nebo Hubenově je teď 20 stupňů, v Libici nad Doubravou 22. V noci teploty se stoupí až k 10 stupňům. Zítra nás čeká zataženo a dostaví se přehánky a bouřky, lokálně i silné. Večer začnou srážky přecházet do mírnějšího deště. Teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů a mírný vítr bude odpoledne v bouřkách zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 na 80,5 kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda. Je tam utržený obytný přívěs v odstavném pruhu. Počítejte se zdržením v kratší koloně. A o kousek dál na 86. kilometru na Prahu je v pravém jízdním pruhu v koloně. Tam teče nafta z jiného vozidla. Šťastně dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
8: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
7: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
9: Dovol, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
7: Ale já teď nebudu, díky.
9: Tu máš.
7: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
9: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
7: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
9: Ale naposled.
7: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
9: Už to mám.
7: Tak výborně.
9: Ale tohle není všechno.
7: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
9: Víš, co tě čeká?
7: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
9: Za to nedostanu ani 500 rublů.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát, aby hned i celý svět tu píseň zpíval rád. Krejčík se jenom usmál, to kdybych paní svět ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil jednu pro mě a tu mám nejradši.

0: co kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, no, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako v pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spárka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové věci. Pane referente,
5: nejsme tady všichni, Voráček a Panta z Nový Vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, Voráčky, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný. Vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati? My tady žádný byrokraty nevedem, pane. To snad u vás. My se tady musíme umět točit, pane.
4: No,
3: to rozumíte?
4: No, to byste tedy musel dokázat, víte? To byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Víte? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko, víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu, to je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte! Nezapomeňte telefonovat, rozumíte? Tak, tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? kdybych ty prachy nepotřeboval hned. Já bych si s těma peršenama věděl rady.
1: Tati, kolik máš kase?
6: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Ne? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
8: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
4: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co se vám tu lepší nechal?
1: Proč?
7: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatné, co?
1: Ale já je mám doma.
7: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
7: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
7: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
7: O, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
7: Ne.
1: Dobrou noc.
7: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
2: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalit.
9: Dobré jítro, madam.
10: Děkuju.
9: Ano.
10: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
9: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
10: Tak viděl jste ho nebo ne?
9: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
10: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
9: Ne, madam, nic.
10: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
9: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
10: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří propůla Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, madame.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Ančo, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděla.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrél v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jeho života byla fuč. Cyrél pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž? Jaký muž?
13: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necipolná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko? Jsem slabá. Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Bývá mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Abyste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. že pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky. A dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán. No, plán. Prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách? Ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Co? Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takoví ti vynálezci těch slepičích fór, jo, jak jsou to...
1: Co z toho?
0: Že o tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám proč.
1: No, protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce,
1: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já
0: prosím.
1: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, podle.
1: Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat.
0: Tak
1: ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu?
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že se mi ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně Popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A Popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi, Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, detektivky nečetli. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak no, já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To byla asi ta první, že? Zkusíme to.
6: Už jsme vzácně zajedno, ano, úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu.
6: On mluví jako soudu. Stejně naklonění.
4: Vyberte.
6: Na trojku Sambucus nigra.
5: Ano, má to něco společného s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. nebo botanický název pro černý bez, a nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
3: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět bedlivě.
7: Jsem rád, že jsme nehráli proti
6: sobě. Je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já se nedívám, myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát. No, tak. Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
3: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláče, provázek, karta.
5: Ne, ne,
3: Karel, ale
5: já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: To je ta věnička.
6: Ta věnička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč. Na
6: ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si ne, toho.
3: To se smí přilevře.
5: Pardon, já ještě ano, dělám takovou smí. Taktickou ano. Věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek,
3: myslím,
5: karta.
3: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
6: Jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Trojka. Ke kartě. Máte pravdu.

0: je ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam někdo schánět? Třeba no. Tvoje žena? No co když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No to jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: Ne?
3: Moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesla bys mi sklenku sodovky? Udavuji. Sodovku?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podát. Moment.
5: Hello, Kim Bisling. Hru, kudy vám paní Ajšemová? Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťoura z ní. Nikdo tomu totiž nerozumí. Okaž, již, malý okamžu, halo, Ajšem, Ajšem, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří. Tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že
2: no, to bylo. No, tak to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi se tva šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Werichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Werichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecké divadlo, no, rozumíte, ty
2: buditelské
1: časy. Tak v té době se opravdu
2: ať
1: ještě
2: dělala. Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce. Jo?
3: A co jste dělala do 50.
2: Děkuji,
1: děkuji. Díval jsem se na vás, pane Werich.
3: A že vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na McDonald'a, víte?
1: Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
1: Jo.
4: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtýče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařiští krejči jsou se mnou ve styku. Oni mi oznamují své inspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Pravdu hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, Ramáky se tady si úplně. Se vám šedé, nespoň?
1: Ano, opravdu.
5: Ty detaily, nespoň? Já ztrácím čas, takový mi
1: neužijte čnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám říci, jak by se mi líbit. Och, enorme, mo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, nebo to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
5: Leblou, váš odanistitel. Dám vám a drahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monkel.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
1: Já buďte přece trochu skromnější.
5: Madame, nedopřejte se mu snoubem, jsem to
1: nemůžu. Už jste příliš na
5: mě. Já pánu po vás nemohu
1: zažít. Třeba se buďte skromnější, mám se vystavit zřetelný.
5: Prosím, prominuti, prominuti.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
5: Merci.
1: Monsieur, vy jste příliš vychytralý.
5: A vy příliš svůdná, ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. A taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kraj Vysočina a Ledeč nad Sázavou domlouvají bezplatnou výměnu z chátralého tábořiště. Bystřické rodiny se zadarmo dostanou do centra Eden. Jihlavští fotbalisté se v utkání s Kroměříží pokusí vzkřísit naději na záchranu. Pondělí bude zatažené, objeví se přehánky nebo bouřky teploty do 21 stupňů. Na řadě jsou zprávy, vítá vás u nich Karel Pěška. Bývalé letní tábořiště poblíž Foglarovy sluneční zátoky může dostat Ledeč nad Sázavou. Areál patří kraji, který ale pro chátrající budovy dlouhodobě neměl využití. Radní Vysočiny schválili směnu, potvrdit ještě musí zastupitelé. Kraj pak dostane jiné pozemky a ani jedna strana by nedoplácela. Vysvětlil hejtman Martin Kukla z Hnutí ANO.
2: Město tam chce dál provozovat, nebo to zrekonstruovat, zrevitalizovat a provozovat to jako nějaké dětské tábořiště. A oni nám nabídli za to pozemky v areálu krajské správy a údržby silnic, Ledeč nad Sázavou, kde máme skladiště a sklad materiálu.
0: Obyvatelé Bystřice nad Pernštejnem můžou zdarma navštívit tamní centrum Eden. Novinka platí pro začínající sezonu. Město je majitelem zábavního a poznávacího parku, který pronajímá soukromému provozovateli.
3: Obyvatelé Bystřice nad Pernštejnem a místních částí si můžou vyzvednout volnou vstupenku na turistickém informačním centru. Je určená pro jednoho dospělého a jedno dítě. Centrum Eden funguje od roku 2015 na místě bývalého školního statku. Přibližuje chov zvířat, šetrný přístup k přírodě i život předků. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí měl vést premiér. Petr Macinka z Motoristů to řekl v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel, s tím ale kabinet nesouhlasí. Podle ministra Macinky prezident nemá hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
4: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
0: Prezident Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. A pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Írán odeslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu odpověď na nejnovější návrh o ukončení války. Uvedla to íránská státní agentura IRNA. Jaká odpověď je, ale neupřesnila. Dosavadní jednání ztroskotala ve sporech o Hormuzský průliv a obohacování uranu. V současnosti platí mezi Íránem a Spojenými státy příměří. Obě strany si ale stěžují na jeho porušování. Teherán požaduje především zrušení americké blokády svých přístavů. Washington zase otevření Hormuzského průlivu.
1: Sport.
0: Jihlavští fotbalisté svedou boj o záchranářskou naději. Tři kola před koncem druholigové sezóny jsou v tabulce na poslední 16. příčce. Dnes se ještě pokusí situaci zvrátit domácím utkáním s Kroměříží. Hrát se začne za hodinu na stadionu FC Vysočina. Čeští hokejisté uzavřeli přípravu na mistrovství světa prohrou se Švýcarskem 1-6. Po návratu ze švédských her do Prahy trenér Radim Rulík oznámí nominaci na světový šampionát. Ten začne v pátek ve Švýcarsku. A kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v maďarském Segedu 3. v závodu na 500 metrů. Na stejně dlouhé trati Martin Fuchsa s bratrem Petrem obsadili 6. místo v závodu debelkánují.
1: Počasí.
0: V Třebíči je teď 22 stupňů, v Přibyslavi nebo Bystřici nad Pernštejnem 20. Během noci teploty poklesnou až na 10 stupňů. Zítra očekávejte zataženo a přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. K večeru začnou srážky přecházet do mírnějšího deště. Teploměr ukáže 18 až 21 stupňů a mírný vítr bude v odpoledních bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na 80,5 kilometru ve směru na Prahu překáží utržený obytný přívěs. V místě se tvoří kolona, teď sahá až k 88. kilometru. Humpolec hlásí nehodu, je v Hálkově ulici, srazila se tam dvě osobní auta. A na Jihlavsku pozor na hlavním tahu číslo 38, kousek od obce Otín, je tam na silnici sražená srna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pozdní odpoledne krátce po 17. hodině přeji vám všem od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Nedělní vysílání přináší příběh Lidické hrušně. Psal se 10. červen 1942 a Lidice ovládla ohnivá apokalypsa. Uprostřed té hrůzy stál strom jako němý svědek běsnění. Všechno cítit, všechno vnímal. Nakonec i on byl zničen, ale stalo se něco nevídaného. Vstal z mrtvých a stal se symbolem znovuzrození. Poslechněte si další díl pořadu Stopy fakta tajemství hned po písničce.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Když noc byla delší než den, aneb zázrak zvaný Lidická hrušeň.
2: Bylo 9. září 2022, když se v Mileckých novinách objevil následující článek. Pojednával o události, která se odehrála v Kovářově, v obci ležící na jihu Čech, docela nedaleko Písku.
1: Na vrchu Lipný nad Kovářovem přibyl nový stromek, hrušeň od rudy Pařížanka. Štěp ze stromu, který dodnes roste v Lidicích. Antonín Nešpor s manželkou Pavlou ze spolku Lidice si vzali za své rozšířit memento lidické tragédie do celé republiky. Ze štěpů hrušně, která jen náhodou odolala záměru nacistů zničit nejenom lidické obyvatele, ale srovnat se zemí celou vesnici, se v průhonicích pěstují stromečky, které se pak vysazují na místech, která o to požádají a mají nějaký vztah k událostem Heydrichiády. Kovářský štěp s názvem Posel naděje má číslo 42.
2: Uběhlo několik měsíců. Jsem opět v Lidicích. Opět už jdu mě důvěrně známou cestou. Vede někdejšími Lidicemi. Cesta se mírně svažuje dolů, až mě posléze dovede k potoku. Přejdu můstek, míjím studnu a už jsem u ní. Mezi můstkem přes potok a půdorysem bývalého kostela. Dívám se na ní. Oproti minulému roku, kdy jsem tu byl naposledy, připadá mi vzrostlejší, snad i košatější. Možná se mi to ale jen zdá, kdo ví. Strom, na který právě hledím, je ona hrušeň, o níž byla před chvílí řeč. Není to obyčejný strom. Je to svědek dávné a přesto stále živé apokalypsy. Pamatuje chvíle, kdy tu vzpláli ohně smrti. Pamatuje 10. červen 1942. Pamatuje staré Lidice.
1: Ten strom všechno viděl, vše slyšel. Viděl, jak kolem něj hnali němečtí vojáci matky s dětmi. Slyšel jejich pláč. Tudy také směrem k Horákovu statku šli vstříc smrti lidičtí muži. Slyšel mohutné detonace, když nacisté vyhazovali do povětří kostel, faru, domy.
2: Citovali jsme z knihy Ozvěny Lidické noci. Z knihy, která popisuje nejenom tehdejší události v Lidicích, ale třeba také neuvěřitelnou důslednost německých nacistů. Což se projevilo nejenom při hromadném vraždění lidických mužů, ale také při totální likvidaci této středočeské vesnice.
1: Příslušníci říšské pracovní služby Reichsarbeitsdienst měli za úkol Lidice úplně splanírovat a zcela změnit ráz krajiny. Muži pracovali velmi usilovně. Například při ničení hřbitova museli vyplenit 60 hrobek a 140 velkých rodinných hrobů a na 200 obyčejných hrobů. Náhrobní kameny a pomníky nechali nacisté odvést do Prahy. Posloužili jako základy kasáren ve Veleslavíně. Pomocí suti ze zničených domů se pak vojáci pokoušeli měnit reliéf krajiny. Do Lidic byla ještě navážena ornice. Zavezli rovněž pod horův rybník. Rovněž vykáceli většinu ovocných stromů, aby už nikdo nebyl schopný identifikovat místo, kde obec stávala. V několika místech změnili dokonce i koryto potoka, který obcí kdysi protékal. Všechny výlohy spojené se zničením Lidic zaplatili Češi. Přesněji řečeno, pozemkový úřad.
2: V roce 1944 velitel policie a říšský sekretář protektorátu Čechy a Morava, SS Gruppenführer Karl Hermann Frank, hrdě oznamuje ukončení akce Lidice s dovětkem, že kukuřice by měla růst tam, kde stály Lidice. Zhruba o dva roky později tentýž Karl Hermann Frank, už jako obžalovaný vězeň, při výslechu řekne:
1: trestní akci v Lidicích jsem tehdy považoval sice za tvrdou, ale správnou. O osud žen a dětí ani o jiné ukrutnosti jsem se nezajímal, a to ani později, poněvadž to nebylo možné. Za prvé tempo bylo tak enormní, že jedna událost stíhala druhou, a za druhé bylo by nesmyslné stavět se proti vydaným rozkazům nebo intervenovat. V národně socialistickém diktátorském státě končila každá kritika nebo zasahování v koncentračním táboře nebo smrtí pro intervenujícího. Přestože děti byly v každém případě nevinné, nepodnikl jsem nic proti tomu z důvodů nahoře uvedených. Přece však jsem někde cítil, že v Lidicích bylo proti dětem postupováno zločinně. Sloužil jsem Adolfu Hitlerovi a všechny jeho rozkazy jsem bez rozmýšlení prováděl, i když podobný rozkaz byl z lidského měřítka zločinem, jako odvlečení lidických dětí.
2: Jak se dnes ví, bez stopy zmizelo 82 lidických dětí. Dodatečně zemřelo nebo bylo usmrceno dalších 6 lidických dětí. Vrátilo se pouze 17 chlapců a dívek. 17 ze 105. Na místě ale není otázka, jak je možné, že právě zmíněný strom, jak už víme, jde o hrušeň od Rudy Pařížanka, mohl tedy přežít. Jak to, že nebyl, stejně jako další stromy, zničen? Je to záhada. Záhada, která má vpravdě až mystický rozměr. Jsem nyní v Nových Lidicích. V jednom ze zdejších domků se potkávám s Antonínem Nešporem a jeho ženou Pavlou. Antonín Nešpor je synem Anny Nešporové, rozené Horákové, sestry Josefa Horáka. V době druhé světové války příslušníka britského královského letectva. Josef Horák a jeho kamarád z Lidic, Josef Stříbrný, rovněž válečný letec, se stali jednou ze záměrek nacistů pro vyhlazení Lidic. Anna Nešporová, jedna z přeživších lidických žen, která žila v letech 1920 až 2006, byla živoucí kronikou Lidic. A je to vlastně i ona, která hraje vedle svého syna Antonína ústřední roli v příběhu Lidické hrušně. Na počátku všeho byla jedna stará fotografie. Fotografie Lidic. Na snímku je kostel, také náves, můstek přes potok, děti, studna a také, mimo jiné, sotva znatelný kmen stromku. Jednou si Antonín i se svou maminkou Anou Nešporovou snímek opět prohlíželi. Paní Nešporová popisovala, co na fotografii je a kdo tam je. Vzpomínala.
3: No a pak jsem přišel na tu hrušně. Říkám, tady je takový malý stromeček, oni jsou tam vidět dva, ten třetí vidět není. No a on říká, to je hrušeň, co tam sázela paní Peková. A já říkám, no tak vidíš, tak to je zajímavý, že ta hrušeň. A teďka jsem říkal, a to je ta hrušeň. Tak říkám, no to je ta hrušeň, co tam dnes dělnička je. Tak jsme na to prostě přišli. A já říkám, no a teďka ta hrušeň přece má, jako že jo, to všechno vykáceli, se říká všechny, se zahrad. No a maminka říká, víš, co bude nejlepší, zajdi si za Ančou, paní Pekovou, jak si Ančo, že jo, tak za Ančou a ona ti to všechno řekne.
2: Antonín Nešpor se totiž uvědomil, že v místech, kde na fotografii identifikoval malý stromek, roste nyní vzrostlá hrušeň. Že by šlo o ten kdysi malý stromek, ale to není možné. Ovocné stromy, které v obci rostly, nacisté důsledně zničili. Vzpomínaná Anna Peková mu v zápětí potvrdila, že onen stromek, který na snímku, osobně sázela. A s ním další dva stromy.
3: Říkala, to je, tam byly tři hrušně, už od pradávna, ale už byly starý, už byly, padaly větve a už vlastně, už to nebylo ono. A tak jsme je potřebovali vyměnit, tak jsme je vyměnili. Porazili se ty zbytky, vytrhali se kořeny a ten s panem Vandrlem, to byl mi obecní strážník, že jo, a ona, tak dělali takový ty pro obec věci, jo, že to mi to tak. No a my jsme tam vysadili tři nový hrušně, zase kolem, až tam byla cestička ke škole, tak aby to mělo význam, tak tam byly hrušky, že jo, že ty děti si potom ty hrušky. No a já říkám, no a co ta jedna? Říkám, no to je ta první hruška, co tam byla. Tam ty ostatní dvě prostě tam nejsou, ty oni vytrhli.
2: Anna Peková se ještě vzpomněla, že stromky s panem Josefem Vandrlem sázela někdy v roce 1940 nebo 1941, tedy těsně před vyhlazením obce. Stále to však nebyl důkaz. Mnozí lidé tvrdili, že hrušeň, která na místě u mostku přes potok dnes roste, nemůže být v žádném případě totožná s onou původní hrušní. Tvrdili, že tento strom nevyrostl s pomocí člověka, ale takzvaně náletově.
3: No tak na mě nezbylo nic jiného, než prokázat, že to není náletový strom, že to není od semínka někde, že nějaký ptáček to tam, nebo někdo vyhodil ohryzek, nebo já nevím prostě.
2: Objevil další poválečné fotografie, na kterých identifikovaný stromek bezpečně poznal. Začala pátat i v obrázcích tvořených podle starých snímků. Antonín Nešpor mi nyní ukazuje jednu fotografii za druhou. Rovněž další zajímavý poválečný snímek. Je na něm, společně s několika dalšími lidmi, jeho již zmíněný strýc, váleční letec Josef Horák. Ten se společně se svým lidickým druhem Josefem Stříbrným vrátili po válce domů, aby navštívili místa, kde stávali lidice.
3: Jak tam Pepí u toho stojí s tou delegací, ano, ano. A ukazuje přes tu rynu. To ukazuje na tu hrušku.
4: Zajímavý.
3: De facto ukazuje na tu hrušku. Oni sedí za tou rynou, tam sedí, a on takhle otáč, takhle mluví k ním a ukazuje přes tu, tam je vidět, jak je to nově to koryto potoka udělaný, a ukazuje směrem k té hrušce.
2: Antonín Nešpor pokračoval v pátrání. Pokud na fotografiích byly lidské postavy, porovnal jejich velikost se stromkem. Odhadoval například i jeho stáří. Ovšem hrušeň, která mu vtal nedávala spát, byla i nadále, tedy oficiálně považována za náletový strom. Pak se v Lidicích objevil návrh, že všechny náletové stromy by měly být pokáceny. Prý pro ozdravění krajiny. Antonín Nešpor se postavil proti a hrušeň stále vášnivě obhajoval. Pokud bude skácena, zničíme jediný ovocný strom, který přežil zkázu Lidic. Nakonec se chystanou likvidaci podařilo odvrátit. Přestože je přesvědčen o své pravdě, hledá nové a nové důkazy. Na dostupných fotografiích, kromě jiného, zaměřuje, propočítává různé vzdálenosti. Zkoumá i samotnou hrušeň, její okolí. A pak už má definitivně jasno. Ano, jde o jeden a tentý strom.
1: Pátrání Stanislava Motla po mystickém příběhu lidické hrušně, která přežila ohnivou apokalypsu v noci z 10. na 11. června 42. roku, pokračuje.

0: A já jsem pořád nevěděl, proč ta hrušeň přežila. Jako, jak je to možný, že? Tak jsem si pozval moji bývalou, taky už je dneska na pravdě, jak se říká, a my jsme na křivdě, říká moje maminka vždycky. A tak jsem jí pozval Danušku Podpěrovou, která ona se potom jmenovala Srbová, to byla inženýrka, která vystudovala botaniku a celkem se vyznala ve stromech a podobně, jako v tom oboru. Že? Tak jsem jí pozval, jestli byla tak laskavá, mohla mi říct tomu stromu něco, jako odborník z toho odborního hlediska.
1: Oslovili další odborníky. Co je však podstatné, zmíněnou paní inženýrku Antonín Nešporek hrušně dovedl. Po letech vzpomíná.
0: Ona tak si ten strom prohlížela, že koukala na kůru, mravenci tam lezou nahoru a prostě tu kůru má takovou jako rozevlátou sukni. Ona ji má takovou jako do kolet, jako kdyby se zatočila a tancovala. Jo, prostě já to taková, je to z různých míst, jich mám vyfocenou a opravdu tam vidíš, že to je dáma, že to je prostě, že to je pěkný strom je to. A říká, no ten strom je že dobrý, zachovalý, nic mu nechybí, jsem tam nějaká suchá větev, to se ořízne, že jo. Ale nemusí se, protože když ten solitér roste sám o sobě, jako nic kolem sebe nemá a má dobrý podloží, má v podstatě sedí na pramení, že jo. Tak tam hned vedle je vlastně prameniště té studny. No tak, říkala, tak dobrý.
1: V jednom okamžiku, to když zkoumali kmen hrušně, všimli si zvláštní anomálie.
0: Na té kůře je přibližně v té prsní výšce, takhle těch, já nevím, to jsem říkal, prsní výška. Takhle. Je tam prostě znatelný návalek. Po celém kmeni okolo, když jdeš, tak vidíš, tu kůru je takhle a takový jako návalek, je tam vidět ten návalek. Ale musíš to vidět. Když to nevíš, tak si to nevšimneš pořádně. No a ona samozřejmě to zaregistrovala, říkala, no ten strom vypadá, že byl poraněný, když byl malej, když byl mladý, tak byl poraněný. Já říkám, jak poraněný, no prostě někdo mu do něj, ale že by sekal do všech stran, to nedivný, to vypadá skoro, že měl tu korunku ulomenou. A bylo hotovo.
1: Jinak řečeno, pokud do mladého stromu uděláte, dejme tomu zářez, vznikne jizva. Něco jako boule, která postupně roste a zůstává i po desetiletích. Jak k poranění stromu došlo? Evidentně se tak stalo v době lidické tragédie. V těsném sousedství mladé hrušně stály totiž dvě velké stavby. Byl to špejchar a také kostel svatého Martina. Jeho zdi byly až 2 metry široké. V čase, kdy němečtí vojáci oba objekty likvidovali, mohla zranění stromku způsobit mohutná tlaková vlna. Zkusme si nyní pro dokreslení tehdejší atmosféry zaposlouchat do vzpomínky Rudolfa Mautnera, někdejšího vězně terezínského geta, jednoho z několika desítek mužů, kteří byli ve dvou skupinách přivezeni tehdy do Lidic. Byli nuceni vykopat společný hrob. Do něho pak pohřbili zastřelené lidické muže. Bylo jich, jak známo, téměř 200.
2: Ticho přeruší silná rána. Kostel a ostatní domy jsou zavaleny dýmem. Věž kostela má být vyhozena do povětří. Pomalu se kouř rozptyluje. Věž vzdoruje. SSákům se zdá být dlouhá chvíle. Střílejí tedy lidické holuby, kteří jakoby tušili osud, poletují divoce sem a tam. Vití psů, zasažených asi kulkami pistolí, ozývá se zoufale. Smích a radostné výkřiky jsou ohlasem. Pánové se dobře baví, jak se zdá. Nový výbuch, vítr nese prach a kouř až k nám. Věž však vzdoruje i nadále a stojí, i když odjíždíme. Zatím doléhají již rány i z jiných míst. Kouř se valí ze všech stran, plameny šlehají k nebesům. Rachot padajících stropů a řítících se střech, pach po spálenině a benzínu. Z nevelké vzdálenosti doléhá k nám křik a rozkaz. To pracovní služba koná své dílo zkázy.
1: Do Lidic rovněž přijíždí již vzpomínaný Karl Hermann Frank. Před československým soudem později vypoví.
2: Zajímal jsem se o to, neboť je to zcela abnormální záležitost, když zmizí z povrchu vesnice. Na dotaz připouštím, že jsem tam odjel též ze služební horlivosti, abych se na místě přesvědčil, zda byl zvláštní rozkaz Hitlerův vykonán.
1: Nakonec i kostelní věž, na kterou vzpomínal vězeň terezínského geta Rudolf Mautner, padla. A právě v těchto okamžicích, pokud se o to nepostaral nějaký větší kámen, došlo k poškození mladé hrušně. Přišla tehdy o svou korunu. Stala se, alespoň na první pohled, mrtvým stromem. Když pak příslušníci říšské pracovní služby začali likvidovat vše, co by připomínalo Lidice, zničili také dva stromy, které z hrušní sousedily. Ovšem nad jediným stromkem bez koruny mávli, v přeneseném smyslu slova, rukou. Proč by se s ním měli lopotit? Stejně už má své dny sečteny. Netušili, že poraněný stromek, až Lidic odejdou, opět ožije. A znovu se zazelená. V knize Ozvěny Lidické noci se píše:
2: Nezabili ho. Na rozdíl od lidických mužů, mnoha lidických žen umučených v koncentráku, na rozdíl od většiny lidických dětí. A tak strom, který příslušníci likvidační čety považovali za uschlou souš odsouzenou k zániku, se vrátil zpět do života.
0: Takže ten strom přežil, žil si vlastním životem. My jsme kolem něj chodili na hřbitov přes ty staré Lidice kolem hrobu, že jo?
1: Ano.
0: A potom přes ten můstek, tam ten můstek nový je posunutý o nějakých 11 metrů na sever, to koryto, nebo říká se 15, 11, řek neví. Nicméně ten strom si žil vlastním životem, že jo? Každý rok má hrušky, spoustu hrušek má. Některý rok jich třeba předloni měla dobrý 4 metráky hrušek. Opravdu. A on to nikdo jako nezbírá, ne? Jako my jsme to nemohli sbírat, protože maminka nám říkala, vždycky to nejeste, tady to údolí, to je celý hřbitov, vesnice, a ze hřbitova domu se nic nenosí, ani jídlo, prostě nic takového. Nemluvím o tom, že na hřbitovech běžně nejsou ovocní stromy, jo? Když to tady, tato, v podstatě to je rarita, že je uprostřed pětního území hrušeň.
1: Dodám, že v Lidicích je více stromů, které přežily likvidaci obce. Příslušníci říšské pracovní služby likvidovali pouze ovocné stromy ze zahrad a sadů. Důvod, aby se podle nich dali určit stopy po zničené vesnici. Buď jak buď, lidická hrušeň byla tedy konečně identifikována jako jediný ovocný strom na pětním území. Jako strom, který přežil lidické události. Píše se rok 2001. Začíná nový život lidické hrušně. Její příběh se v roce 2003 objevuje v úspěšném televizním seriálu režiséra Bedřicha Ludvíka Paměť stromů s jedinečným Luďkem Munzarem coby průvodcem pořadu. O 4 roky později, 11. července 2007, je hrušeň vyhlášena památným stromem České republiky. V této době je hrušeň vysoká už téměř 10 metrů. Obvod jejího kmene 162 cm. Přichází čas posla naděje. O co jde? V roce 2012 se ve zpravodaj občanského družení Lidice, později přejmenovaném na Spolek, objevuje následující článek.
2: 15. března ve výroční den okupace naší země nacistickým Německem navštívila Lidice delegace Stachova. Jejím cílem byl avizovaný oficiální odběr roubů od památné lidické hrušně. U hrušně byly předneseny projevy osvětlující význam celé této akce. Následně byly rouby odříznuty postupně každým zúčastněným. aby pak mohly být použity v tachovském genovém sadu k naroubování na budoucí dceřiné hrušně. Jedním z hlavních cílů celého snažení je uchovat v tachovském genofondu potomky lidické hrušně, potomky stromu, který přežil vyhlazení lidic.
1: A to byl vlastně počátek tradice, na jejímž pomyslném prahu stáli kromě Antonia Nešpora někdejší senátor Miroslav Nenutil, jeho syn Jiří a několik dalších lidí. Podařila se nevídaná věc. Památná lidická hrušeň opustila hranice obce. Vzniká iniciativa Posel naděje. Inspiraci pro tento název dala výtvarnice Jana Jíšová. Ta totiž takto pojmenovala lidickou hrušeň, kterou zobrazila pomocí paličkované techniky. Dcery lidické hrušně rostou postupně v dalších městech a obcích. Švermov, Nový Bor, Na Severky, Ivančice, Lány, Proseč, Liberec, Česká Lípa, Beroun, Brno, Opava a další. Roub z lidické hrušně byl například zasazen také třeba v německých Brémách. Antonín Nešpor přiznává, že má vtál na paměti odkaz jeho lidických předků, především jeho matky Anny Nešporové. Proto se také účastní besed, které jsou organizovány v nejrůznějších místech naší země.
0: Tak jsem se cítil povinován pokračovat v tom, co maminka. A nemohl jsem takzvaně chodit a říkat, maminka žila a máme babička. Teď, vlastně já to dneska stejně jakoby říkám, aby ta návaznost tady byla, ale to prvotní jsem takzvaně zatížil tu hrušeň, že přežila. Takže jsem tu legendu o té hrušni jsem dal na vědomí a posílám ji dál s tím, že vlastně se to, ty lidi se dozvědí o těch lidicích, ale já vyprávím v podstatě o sutý hrušně. A teda i naší rodiny.
1: Pokračuje rovněž tradice každoročních setkání u lidické hrušně. Antonín Nešpor a jeho žena Pavla shromažďují také výtvarná díla, inspirovaná právě lidickou hrušní. Archiv dnes obsahuje téměř 9 desítek exponátů. Doma i v zahraničí žije už více než 4 desítky dcer lidické hrušně. Symbolu zmrtvých vstání lidic. Je to zázrak. Jako je zázrak, že lidická hrušeň žije. Jako ozvěna krvavé červnové noci. Noci, která byla delší než den. Delší než rok. Delší než celá desetiletí.

0: Je to myš, ale nejen tak ledajaká. Je to velká myš, přímo velemyš. A my za ní za chvíli už po druhé v řadě zamíříme do Jihlavské zoo. A také mám pro vás jednu poznámku a pozvánku samozřejmě ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. V sobotu 16. května budeme živě vysílat ze dne otevřených dveří z letecké základny znám ještě na Toslavou. Od 14 do 16 hodin si bude Hela Dvořáková kousek od ranveje povídat se zajímavými armádními a leteckými hosty. Celý den bude na letišti i stánek Českého rozhlasu Vysočina. Podrobnosti a zajímavosti o tom, jaký bude den otevřených dveří v Náměšti, uslyšíte ve středu 13. května v rozhovoru Dobrého dopoledne po 11. hodině.
1: Jsme s vámi i na Náměšťsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Znáte tu průpovídku, množí se rychle jako myši, tak u velemyší toto rozhodně neplatí. Proč? To vysvětlí ředitel jihlavské zoo Jan Vašák, za kterým s mikrofonem vyrazila Simona Kubičková.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: S ředitelem zoologické zahrady Janem Vašákem si povídáme o velemyších a jedna z těch zajímavostí je, že i když je to velemyš, tak se množí velice pomalu. Čím je to způsobeno, že se nepotřebuje množit rychle jako třeba klasická domácí myš?
3: Tyhle si zvířata zareagovaly vlastně na to, že na těch Filipínách on není prostě adekvátní predátor na ně, snad kromě mřížkovaný krajty. Jenomže mřížkovaná krajta, když sežere pár velemyší, tak měsíc nemusí žrát. A jinak v podstatě na Filipínách nejsou šelmy, jsou tam nějaký draví ptáci, jenomže orelopičí sám je skoro vyhubený a ten myslím, že je ještě na jiném ostrově, ten nežije na Luzonu. A vůči těm dravým ptákům ty zvířata zase se brání tou noční aktivitou. Jo, takže je to v tomhle takový jako velmi zajímavý a neobvyklá strategie.
2: Takže teda víme, že jsou noční, ale noční aktivita jsou hodně velký, mají málo mláďat. Jak vypadají?
3: V podstatě je to opravdu taková velká myš, ale je,

0: jsou dva druhy, jeden je takový hnědej, to je ten jižní z jižního Luzonu, pak ten severní druh je takový, řekněme, černobílej v různých variantách, buď to má tu tmavou čabraku prostě přes vlastně plece a hřbet, má takový brejle, anebo prostě jo, jako tmavý brejle na tý světlý hlavě, tmavý uši, tmavý ocas, někdy mívá bílou špičku ten ocas, takže mi tak trochu působí jako panda velká, jo, mm-hmm. ale samozřejmě dvoukilová panda velká.
1: Takže máme v podstatě takové malé pandy.
0: Malý pandy máme, ale to je zase něco jiného, že to bych...
1: Čím se třeba taková myš živí?
0: Oni jsou víceméně bíložravci, mají i takový složený žaludek, poměrně jako složitý na trávení celulózy, takže jako žerou hodně listí, ale dostávají třeba zeleninu, takže oni prostě žerou v přírodě určitě i plody a občas si rádi pochutnají i na živočišní složce, takže stávají třeba saranče, švába občas a takhle.
1: A jak jsi ještě říkal, že to mládě je vyvinuté, takže matka se o něj musí starat, nemusí starat, je hned
0: musí, není to jak morče, který by běhalo, ale ona ho buď to odkládá v tom hnízdě, kde ho porodí, anebo, což je zajímavý u těch hlodavců úplně, že ono to mládě, ta samice tím, že rodí málo mládě, tak má jenom dva struky. Má je v oblasti vlastně stytky, takže ono to působí tak jako v podstatě kozí nebo ovčí vemínko. Mm-hmm. To mládě je schopný se vlastně na ten struk přisát. A když ta matka jde s tím malým mládětem, tak on je schopný se držet ocásku té matky. A když je potom větší, tak jdou v podstatě ve vláčku, že jo, to mládě
1: je přisátý.
0: V podstatě ano. Takže tam je potom problém, že když člověk chce třeba to mládě chytit, načipovat ho, zkontrolovat ho, no ono se té matky chytne, tak toho musíš nechat, protože zkrátka tam asi u těch řezáků hrozí, že by to mládě snad bylo asi schopný i ten struk ucvaknout prostě.
2: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
3: A když budete poslouchat zase příští neděli v premiéře po 11. hodině, budete mít také šanci získat dva volné lístky právě do Jihlavské zoo. Za chvíli 18. hodina zprávy s Karlem Pěškou a po 18. jako každý den i dnes dechovky pro Vysočinu. Já se na vás těším a posílám Václava Lenskáře.
4: Tvůj krok je lehký jako den.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: D1 u Šternova bude v noci uzavřená kvůli odstraňování havárie kamionu. Třešť 3 roky marně hledá zájemce o provozování hostince v Salavicích. Českou turistku v rakouských Alpách zasáhl blesk, je vážně zraněná. Zítra bude zamračeno, občas sprchne nebo i zabouří, teploty do 21 stupňů. Vysíláme zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Silničáři v noci uzavřou část dálnice D1. Od půlnoci do 3 hodin ráno bude ve směru na Prahu neprůjezdná ve středních Čechách mezi sjezdem 41 na Šternov a sjezdem 34 na Ostředek. Ředitelství silnic a dálnic to oznámilo na svém Facebooku. Silničáři budou v úseku odstraňovat následky nehody kamionu, která se stala na 38. kilometru. Objízdná trasa povede přes Benešov. Nájemce opravené restaurace v místní části Salavice už zhruba 3 roky neúspěšně hledá Třešť. Bez stálého provozovatele je více než 2 roky také další městský hostinec v Čenkově. Podle lidoveckého starosty Vladislava Hinka ale město zatím nepřemýšlí o tom, že by oba prostory začalo využívat jinak.
3: Obě restaurace jsou spojené ať v těch Salavicích, i v tom Čenkově s kulturním domem, nebo s prostorem takovým společenským sálem, tak asi vytvářet tam nějakou jinou věc by nebylo dobře do budoucna.
1: Česká turistka utrpěla vážná zranění poté, co ji v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogl. Blesk udeřil v bezprostřední blízkosti 28-leté Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji povalila na zem a žena nakrátko ztratila vědomí. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice ve městě Rotterdam. Írán zaslal Spojeným státům odpověď na jejich návrh na ukončení války. Vyplývá to z informací íránských státních médií. Odpověď se podle nich soustředí na ukončení bojů, které by mělo předcházet diskuzi o dalších sporných tématech. Washington to zatím nekomentoval. V minulosti ale odmítl oddělení otázky míru od požadavku na zastavení íránského jaderného programu.
4: Iránská agentura IRNA bez větších podrobností uvedla, že odpověď na jednostránkový Trumpův návrh obsahuje hlavně výzvu ke klidu zbraní na moři. Jednání, která zprostředkovává Pákistán, předtím ztroskotala třeba kvůli sporům o jaderném programu anebo pokračující americké blokádě íránských přístavů. Americký prezident Trump tento týden vzkázal, že pokud Irán jeho návrh nepřijme, obnoví bombardování. Klid zbraní podle něj ale teď platí. Navzdory tomu pokračují menší incidenty. Kuvajt a Spojené arabské emiráty uvedly, že v neděli museli zneškodnit několik íránských dronů. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovstvím světa prohrála se Švýcarskem 1-6. Po večerním příletu ze švédských her do Prahy trenér Radim Rulík oznámí nominaci na světový šampionát. Ten začne ve Švýcarsku v pátek. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií a Spartou. Jejich vzájemný zápas se včera nedohrál poté, co v závěru vtrhli domácí fanoušci na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slávistům hrozí kontumace utkání, odebrání bodů, uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý a předseda Jiří Macner nastínil, z čeho bude při rozhodování vycházet.
5: Tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů. Máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
1: Ve čtvrtek se komise začne zabývat červenými kartami hráčů Slavie Tomáše Chorého a Davida Douděry. Ti mají zastavenou činnost a klub je vyřadil z A týmu.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě je právě 21 stupňů, v Telči nebo Svratouchu 19. Během noci teploty poklesnou až na 10 stupňů. Zítra očekávejte zataženo a přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. K večeru začnou srážky přecházet do mírnějšího deště. Teploměr ukáže 18 až 21 stupňů a mírný vítr bude v odpoledních bouřkách zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Pelhřimovsku na trase Horní Cerekev Nový Rychnov kousek od odbočky na Těšenov havarovala motorka. Na místo vyjeli i záchranáři. S opatrností projedete, šťastně dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: I dnes jako každý den mezi 18. a 19. hodinou plní Český rozhlas Vysočina vaše dechovková přání. Telefon do studia je 22 155 49 99. Já vám všem přeji příjemný a pohodový poslech.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A na výše zmíněném telefonu pojďme splnit dnešní první dechovkové přání. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, dechovkář František. Vzhledem k tomu, že je svátek matek, tak jsem vybral písničku Mamko vám. Hrát bude Mistřiňanka. Přeju příjemný poslech.
1: Díky, mějte se hezky, naslyšenou.

0: Mistr Janka odchází, telefonát z Batelova tentokrát přichází. Hezký podvečer, Mirek a Věrka na telefonu, ahoj.
1: Jožko, ahoj, ještě jednou zdravíme Mirek a Věra. A dnes mají svátky ty matky, tak jim to pošleme všem ženám, matkám. A bude to i pro tu tvoji mamku do Cerekve. A poslali bychom to pro Jardu a Janu do Vyskytný. Ráno jsme spolu telefonovali do Péřimova, Věrce a Marijím. Marii Koubový, Pepovi Zelenýmu, Mílovi Formánkovi, Janě a Květoslavu Pavlíčkovým, Jardovi Dračic, Mílovi Vackovi, jestli se už nám ovšem vrátil z tý dovolený, a ještě nám volala Jarka Cichrová ze Suché. Všem moc děkujeme a posíláme písničku od Veselky Každému léta letí. Bude to trošku veselější aspoň. Jožku, je to i pro tebe. A zase zavolám, až budou mít svátky ty naše Jany. Všechny moc zdraví, Mirek a Věra, Bateláci, a příště doplním další kamarádi. Děkuji,
0: ahoj. Mě se hezky, ahoj, písničku posíláme.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená. Pojďme splnit další přání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dnes má narozeniny můj dlouholetý kamarád, emeritní strojmistr Depa Havlíčkův Brod, pan Václav Procházka. Chtěli bychom mu s manželkou popřát všecko nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, klidu a pohodu, ať je stále v takové kondici, jaký je. A chtěl bych, teda, aby to byla písnička Loudá se půl měsíc.
0: Dobře, písnička je připravena. Mějte se hezky, naslyšenou posíláme Božáky a věřím, že udělá panu emeritnímu strojmistrovi velikánskou radost.

0: neporazitelní. Dvě vstupenky pro vás v pondělí ráno bude mít Jože Kolář.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A také Honzou z Brna, který už je na telefonu. Vítej v našem vysílání, ahoj.
4: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny milovníky Dechovek pro Vysočinu. A vybral jsem písničku s našimi oblíbenými baboukama. Jmenuje se Ten němčický kostelíček a bude pro tebe ta písnička a pro ty moje kamarády od Batelova až po Lanžot. Pošlem to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecexovým do Skály, manželům Pavličkovým do Koječína, Lubošovi do Sedlejova a všem, co jsou v práci.
3: Výborně, taky pro tebe, písničku hrajeme a krásný den přejeme. Ahoj.
4: Díky, Jožko, ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu plní další přání. Zdravím Jardu do Dačic. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, já tuhle tu písničku pošlu k ním matek všem maminkám a to i těm, které už odpočívají nahoře v tom pomyslené nebičku, k těm patří taky moje maminka, pochopitelně. A na ty blízké, kteří vlastně už odešli, určitě rádi vzpomínáme. Mm-hmm. Jožko, písnička bude s Brankou, jmenuje se Maminči den. Já, Jožko, tu písničku posílám taky tobě. A Jožko, děkuju ti a brzy se těším na slyšenou. Ahoj.
0: Měj se hezky, děkuju za přání. Ahoj.

0: dechovky pro Vysočinu jsou připravené splnit další přání paní Marie. Vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den a hezký nedělní podvečer přeji vám, pane Koláři, a všem posluchačům krásné dechovky na Radiu Vysočina. Dnes je mým přáním poslat do nebíčka mým dvěma maminkám písničku k svátku matek. Posílám i všem maminkám, ať mají radost. Děkuji vám mnohokrát a naslyšenou.
0: Mějte se hezky, vybrala jste skladbu Krásné je žít, přichází s ní Gloria. Hezký večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: a pojďme se podívat za dalším volajícím. Zdravím Mílu Vacka, který už byl tady zmiňován dnes. Tuším, Honza z Brna říkal, že ho možná předešel nebo nepředešel. Teď volá navrátivši se z Itálie, ze Sicílie, mafio, tam žijo, ale Míla Vacek mafii zvládnul a domů se nám vrátil. A teď už volá z Vilémovic. Mílo, vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj, Jožko, taky tě zdravím a jak jsi říkal, dneska z domova. Všem vám přeju hezký nedělní na večer. A když jsem ve středu volal právě ze Sicílie, konkrétně z Parelma, když se vrátím, tak v neděli zavolám, tak to plním. A jak jsme slyšeli, dneska jeden matek, tak jim všem posílám přání a písničku. A ještě bych dodatečně popřál k svátku Standovi do Skály, který měl svátek ve čtvrtek. A dneska slaví narozeniny kamarád z Kozlova uliče nad Sázavou, jmenuje se Josef Bouma. A dík za dnešní písničku Mirkovi z Batelova před chvilkou. Mm-hmm. Tak vám všem jmenovaným přeju mnoho štěstí, hodně zdraví a pohody. Vybrali jsme písničku, která se jmenuje Jak je krásná ta česká zem. Sicílie je sice taky krásná, ale naše zem je určitě krásnější a hlavně máme podstatně uklizenější zem. Zahrají nám to pražský helionkáři. Takže Jožku, díky a někdy zase naslyšenou.
0: Já taky děkuji, přeji hezký večer a těším se naslyšenou. Ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také s paní Janou z Martinic, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Vás taky vítáme.
1: Tak, nějak se nám ztrácíte, máte nějaký špatný signál, bych řekl. Nevím, kde je problém. Já nestraším, já říkám, jak to slyším. Nebo neslyším.
2: Já vás slyším teda dobře. Tak můžu mluvit?
1: Nebo... Povídejte. Uvidíme, jak to bude vypadat.
2: Já bych chtěla dneska zahrát písničku nám všem, co posloucháme, protože si krásně vyhráváme. Máme svátek všechny maminky, tak ty, které nikdo nedá zahrát. A mamince chci poslat do nebička tak písničku. A vám moc děkuji, pane Jožo. A mějte se moc hezky, všichni.
1: Taky se mějte krásně, posíláme Jožku Černého a písničku Okolo seče. Ať se všem líbí. Naslyšenou, hezký večer.
2: Vám taky.

0: Telefonní linka do studia Českého rozhlasu Vysočina je obsazená paní Marie, je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát na obláček mojí mamince, včera bývala oslavila 94. narozeniny a k tomu dnešnímu svátku maminek.
0: Mm-hmm. Dobře.
1: A tu písničku, jak jsme se domluvili.
0: Ano, na poslední chvíli tvé vlasy kvetou, maminko, může být.
1: Může, děkuji.
0: Nemáte vůbec zač, mějte se hezky, děkuji.
1: Taky,
0: já za váš telefonát. Hezký večer a naslyšenou.

0: Paní Verča z Pelhřimova je na lince a i jí splníme dnešní přání. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane Koláš, já zdravím vás a všechny posluchače tohoto skvělého pořadu a prosila bych zahrát jen tak pro radost pro ty známé a kamarády. Pro přítele Jarouška, paní Tyráčkovej, Sobkovej, Vlastě Zelenej, Láďovi Slavíkovi, manželům Kyselovým z Počátek, Honzovi do Brna, Jardovi do Dačic, Pepovi z Jihlavy, Janu ze Své Pravic, Pepovi Zelenýmu a Mirkovi a Věrce z Batelova a písnička bude taky pro vás, pane Koláš.
0: Děkuju.
1: Já děkuju za zahrání a zase si někdy zavolám. A v sobotu, jestli to vyjde, tak se uvidíme v Jihlavě na dně otevřených dveří.
0: Tak se budu moc těšit, já tady rozhodně budu. Doufám, že také dorazíte z Pelhřimova.
1: Tak jo, no zatím nemám s kým jet, ale to já někoho seženu.
0: Tak seženíte, držím palce, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy taky děkuju moc, naslyšenou.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky Někoho víc jsem nemiloval pro paní Blaženku Lisou z Dlouhé Brtnice k dnešnímu svátku. Blaži, hlavně to zdravíčko, štěstíčko, spoustu lásky a úspěchů na tvé krásné zahrádce ti přejí Vencovští a Maruš Krátká. Děkuji za zahrání, napsala paní Jaroslava Vencovská. Tak to bylo přání, které můžete poslat i vy přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz.

Na závěr dnešních dechovek pro Vysočinu tady mám jednu pozvánku. Dobrý den, rád bych jménem dechové kapely Hlinečanka pozval posluchače pořadu dechovky pro Vysočinu na náš jarní koncert. Ten se koná 15. května od 18 hodin v multifunkčním centru Hlinsko. Pro hosty jsme připravili řadu překvapení v podobě orchestrálních skladeb, které jsme po dlouhé době zařadili do repertoáru. Věřím, že událost si fanoušky mezi posluchači najde. Děkuji, s pozdravem Jan Vařečka. Tak, tolik pozvánka od kapely Hlinečanka na 15. května od 18 hodin do multifunkčního centra Hlinsko. No a multifunkční moderátor Joža Kolář, ten se s vámi loučí, dechovky pro Vysočinu končí a já se na vás budu těšit už zítra, když nezaspím, v 5 hodin ráno.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Český rozhlas Vysočina, zprávy. Stavebníci dokončí výjezd z Velkomeziříčského náměstí u Kotvičky. Kriminalisté se zabývají kamerovými záznamy z napadení hráčů Sparty v derby se Slavií. Jihlavští fotbalisté v záchranářském souboji bojují doma s Kroměříží. Zítra bude zamračeno, občas sprchne nebo i zabouří, teploty do 21 stupňů. Vysíláme zprávy, dobrý poslech přeje Karel Pěška. Výjezd od obchodního domu Kotvička v centru Velkého Meziříčí by měl být od příštího týdne pro řidiče znovu otevřený. Dělníci tam nejpozději zítra dokončí opravu povrchu. Rekonstrukce centra Velkého Meziříčí pokračuje také na dalších místech.
1: Prostoru před branami nastoupí v polovině příštího týdne zahradníci. Na Šebestiánském náměstí osejí parčík a doplní novou výsadbu. Hotovo by mělo být ještě v květnu. Pokračují i práce na vsaku a kanalizaci v horní části Velkomeziříčského náměstí. V dolní části se dělníci věnují zase vodovodu. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Kriminalisté vyhodnocují kamerové záznamy ze včerejšího fotbalového zápasu v pražském Edenu. Fanoušci domácí Slavie duel přerušili, když vtrhli na hřiště a napadli některé hráče městského rivala Sparty. Utkání se nakonec nedohrálo. Případ policisté podle mluvčího Richarda Hrdiny vyšetřují jako výtržnictví.
2: A samozřejmě v tuto chvíli, jak jsem již řekl, probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více. Řešíme i mohutné používání pyrotechniky vlastně v rámci této události.
0: Richard Hrdina také řekl, že pořadatelé ani po vběhnutí fanoušků na trávník nepožádali přítomné policisty o zásah. Ti tak reagovali z vlastní iniciativy až po napadení hráčů. Britští vojenští zdravotníci seskočili padákem na ostrov Tristan da Cunha v jižním Atlantiku, aby poskytli rychlou pomoc Britovi s možnou nákazou hantavirem. Uvedl to web stanice BBC. Muž v dubnu opustil výletní loď Hondius, kde se později objevilo několik případů hantaviru. Teď má příznaky nemoci také on a je v izolaci. 6 vojenských parašutistů a 2 zdravotníky nad ostrov dopravil vojenský letoun. Sport. Jihlavští fotbalisté se pokoušejí oživit naději na záchranu ve druhé lize. 3 kola před koncem sezóny jsou v tabulce poslední, teď hostí na domácím stadionu Kroměříž. Před pár okamžiky začal druhý poločas, Jihlava vede 1-0. V první lize fotbalisté Jablonce hrají ve skupině o titul s Hradcem Králové. V play-off o umístění postoupila do finále Karviná. Pardubice porazila v odvetě 3-1 po prodloužení a celkově vyhrála 4-3. Dál prošla i Olomouc, která sice prohrála s Bohem Jans 1-2 po prodloužení, ale v součtu s úvodním zápasem zvítězila 4-3. Počasí. V Moravských Budějovicích nebo Velkém Meziříčí je právě 20 stupňů, v Přibyslavi 18. Zítra očekávejte zataženo a přeháníky nebo bouřky lokálně i silné. K večeru začnou srážky přecházet do mírnějšího deště. Teploměr bude zítra ukazovat 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte u Velkého Meziříčí na 146. kilometru ve směru na Brno. Je tam porouchané vozidlo, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andro, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množstvím alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny, já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsií. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit deja vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči.
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité proto, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité proto, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce. No a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIK operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach, viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit a že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla a proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom 30 minut, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To je mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnóza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Šalom Aleichem. Run for Children. Vyšla kniha rozhovoru s dramaturgem a scénaristou Meirem Luborem Dohnalem a připomeneme si Den Jeruzaléma. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Uběhneš, ujdeš, pomůžeš. Těmito slovy zve běžce, chodce i diváky, děti i dospělé k netradičnímu charitativnímu běhu sportovní klub Hakoach. Akci s názvem Run for Children, běh pro děti, pořádá v Praze na konci května. Registrace je stále otevřená. Výtěžek půjde fondu Marty Choděrové. Ten podporuje znevýhodněné děti z židovské komunity. A my jsme se spojili přes Zoom se Zuzanou Jančaříkovou, která běh organizuje. Dobrý večer, jak běh proběhne a kde je možné se přihlásit?
2: Běh proběhne standardně jako všechny ostatní běhy. Budeme mít připravenou registraci, zaregistrovaní běžci dostanou startovní čísla, připraví se na start, bude odstartováno a spustíme časomíru. Protože je to charitativní běh, tak nebudeme používat profesionální časomíru, ale použijeme aplikaci z internetu, protože jde o charitativní běh, tak je to z finančních důvodů. Běh bude probíhat na stejných trasách jako předchozí charitativní běhy v parku Volimanka. Na běh je možné se přihlásit skrz registrační formulář, který rozesíláme s pozvánkami. Pozvánky jsme rozeslali našim příznivcům a kamarádům. Pozvánka je vyvěšená i ve foaje budovy židovské obce v Praze, takže přes ten formulář se každý může přihlásit.
1: Proč jste se rozhodli běh na podporu fondu Marty Choděrové uspořádat?
2: Rozhodli jsme se proto, protože fond Marty Choděrové je právě určen na podporu znevýhodněných dětí ze židovské komunity. A protože děti jsou naše budoucnost, tak jsme se rozhodli podpořit v letošním roce tento fond.
1: Vy podobné běhy organizujete častěji, je o ně zájem?
2: Charitativní běhy jsme vlastně pořádali v době před covidem a vlastně i mezidobí, kdy to bylo možné během covidu. Naposledy ten charitativní běh proběhl v roce 2021 pod názvem Maccabi Fun Run, protože ta myšlenka tehdy vzešla z evropského Maccabi. Pořádali se i v jiných klubech po Evropě nebo i po celém světě. A tehdy jsme také podporovali fond Marty Choděrové a v předchozích ročnících jsme třeba podpořili sociální službu v Karlových Varech nebo opravu náhrobku na židovském hřbitově. A účastníků bylo vždycky celkem dost, myslím, že se nás, co si pamatuju, sešlo tak 70 dospělých i dětí.
1: Pokud vím, chystáte na léto další akce, můžete nám je prozradit?
2: Ano, chystáme další akce na léto. První bude na začátku léta. To je víkendový pobyt v penzionu v Příbenicích, spojený i se sjezdem řeky. Ten už celkem ty pokoje jsou obsazené, ale pokud by samozřejmě byl ještě zájem, tak se můžete třeba ozvat přes e-mailovou adresu sportovniklub.hakoach@gmail.com, že byste měli zájem a bylo by třeba možné ještě se domluvit. A potom ke konci léta po prázdninách jsou to tradiční letní hry Hakoach, také víkendová akce, která bude letos v Českém Krumlově a hned po něm bude na konci září navazovat akce, která je tedy skautská, ale ke které se rádi připojíme. Je to sjezd jezů v Praze, který se jmenuje Přes tři jezy napříč Prahou. Loni jsme se zúčastnili a byli jsme z toho velmi nadšení, takže budeme rádi, když se připojíte.
1: Říká Zuzana Jančaříková ze sportovního klubu Hakoach. Děkuju a dobrý večer.
2: My také děkujeme za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete, píše se v knize biblického proroka Izajáše.

0: scenaristiku. Knihu rozhovorů s ním pod názvem Nedopovězeno nedávno vydal filmový historik Jan Černík. Co pro Dohnala znamená židovství, zjišťovala Daniela Bruhová.
1: Scenárista a režisér Meir Lubor Dohnal oslaví na konci května 88. narozeniny. To je dobrá příležitost připomenout jeho dokumentární film Pevný bod o hledání odpovědi na otázku, co je to židovství.
2: Silnější byl právě můj zájem o to, proč jsme Židi, proč jsme stejní a proč jsme vzor této stejnosti jako různí.
1: A tak vznikl v roce 1994 dokumentární film, ke kterému jste napsal scénář a zároveň ho režíroval.
2: Pevný bod je od Karola Sidona, protože on je jedním z lidí, kteří v tom dokumentu vystupují, docela pro mě důležitá postava. Citoval tu slavnou větu Archimedovu, dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu země koulí. A Karol říkal, ano, a pro mě ten pevný bod je Bůh. A já jsem si uvědomil, že pro každého z těch židovských mých přátel nebo známých je ten pevný bod posunut na té židovském nebi někam jinam.
1: A jak to bylo u Karola Sidona?
2: U Karola je třeba to brát právě s tím filozofickým nadhledem, že Bůh je pro něho představen jako symbolem té kosmické jednoty. A pro někoho jiného ty pevné body jsou trošku rozptýlené, jako v tom souvězdí. To souvisí právě s identitou. A to, proč jsem žid, jak jsem žid, proč se cítím žid, takže to je tématem tohoto toho filmu mého pevný bod.
1: Jak na film nahlížíte s odstupem více než 30 let?
2: Dneska ten film, myslím, je svým způsobem živej nebo zajímavý. Už i proto, že v něm ještě živí jsou lidi, kteří pro mou generaci židovskou v Praze v těch 60. 70. letech byli tak důležití. Viktor Feuerlicht, Mickey Roth, Zeno Dostál. Tam je Lustig se svým synem a Lustigovi se nelíbilo, protože shodou okolností právě s tím Karolem byli vedle sebe a to jsou dva lidi, kteří myslí zásadně jinak. Jo? To je třeba příklad ty identity.
1: Zůstaňme ještě u Karola Sidona, který je nejen významným spisovatelem, ale také vrchním zemským rabínem.
2: Lidi vůbec nevědí, koho to tady mají mezi sebou, který ještě pořád pracuje, že to mě docela někdy překvapuje, mi to někdy i jako líto.
1: A k čemu jste ve filmu došel?
2: To náboženství židovský vždycky se vynucovalo nějakou i filozofickou podobu a vždycky bylo spojený s nějakou nutností poznávat, že ta Tóra je živá kniha, je prostě napsaná lidským jazykem a je třeba pronikat za tu rovinu toho lidského jazyka do toho obecného a to je věčně se učit, že jo? Proto třeba celé to talmudické myšlení spočívá v tom učit se, poznávat, co to vlastně znamená být nebo číst nebo vědět to a ono. To poznání není nikdy uzavřeno. Já si myslím, že v tom to jako vězí.
0: Příští rok v Jeruzalémě je přáním, které provází nesčetné židovské generace.

0: Na Jeruzalém lze myslet kdykoliv, ale příští týden bude o jeden důvod navíc, totiž Jom Jerušalájim, Den Jeruzaléma. Připomíná události po šestidenní válce v červnu roku 1967. Tehdy se město po letech rozdělení znovu spojilo v jeden celek. Nad duchovním významem Jeruzaléma a jeho jména se zamýšlí Leo Pavlát.
1: Den Jeruzaléma odkazuje k politické události, ale neméně zosobňuje příběh města, který sahá k samotným kořenům židovské víry a tradice. V hebrejské části Bible je Jeruzalém zmíněn 669krát.

0: Zde stály dva starověké chrámy, k němu jsou na celém světě orientovány synagogy, nikdy nezmizel z židovské modlitby. Samotný hebrejský název Jeruzaléma, Jerušalajim, pak jen odráží tento jedinečný význam. Písmena z hebrejského slova pro město Ir upozorňují, že v biblickém jazyce město neoznačuje jen místo na mapě, ale často i společenství lidí, jejich život a směřování. V případě Jeruzaléma pak přímo vystihuje duchovní střed. Tradiční výklady současně hebrejské Jerušalajim spojují se slovem šalom, pokoj, ideálem, který je třeba mít stále na paměti. Jiný výklad vychází z hebrejského šalem, tedy celiství, úplný, ve smyslu plnosti, k níž se lidské společenství ubírá. Další, tentokrát zvuková asociace, připomíná hebrejské slovo Jeruša, dědictví, a s ním Jeruzalém jako duchovní odkaz předávaný z generace na generaci navzdory všem dějinným zvratům. Zvláštní výklad jména Jeruzalém současně nabízí Midraš, tedy výklad na základě staré rabínské tradice, který nově rozvíjí biblický text a takto v něm nachází ještě další, hlubší souvislosti. Jeden z těchto textů, Berešit Rabba, v souvislosti s Jeruzalémem spojuje dvě biblické události. Nejprve příběh o obětování Izáka, v němž praotec Abraham praví, že na tomto místě Bůh Jir-e, tedy uvidí, opatří. V tomto smyslu je Jeruzalém chápán jako místo prozřetelnosti a božího zásahu. Ještě hlouběji do biblické paměti pak sahá příběh o Malkicedekovi, králi spravedlnosti města Šalem, které je proto podle dávného výkladu, včetně Talmudu, totožné s Jeruzalémem, co by vzorem pro mezilidskou mravnost. Na oboje navazuje ještě další legendární vysvětlení, podle něhož Bůh nechtěl dát přednost jen jednomu z těchto jmen a proto je spojil Jire a Šalem v Jerušalájim. Jeruzalém takto označuje boží přítomnost, která lidské dějiny předchází a provází a současně je vyjádřením lidské touhy po pokoji, celistvosti a spravedlnosti. Některé výklady pak tuto myšlenku dále prohlubují. Spíše než město pokoje zdůrazňují Jeruzalém jako místo, kde se má projevit boží vůle, aby pokoj nebyl pouze jménem, ale stal se skutečností. Při svátku Pesach židé slavnostně pronášejí příští rok v Jeruzalémě. Jsou to i slova nadčasová. Naděje víry v dobu, kdy se jméno Jeruzaléma naplní ve všech jeho významech.
1: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Federace židovských obcí v České republice a židovská obec v Praze považují za nepřijatelné, aby v Praze vystoupil americký hudebník Kanye West. Jak ve svém společném prohlášení uvádějí, Kanye West veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči židům. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že vláda zvažuje omezení či zákaz některých propalestinských pochodů. Británie zároveň na ochranu židovské komunity vyčlení 25 milionů liber, což odpovídá více než 700 milionů korun. Zvýšila také stupeň teroristické hrozby na vážný. V Pražském muzeu literatury je možno navštívit novou výstavu ke stému výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Pod názvem Svědek rozvratu lidskosti představuje klíčové události a osobní prožitky Lustigova života. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Fotbalové slávy hrozí za výtržnosti ve včerejším derby se Spartou uzavření stadionu i odečet bodů. Verdikt padne v úterý. Téměř 2/3 malých dětí v České republice tráví u mobilního telefonu minimálně hodinu denně. A počasí zítra velká oblačnost, postupně časté přeháňky, maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií i Spartou. Jejich vzájemný zápas se včera večer v Praze nedohrál poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slavistům hrozí kontumace utkání, odečet bodů, uzavření stadionu a také pokuta až 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner upřesnil, z čeho bude při rozhodování vycházet.
4: V tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů, máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
3: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy, potvrdil to Českému rozhlasu mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Už včera policie podle Hrdiny začala událost vyšetřovat jako možné výtržnictví. Zhruba 42% malých dětí v České republice tráví na telefonu nebo tabletu více než hodinu denně a další pětina dětí i více než 2 hodiny. Jedná se o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let, ukázal to průzkum agentury STEM. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba třetina z nich tráví u obrazovek minimálně 0,5 hodiny denně. Zlínský kraj zakoupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí Technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce její současné zaměření zachovat také do budoucna, říká mluvčí kraje Jan Vandík.
5: Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli dál rozvíjet a vytvořit zde kvalitní zázemí pro podnikatele, inovativní firmy i krajské organizace. Budova 23 je součástí strategické lokality, kde chceme tyto aktivity soustředit.
3: Vedení radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 0,5 milionu korun a náklady částečně pokryje výtěžek ze sympozia.
6: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci čekáme další přibývání oblačnosti od západu, postupně zejména na západě Čech přehánky a zítra přes den velká oblačnost, zataženo až oblačno, postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky. Později večer v Čechách srážky budou ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na západě kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy stále počítejte se zdržením před omezením u Brandýsa. Za sjezdem na Hlavenec se na 17. kilometru zastavuje. Následná kolona se sune na konec omezení na 9. kilometr. Zdržení je 20 až 25 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už máme pro vás hitparádu Česká 12. Pěkný večer a příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: Je tady další květnová hitparáda letošního roku, roku 2026. Mám pro vás 3 novinky, budou od skupiny Poetika, od Petry Janů a zpěváka Lásky a Láska bude mým hostem, protože máme květen. Bude na telefonu, no a poslední novinku má Charlotte Gott. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám nejen to všechno, co už jsem říkal, ale také krásný den. A začneme dnes hitem, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka před 20 lety, to znamená v roce 2006. Před pár dny, 8. května, totiž oslavila 40. narozeniny zpěvačka, všestranná česká zpěvačka Gabriela Urbánková. Já ji znám asi od 15, takhle nějak si myslím, takže už, jak se říká, pěkně dlouho. A ona natočila právě před těmi 20 lety píseň do televizního seriálu Poslední sezóna. Ta písnička se jmenuje Touha.

Hudba a text Martin Němec, zpěv Gabriela Urbánková a písnička Touha, která je spojená se seriálem Poslední sezóna, což byl, jestli si dobře vzpomínám, seriál, který byl plný hokejistů, a Gabriele Urbánkové samozřejmě dodatečně všechno nejlepší ke 40. narozeninám. Mám pro vás 3 novinky a 9 největších hitů týdne a hned na úvod vám řeknu, že padne jeden rekord, který se týká právě letošního roku, roku 2026. První novinka se jmenuje Blízko. Úspěšná česká kapela Poetika, která má i titul Legenda nočního proudu v kategorii skupina, přichází s novým singlem, který se právě jmenuje Blízko a přináší silnou dávku pozitivní energie, radosti a lehkosti. Tahle ta novinka vznikla během takového mezinárodního, jak se říká, songwriting campu, což je něco takového, že se sejde mnoho autorů a dohromady vytvoří nějaké písničky. Byl to camp Universal Music ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy a na této skladbě spolupracoval mezinárodní tým ve složení. Rumunský producent, který teda se jmenuje trošku zvláštně UNKLFNKL, polský interpret a také autor Dominik Dudek, německá autorka Hanio a také Čech Ondřej Brejška za Českou republiku. No a teď si to poslechneme.

0: České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď zpěvák Láska, což není v tomto případě jen zpěvák, ale také autor písničky, která bude druhou dnešní novinkou, a je to duet Petra Janů a Láska. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Jak vy dva jste se k sobě dostali, Petra Janů a Láska?
2: Vedla nás krásná náhoda a nápad mojí manažerky, že uděláme společné turné, a já jsem si tak říkal, že když už turné, tak i písničku. Písničku jsme složili s kamarádem Lukášem Dvořáčkem, Petře se moc líbila a tak jsme ji naspívali a já v tom mám fakt obrovskou radost, že se podařilo.
1: Jak vznikla ta písnička?
2: Tak jsem se zamýšlel, o čem bychom asi my dva mohli zpívat, co by nás mohlo propojit, a došlo mi, že vlastně ty světla reflektorů a to okolo pódy a všechno okolo hraní, že nás prostě určitě spojuje napříč generacema, a tak jsme napsali na tohle téma.
1: Když takhle o tom přemýšlím, tak si chci vzpomenout, kdy jsem se poprvé setkal s hlasem Petry Janů. A myslím, že to bylo, že jsem si koupil album Exploduj a poslouchal jsem ho pořád do nekonečna dokola, protože se mi strašně líbily ty písničky a samozřejmě její zpěv. Jak ty jsi se poprvé setkal s ní? Myslím, s jejím hlasem.
2: Dětským věku a nepamatuju si úplně první setkání, ale utkvěl mě ten pardubický projekt, který se jmenoval, tuším, Triky a pověry. To byla taková sranda. Ale pak samozřejmě i další nahrávky a vnímal jsem jí, že to je prostě neskutečný hlas už jako dítě. Takže o to větší čest pro mě, že teď jsem mohl stát na pódiu s Petrou.
1: No a bude to nějak pokračovat, když už jste stáli na pódiu, jak říkáš?
2: No tak nikdy neříkám nikdy a uvidíme. Teď máme tuhle krásnou písničku a co přinese čas, se uvidí.
1: Díky moc, já už jsem říkal, jak se ta písnička jmenuje, a rád to zopakuji. Světla reflektorů. Měj se hezky, ahoj.
2: Krásný den tobě i všem posluchačům.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: 59. novinka v této hitparádě v roce 2026, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska. A je tady 60. novinka, to by chtělo nějakou fanfáru, tram, tadadá. 60. novinka se jmenuje In Too Deep. Charlotte Gott vydala před pár dny v den 20. narozenin debutový single. Píseň vznikla během session v londýnském studiu East Coast ve spolupráci s britským producentem, který se jmenuje Sasha Škerebek. Všichni víme, že Charlotte Gott klupuje hudba už od dětství a v posledních letech se soustředí na vlastní tvorbu. Studuje hudební produkci na Berklee College of Music. Písničky si píše sama a podílí se na nich až do finální podoby. Na jejich vzniku spolupracovala nejen se Sašou, který je spoluautorem globálních hitů pro umělce jako Miley Cyrus, Adele, James Blunt nebo Lana Del Rey. Té písnice se asi bude dařit. Uvidíme nebo spíš uslyšíme.

0: Pod mým hlasem doznívá 60. novinka letošního roku, 60. novinka hitparády Česká 12, Into Deep a Charlotte God. Možná, když jste poslouchali tu angličtinu Charlotte, tak jste si říkali, že takováhle písnička nepatří do hitparády Česká 12. Ne, ne, je to naopak, patří podle pravidel, když je interpretka Češka, může zpívat v jakémkoliv jiném jazyce. A nebo třeba i autoři mohou být Češi a tím pádem ta písnička patří do hitparády Česká 12, i když ji třeba zpívá zahraniční umělec. Tolik dnešní tři novinky.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasy se posílají stále na stejné číslo, je to číslo 900 1103. 900 1103. Posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všech 12 písní, tedy pro všechny písně v hitparádě, to znamená 3 novinky a 9 největších hitů týdne v žebříčku, ale pozor, pro každou z těch písniček můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika, hit Mezera 12. Druhá novinka, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit Mezera 11. A poslední dnešní novinka, celkově 60. novinka letošního roku, Into Deep, Charlotte God, hit Mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády Česká 12. Mám před sebou teď seznam největších hitů týdne, tak jak jste seřadili ty písničky za sebou podle vašich hlasů. Hlasovali jste a tím jste rozhodli o tom, kdo je na 9., 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2. a samozřejmě i prvním místě. Na místě 9. jsou Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Kdy zaspíváš?

Když zaspíváš, autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová a pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který už má Zlatou českou dvanáctku 2026 a je to hit, který je v hitparádě už 17 týdnů, minulý týden 6. místo, dnes místo 9. a je to také hit, který bojuje o platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství a tento hit jich má zatím teprve 6. 8. místo, novinka z minulého týdne, Luděk Malár, Přání v

Novinka, která prošla vaším hlasováním, novinka z minulého týdne, která je dnes na místě 8. Autor hudby, autor textu a také interpret Luděk Malár, Přání v kapse. Na 7. místě je stejná písnička jako před týdnem a je to písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Je to dokonalá spolupráce Petra Jandy a Jana Smigmátora. Starší kluk a mladý pán.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda napsal hudbu, text Lukáš Koranda a zpívali Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán. Předminule 8. místo, minulý týden 7. a i dnes je to místo 7. Ocenění Zlatá česká dvanáctka se dává těm hitům, které vydrží v hitparádě 12 týdnů nepřetržitě a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Toto ocenění, tedy ocenění Zlatá česká dvanáctka v tom letošním roce zatím získali 4 tenoři za hit Aleluja. Pak také písnička, která dnes zazněla z 9. místa, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Další ocenění Zlatá česká dvanáctka dostala skupina Premiér se zpěvačkou Bigo, a to za písničku Příběh. A teď jsme u dalšího hitu, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a je stále ve hře a může dostat platinovou českou dvanáctku. Platinová česká dvanáctka se dává těm hitům, které mají už zlatou českou dvanáctku a během 24 týdnů se jim podaří 12krát zvítězit. Není to jednoduché, ale jde to. 4. místo minulý týden, dnes místo 6. a Zlatá česká dvanáctka letošního roku, Loďky Venuše.

Předminule druhé místo, minulý týden čtyřka a dnes místo šesté, Venuše, loďky, zlatá česká dvanáctka a také hit, který je v hitparádě 14 týdnů a už čtyřikrát zvítězil. Když jsme u těch hitů, které zvítězily v roce 2026, tak si je také můžeme zrekapitulovat. Jedno vítězství mají na svém kontě Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Když léta běží, Josef Wolter, Příběh, Premiér a Bigo. Tři vítězství v letošním roce má písnička Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Čtyři vítězství mají loďky, skupina Venuše. A zatím nejvíc vítězství má hit Jetplane, který natočil Ruda Sakala a ten je dnes ještě ve hře. Na pátém místě je písnička Dolomity a skupina My tři a vy.

Minulý týden devítka, dnes páté místo pro hit, který napsal Jan Špalek a jmenuje se Dolomity. To byla skupina My tři a vy. Připomínám, že hlasy se v této hitparádě posílají na číslo 900 1103, že můžete hlasovat klidně pro všechny, ale pro každý ten hit můžete hlasovat jen jednou. Hlasy, které dojdou do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které potom přijdou do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě Česká 12 končí. Jsme u čtvrtého místa a sem se vrátila písnička Maják. Zpívá Jana Vaculíková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Písnička, která se vrátila na čtvrté místo, minulý týden byla na místě pátém a jmenuje se Maják. Napsala si ji sama pro sebe Jana Vaculíková a v hitparádě je 5 týdnů. Mimochodem premiérově ta písnička šla z nuly až na 2. místo. A možná jste si všimli, že tenhle nový singl naznačuje i mírný posun v hudebním stylu Jany Vaculíkové. Oproti té dřívější tvorbě se přiklání k modernějšímu, popovějšímu zvuku. Pojďme se podívat, kdo už byl v tom letošním roce mezi hosty hitparády Česká 12. Takže byli tady Petr Kolář, Bohuš Matuš, zpěvačka Bigo, Jakub Kohák tady byl, Rozálie, Jiří Lang ze skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Josef Melen, Luděk Minka a také Igor Tymko ze skupiny No Name. Kdo bude hostem příští týden, už vám teď mohu prozradit. No vlastně neprozradím, protože co kdyby se něco stalo, co kdyby třeba onemocnila, tímto vám trošku prozrazuji, že to bude žena, ale víc už neprozradím. Prostě poslouchejte i za týden hitparádu Česká 12. Teď jsme u zpěváka, který zatím v hitparádě Česká 12 jako host nikdy nebyl, ale jako interpret je dnes na 3. místě. A nejen dnes, protože na 3. místě už je 3 týdny za sebou. Jmenuje se Josef Wolter a zpívá písničku, kterou pro něj speciálně napsal a otextoval také producent Roman Šándor. Jmenuje se Když léta běží.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 a posíláme je formou SMS zprávy. Takže pošlete SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písně, která se vám líbí. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika. Tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit mezera 11. A třetí novinka Into Deep, Charlotte Gott, hit mezera 10. Aktuální žebříček hit parády Česká 12. Deváté místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit mezera 9. Osmé místo, Přání v kapse, Luděk Malár, hit mezera 8. Sedmička, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 7. Šestka, Loďky, Venuše, hit mezera 6. Páté místo, Dolomity, My tři a vy, hit mezera 5. Čtyřka, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 4. Třetí místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 3. Dvojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit má rekord, zvítězil v tomto roce už po 7. a to se ještě nikomu nepovedlo. Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 1. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Šéfem české delegace na summitu NATO v Turecku má být podle ministra zahraničí český premiér. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. A počasí zítra čekáme velkou oblačnost postupně od západu přehánky. Maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes v České televizi. Červencového summitu v turecké Ankaře se chce zúčastnit také prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na českou politiku.
2: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice. Takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat. Takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
0: Prezident republiky Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení české delegace jednat na konci června. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a také zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70 milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
3: Pracovat se bude přibližně na půl kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Lidé z Přerova mohou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení financí z takzvaného participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj letos vyčlenilo 1,5 milionu korun, říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
4: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která v Přerově bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci je můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativ.mobilnirozhlas.cz nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června.
1: Sport.
0: Fotbalisté Jablonce remizovali ve druhém kole prvoligové skupiny o titul s Hradcem Králové 1-1 a v tabulce si udrželi čtvrté místo. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ale dvojzápas ovládli 4-3. Dál jde také Karviná, která zvítězila v Pardubicích 3-1 po prodloužení a v dvojutkání vyhrála také 4-3.
1: Počasí.
0: V noci čekáme výrazné přibývání oblačnosti od západu, na západě Čech už s deštěm, zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území republiky a hlavně odpoledne a večer místy bouřky, později večer v Čechách ubývání srážek, maxima mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále nesouvislá kolona, hustý provoz je od sjezdu na Divišov, k omezení už Mejkalky na 25. kilometru je zdržení zhruba na 15 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat. To jsou několikrát...
0: To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělala, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenín v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot, na ten ovocný gel.
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý, tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balonovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy, a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
2: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišiš mout?
2: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
2: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlahanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
2: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
2: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
2: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechala tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku, tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
2: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
2: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
2: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád štěvnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo, ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně drží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
2: Je to tak, hlavně není tolik sladká jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
2: Já chápu, proč tenhle ten dezert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomočka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhráli. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče v počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukaschul Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: A úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možný při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Mouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny, no prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3, 5, 7 dětmi řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, co? Čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jakou zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si vysí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas. Zprávy.
1: Tresty za chování fanoušků při pražském derby chce disciplinární komise fotbalové ligy vynést v úterý. Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude zítra přes den částečně uzavřen. A počasí v Česku zítra velká oblačnost, od západu postupně časté přehánky, maxima ještě kolem 20 stupňů. A v úterý čekáme citelné ochlazení. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout v úterý. Dnes s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít výrazný dopad na dění na českých stadionech.
2: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy, takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
1: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta až 10 milionů korun a také odebrání až 20 bodů. Provoz mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zítra omezí opravy mostu Jana Antonína Bati. Na jediné silniční spojnici mezi oběma městy musí motoristé počítat s částečnými uzavírkami. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V pondělí 11. května budeme v rámci dokončovacích prací brousit vozovku v oblasti mostních závěrů. Provoz ale zůstane zachován, a to v obou směrech. Vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
1: Pracovníci specializované firmy podle Rýdla zároveň udělají nástřik dopravního značení. Téměř 25 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města mohou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce tohoto projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
4: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky Adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejista David Pastrňák na letošní mistrovství světa nepojede, chybí totiž v nominaci kouče Radima Rulíka. Útočník Bostonu se omluvil, naopak v národním týmu budou například pardubičtí Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák. Světový šampionát začne ve Švýcarsku příští týden v pátek. Počasí. V noci čekáme v České republice postupně zataženo až oblačno, v Čechách od západu déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka, nejnižší teploty mezi 12 a 8 stupni, na jihu Moravy mezi 15 a 12. Zítra přes den zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky, později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech jen kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 20 Plzeň Nepomuk havarovala dvě osobní vozidla. Průjezd je omezen za sjezdem na dálnici D5 do Prahy. A v Praze ve Kbelské ulici směrem z města havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je u odbočky na Kbely a Mladoboleslavskou ulici. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
6: Patriku, pusinko, poslouchám.
5: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
6: Proč příště?
5: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
6: Potvora přízemní.
5: Ale tak nemluv. Ono si myslí, že spolu něco máme.
6: Patrně poslouchá pomluvy. No,
5: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
6: Patriku, plánu.
5: Já taky.
6: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
5: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
6: Proč posloucháte?
5: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervozněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: tím víc. No, že ne.
3: Že si nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční.
4: Humor.
3: Co to máš na sobě?
4: No džínsovej oblek, co má být? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Boženice s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Larubecka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3,5 tisíce.
4: No, ty teda dovedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Tak je dobrý, vy.
4: No, Jena, vy. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být. Já už dávno přesluhuju.
3: No, tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový jádry. Sklapneš parape, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergot už zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Poslíš, ty máš jako ještě nějaký další děti?
4: Ale, prosím tě,
6: To snad není.
4: Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, ne?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. No. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To, no. Ona to fakt to měla s matikou.
3: No určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parkanci měli dřív počítat, než chodit. Mě veš, co to je za, co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky pro mě se zdá jenom všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každej jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
7: Kdepak, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valerie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
7: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečnu adoptoval, Viktore?
7: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
8: Těší mě. Lehárová.
3: Zárubecká.
8: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
7: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
7: Teda ty umíš člověka přivítat jen, co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
7: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
8: Ty máš ještě děti?
7: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
7: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikáře.
3: Ale to tvrdíš ty.
7: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
7: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
7: Dej to Fandovi.
3: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
7: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
7: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
7: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
8: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
7: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Werich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu nemoc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou. No a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já vám mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. A všem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk no, jednou čukne, pak to musí mít porád,
3: víte? Neleze vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně, takhle.
2: Vy máte nápady teda.
3: No. Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne.
3: No počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no. Děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
2: Ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence.
3: No měl, a teď jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo. No. Já nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že? Parble, to oni volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem, že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondíje, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pady tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte? A to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: No to já vám teď vůbec nerozumím. Herko, kde mám ty noviny? No, tady se jasně píše. No, počkejte, ano, tadyhle. Osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu. No, helejte, jestli je toho na vás moc, jo? A nebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde. Drahej pane, konkurence je velká dneska, no. No, prosím. No, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika. No.
2: Jste to nemohli hned, když jste vešel, čím se živíte? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to je. Ježkovi oči. No jo. No, to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila?
2: Ne,
1: hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic, tak se tady mějte pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No, to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Vše mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem mapčukla v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: prosím, jako libo, snad tuhle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička. Ohle, štika.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my si zatím dojdeme na paseku pro kolenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky a nebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo!
3: Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
4: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán!
4: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
4: To je nenahraditelná ztráta.
3: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
1: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
5: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
6: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
5: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
6: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
5: Vy jste mu dala náramek?
6: Náramek po mamince.
5: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
6: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
5: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to.
6: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
5: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
6: Je nemocná?
5: Ale co by? Co by byla nemocná? Zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. A nosánek jí roste moc nahoru.
6: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
5: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku, než bude pozdě.
6: Myslíš?
5: No.
6: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
5: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
6: Dobře.
5: Svolení.
6: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
5: Jo, jak to zařídím?
6: Už ať si peč.
5: Sama?
6: Zařídím sama.
1: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle. Tam.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych... Jo,
2: ano, jistě, to prosím, tak si
3: přijď. Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vidím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská voda. Všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
2: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
4: Stačí.
2: To
4: stačí, jsem celá z toho
2: zrakla. Ano.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho, jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
5: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
6: Co?
5: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
6: Co abst?
5: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy.

0: To... Já se to stydím říct.
1: Co?
0: No já dělám...
1: No co?
0: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
1: To
0: sestru.
1: Jo. Co?
0: Totiž já jsem mužský.
1: Víte? To vidím.
0: No ale... Ale stydím se, no. Kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví, no. No bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
1: No tedy to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
0: A to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla a neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
1: Komu?
0: No tý, co mi dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
1: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil. Jde?
0: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
1: No dovolte, vypadám snad na to.
0: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, to víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. To... Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. To... Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no takovou, co? No takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
1: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
0: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
1: Co?
0: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
1: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
0: A je, je.
1: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
0: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu tadyhle. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jet kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste třeba vy a já...
1: Co?
0: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta nedala byste si říct?
1: No vyloučeno. To já nemůžu.
0: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
1: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
0: Chápu, no.
1: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
0: Počkej, s kytkou?
1: No.
0: No, Skytko, ale to já snad, já nevím, já,
1: no.
0: Já,
1: co?
0: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
1: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
2: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ně režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
3: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní díl. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
2: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přijměte přání klidného večera v neděli 10. května roku 2026. Z pardubického studia Českého rozhlasu vás všechny moc pěkně zdraví a rád Zdeněk Novák. Když jsem se rozhodoval, jaké téma noční linky zvolit, podíval jsem se do kalendáře a do různých výročí a našel jsem tam, že přesně před 100 lety byl vyroben první automobil s logem Škoda. Luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Důvod proto pobavit se v noční lince prostě o automobilech. Tak pojďte zavzpomínat na své první auto. Byla to právě Škodovka nebo jiná značka? Záleží vám na barvě? Čím vás automobil na cestách vypekl? Sloužil spolehlivěji než třeba dnešní vozidla plná elektroniky? Kde nejdále jste na čtyřech kolech byli? Spousta otázek, možná auto odmítáte, raději jezdíte vlaky i autobusy, i to nám můžete zatelefonovat nebo napsat. Těším se na vaše odpovědi, které budete buď směřovat na telefonní číslo noční linky 731 800 900 nebo napíšete na našem webu a nebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Do jedné hodiny noční máme spoustu času tohle všechno probrat, jsem na to moc zvědavý. A teď by se hodilo pustit takovéto stěrače stírají, ostřikovače ostřikují, ale dáme si Martu Kubišovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Doufám, že Marta Kubišová na začátku nedělně pondělní noční linky potěšila. Před chvílí jsem zveřejnil dnešní téma, i když kdo už koukal na webu, tak od rána věděl, o čem se budeme bavit. Pan Zdeněk, který je na cestě autem, mi ještě před vstupem říkal, tohle téma mě potěšilo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Proč pak vás potěšilo? Povězte ostatním.
1: No, tak protože teď mě je těch 50 a teď to počítám, před 32 lety jsem si pořídil první auto vysněné a to byla Škodovka 105, s kterou jsem pak v podstatě následovně strávil asi dalších 8 nebo 9 let života.
0: Sloužila věrně?
1: Sloužila právě úplně věrně a jako rád na ní vzpomínám, takže v podstatě jsem v ní zažil úplně takový nejhezčí okamžiky mýho života. A teďka, jak jste pouštěl paní Kubišovou, tak zhodou okolností v té době jsem studoval v Praze a tady s tím autem jsem tam často jezdil od Brna. A našel jsem pronájem, to už bylo s mojí partnerkou, dneska manželkou, u pana Rostislava Černého, který jsme se následovně potom později dozvěděli, že napsal pár textů pro paní Kubišovou, pro pana Karla Gota. A ten právě tam jako tu moji Škodovku vydal, takže se to tak propojilo.
0: Takže náhody neexistují. No a pane Zdeňku, pověste, teď taková jako parádnická otázka, i když pány to často vůbec nezajímá, víc možná dámy, nechci křivdit, barva té Škodovky?
1: Barva Škodovky byla taková jako sladce žlutá, nebylo to úplně jako žádný top moderní, to jsem tak jako chtěl, ale
0: nebylo moc na výběr, vidíte, byl jste rád, že ji máte.
1: Ano, asi tak.
0: Kde nejdál jste tehdy s tou Škodovkou byl, tak to bylo něco nádherného, mít svoje auto. Já vím, že moc se cestovat nedalo, i když některými směry docela daleko, tak třeba jste si zajezdil.
1: No, zajezdil jsem si v rámci České republiky a co jako vzpomínám nejradši, tak byly zimní cesty. A protože jsem nějakou dobu žil na Vysočině, tak jsem v podstatě byl král silnic, protože jsem vždycky všude vyjel. A to bylo k nezaplacení, jako zimně. Protože to měl motor vzadu, že zátěž, takže
0: paráda. Jo, jasně. Vy jste teď na cestě z Prahy do Rychlebských hor přes Náchod a musíme si asi přiznat, že se vám jako jede líp teď v tom novém voze, co? Posilovač řízení a tak?
1: No, tak to ano. To ano a v podstatě já jedu, taky jsem sehnal teďka auto, které se vyrábělo asi pár let potom a to jsem na to zíral, jakože to byly úplně top. Teď mám nějaký Opel Vectra z roku 90 nebo já nevím. Takže v té době jako srovnatelně to bylo tohle jako kosmické auto a teďka je to takový jako standard, ale jako jede se samozřejmě líp, no. Nedá se to srovnat.
0: Takže tu Škodovku 105 vystřídal Opel, jo, pak?
1: Tu Škodovku 105 pak vystřídal Favorit. Favorit byla další jako pecka.
0: To ten, jsme měli ten, bílého jako Favorita.
1: Takže, ano, jo. Bílého také, ano, ano, ano. A motor přežil kapotu, takže
0: fakt?
1: To motorově stěží auto.
0: No, z těch favoritů se tehdy kradla ta loga taková vepředu, pamatujete? Ty odznáčky,
1: no,
0: ty okřídlené šípy.
1: Nestalo.
0: Myslím, že v seriálu Vyprávěj to bylo dobře stvárněno. I když tam, nevím, jestli to byl Favorit, ale prostě stěrače se občas kradly a tak. Tak to teď asi nezažíváme. Teď
1: třeba
0: zažíváme možná dnes celá auta. I když ta doba už je taky možná pryč, protože dneska už jsou tam různé imobilizéry a elektronická zabezpečení.
1: No já jsem zažíval v té 105, jsem zažíval, v té době jsem žil v Brně nějakou dobu a pamatuju si, že jsem si hodně dlouho šel na rádio, tenkrát jako hodně drahý a tak jako takový naivní člověk jsem to nechal v tom autě a ta Škodovka šla lehce jako vybrat, že jo, s nějakým háčkem. Takže se mně stalo, že asi dvakrát mě to stalo, že jsem přišel a bylo to pryč a i s reproduktorama a než jsem jako přišel na to, jak to nějak zabezpečit, ale...
0: To je pravda. Pak přišla rádia, která se dala výmout a nosit sebou domů. Rádio jako kufřík, jo. Dobře, pane Zdeňku, no tak moc pěkně jsme nostalgicky zaspomínali, já si to tady budu nějak psát, asi Škoda 105. Takže první auto v dnešní noční lince. A já vám přeju šťastnou cestu do Jeseníku, je to tak?
1: Ano, děkuju moc.
0: Do Rychlebských hor, prostě dobře dojeďte, jo?
1: Dobře, děkuji moc.
0: Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Ať se daří vám. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak uslyšíme, jestli se do dnešní diskuze o našem prvním autě vydá, zúčastní se jí nějaká dáma, aby vystřídala pana Zdeňka, ještě jednou díky. Dáme si Elhany a pak budeme samozřejmě v dnešním tématu pokračovat. Ať se vám moc pěkně májově poslouchá.

0: Noční lince teď 13 minut po 23. hodině přivítáme paní Helenu z Prahy. Vítejte u nás v éteru. Dobrý večer.
1: Já vítám všechny. Dobrý večer. Vítám všechny. Já jsem noční sůva, takže noční linka je perfektní. A já jsem, bylo mi 1,80, už teda nejezdím, ale 50 let jsem řídila různý auta. Začínala jsem v roce 1971, jsem dělala autoškolu v MBčku.
0: Teď jo, řekněte nám, řekl bych později narozeným, který typ to byl MBčko?
1: Nevíte,
0: dobře, nechtěl jsem vás přinést do ústí.
1: MBčko v tom roce, jaký bylo, já nevím, Škoda MB, No a potom teda jsem, vystřídala jsem nejexotičejší cesta byla v roce 74, starým Peugeotem 404 až do Tunisu na Džerbu.
0: Cože?
1: Ale jinak ke Škodovkám potom, když jsem se vrátila, tak jsme měli 120 Škodovku, 120. Perfektní. Manžel měl Ostrava krátký zobák, měl, ještě má teda, manžel už nežije, ale ve Vansdorfu jezdili jsme v zimě, to já jsem všechno odjezdila, on si nikdy nechtěl dělat řidiča, ale tam fakt, tam se kopec, tam je šébr, nebo jak tomu říkají, to je i v zimě, já jsem jezdila za každýho počasí a opravdu jsem neměla jedinou ztrátu, tenkrát body nebyly, žádnej malér, ne.
0: Žádná ztráta květinky, já už se tady dívám na ty fotografie, ano, tak MBčko lidově, to se říkalo Škodě 100, to už vím, která to je, a no, pak teda byla ta 105 asi, a to volal pan posluchač, že jí měl, to už bylo takové modernější, řekl bych, modernějšího střihu, dobře, ale
1: my
0: já
1: jsme
0: se...
1: měli pak GLS-ku 200, GLS. To byla, to mě tady v baráku bydla, bydlí, on ještě žije, ale taxikář, ten byl vyučený nějak, já nevím, takže mě to spravil a to byla perfektní ta Škodovka.
0: Tak,
1: no. A jinak s favoritem jsem tu tady jezdila, já jsem jezdila furt, no.
0: Taky se tady na ní koukám, na to GLS-ko. Poslyšte, paní Helone, já se musím zastavit u toho, co jste říkala na začátku. Nechci vám skákat do řeči, ale to nás všechny zajímá. Teda ta cesta Škodovkou, jestli se nepletu, na tu Džerbu.
1: Ne Škodovkou, ne to už byl Peugeot.
0: Peugeotem už později. No, popište nám tu trasu, prosím vás.
1: Jako do toho Tunisu?
0: No.
1: Já jsem měla prvního manžela Tunisana, on tady studoval a potom, protože za komoušu, kamarád mu přivez ze Švédska, tam byl na brigádě, tak mě Peugeota kaconka 404 nebo kaconka francouzsky. No a potom musel do 24 hodin odletět a to auto tady musel nechat. Takže já, komouši mě řekli, buď teda darovat státu bez náhrady, nebo s tím odjet do ciziny. Takže ten taxikář, šikovný chlap, tenkrát se schánět náhradní díl děs. No takže jsem jela potom přes západní Německo, Švýcarsko a v 8 ráno mě odjížděla z Marseille loď, kterou já jsem si platila přes Čerok.
0: Jo, no, takhle.
1: Já jsem až na Džerbu a v té době, v roce 74, tam nebyl trajekt, takže Arab mě tam dal lodičku, jako měli rybáři tady v Praze a dali mě dvě prkínka, ne na dlouho, ale z boku jsem na to musela najet, aby se ty prkínka schopily a kdybych přidala plyn, tak jsem byla v moři.
0: No, jste kabrňák teda, paní Heleno, když tady popisujete...
1: Já jsem jezdila strašně ráda. Opravdu, to mě to strašně bavilo.
0: A dnes už vůbec nesednete?
1: Ne, já mám dceru,
0: A ta vás vozí.
1: A ta má Peugeota nějakého černého, kolik nevím. Dneska jsme se vraceli z chalupy, já jsem vázaná na ní, protože ona je zdravotní sestra v tom Majerce v Praze. Takže já už ne, vlakem to je absolutně vyloučený. A to, takže ona naštěstí jezdí perfektně.
0: Výborně. Ne, Pozdravujte ji, paní Heleno, děkujeme za váš příběh. Napsala
1: no,
0: jsem si...
1: Tak, já jsem jezdila do Pardubic i služebně.
0: No, dneska už se sem jezdí líp, že jo, třeba z Prahy no, po dálnici.
1: Ne, autem, ale já jsem dělala v zahraničí obchodě v Centrotexu, za zahraničním paláci, jezdili jsme na kontrolu, já jsem dělala ceny a to jako... Byl tam fajn.
0: Správně podotýkáte Pardubice, protože dnešní noční linka se vysílá z Pardubic a vy jste se do Pardubic dovolala.
1: Já jsem stará baba, ale mám tu sloní paměť. Co někdo udělal dobrýho nebo špatného, tak si to pamatuju.
0: Ať se vám daří. No. Klidnou noc.
1: Já vás zdravím, taky máte taky sympatický hlas.
0: No to moc děkuju. Ať se daří. Dobrou nashledanou. Mí kolegové samozřejmě nejsou v tomhle určitě pozadu. Dáme si další muziku, kapelu Kamelot a pak se podíváme taky na to, co jste nám napsali. A potom přijdou další telefonáty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, tahle písnička nám určitě vykouzlila takovou tu cestovatelskou atmosféru. Na Pálavu, to bych se podíval. Hned třeba nám někdo právě z Pálavska zavolá. 23 hodiny, 22 minuty posloucháte Noční linku. Vyzýval jsem vás a stále vyzývám, ať nám napíšete a zavoláte na téma naše první auto. Když si vzpomenu na sebe, tak co se týká rodičů, tam to byl nějaký červený žigul, si tak matně pamatuju. Moje první vlastní auto, to byl zelený Seat Ibiza. Tehdy po maturitě jsem se s ním vydal až do Francie. Po Francii, do Monaka, na pobřeží, do Paříže. Tam mi ho odtáhli, protože jsem nezaplatil parkovné. Jak ho odtáhli, tak to možná nějak poškodili, protože před německými hranicemi ve Francii cestou zpět se rozsypala ta převodovka. No a musel jsem jako natvrdo nastartovat na trojku a vlastně z Německa nezastavovat skoro jenom na hranicích, abych to ujel. No ale povedlo se naštěstí, pršelo jen celilo. Tak ale abych nezamluvil vaše příspěvky, napsala nám třeba paní Maruška ze severních Čech. Zdravím vás i všechny posluchače i tento skvělý pořad, děkujeme. První auto jsme si koupili starší v roce 1967 a byla to Škoda 1000. Měli jsme ho 7 let a velmi nás pozlobilo, kromě výfuku a baterky, což je běžné, odešla i spojka a to už byl větší výdaj. Auto jsme prodali a následně jsme kupovali vždy nové auto a vždy Škodovku. Měli jsme 105, 120, to jsme dali synovi a ukradli mu ji před domem, bylo pojištěné. Další byl Favorit, ten nám po 4 letech ukradli z garáže, pojištěné nebylo. Další byla Felicie, výborné auto a teď už je to Fabie, má 16 let a 10 let se o ní už starám sama. Jsem s ní moc spokojená, jsem ročník 40, tak snad ještě potvrzení na další 2 roky dostanu. Všem, kdo jezdí rádi jako já, přeju mnoho kilometrů bez nehody, stálá posluchačka Maruška. A pozor, odpovídá i na moji takovou, řekl bych, možná zbytečnou, ale stejně důležitou otázku. Oblíbená barva, červená, je dobře vidět. Správně, paní Maruško, děkujeme za příspěvek. Paní Iveta nám napsala, zdravím vás, pane Zdeňku, a všechny nespavce. Četla jsem si dnešní téma a slyšela mě dcera a začala se smát. Mami, moje první vysněné auto byl přece velikánský nákladák. Byly jí 3 roky a její největší přání k Vánocům byl právě ten nákladák. Tenkrát jsem běhala od hračkářství k hračkářství a největší, co jsem sehnala, byla cirka 50-centimetrová liaska. Tehdy ještě nebyly ty krásné velké Tatrovky, jakou jsem později obdarovala jejího syna. Vidíte ale i tak její to první auto uvízlo v paměti a to už by dneska mohla být sama babička. Jinak pro celou naši rodinu jsou auta velkou láskou, Škodovky, Wartburg, Peugeot, včetně automobilových soutěží, ale to by bylo jiné téma. Dobrou noc, píše paní Iveta. I vám klidnou noc, i když asi ještě nejdete spát a budete dál poslouchat Noční linku, stejně jako pan Bedřich, který nám napsal, dobrý večer, naše první auto byla Lada a byla modrá. Dobře. Další písemné příspěvky určitě ještě přečteme, přicházejí, pište nám na našem webu rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář, anebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz, ale v první řadě volejte, za chvíli se opět spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to tak. A ten čas čekání vyplní, doufám, příjemně Jiří Korn.

0: Ke Krkonoším do Hostinného, zdravím pana Milana, jsme ve spojení, doufám, že to vydrželo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, jsme ve spojení, zdravím všechny posluchače noční linky.
0: My zdravíme vás do krásného podkrkonošského města, nebo skoro krkonošského samozřejmě. Jste majitelem automobilu?
1: Majitelem automobilu nejsem. Mm-hmm. Auto jsem dal pryč, protože řídit nemůžu.
0: Mm-hmm. A byl jste majitelem automobilu?
1: Ano, byl asi 5.
0: Mm-hmm. A čím to začalo? Tak pojďme na ten začátek, protože naše dnešní téma je naše první auto.
1: Začalo to ještě za svobodna Fiatkem 650, v tou beru školité, takový malej.
0: Já si to tady hledám, asi tuším, ale nejsem úplně odborník na auta. Jo, Fiatek, trošku mi to připomíná nějaké autíčko, v kterém jela ta jeptiška v Četnicích z toho kopce, ale nevím, jestli to byl Fiatek.
1: No, je to spíš, jak byly ty o těch doktorech, jak byl...
0: Básníci.
1: Básníci.
0: Jo, jo, jo. No a jak sloužil Fiatek tehdy? Byl maličký?
1: Byl maličký, sloužil výborně, jezdil jsem po pacientech, byl výborný.
0: Mm-hmm.
1: V zimě jezdil, nastartoval všechno, byl na něj spolehnutí.
0: Kde nejdál jste s ním byl?
1: Takový, kde nejdál, Zábřeh na Moravě.
0: Jo, takhle po Česku. A sloužil věrně, anebo někdy jste měl chuť, jak to říct, ho plácnout?
1: No, párkrát jsem mu poplácal, ale sloužil věrně, opravdu.
0: A začal vám být možná těsný, ne?
1: No, ano, ano, dá se říct, že jo. Tak pro jednoho to je úplně ideální autíčko. Jeden na nákup, no.
0: A se kterým dalším jste mu pak byl nevěrný?
1: Pak jsem se oženil a koupil jsem si Škodu 1000. Ještě na to, abych se vyjezdil prostě, abych se naučil pořádně řídit.
0: Jo, a strach za volantem nebyl?
1: Ne, ne, určitě ne.
0: No povídejte, chtěl jste dopovědět ještě něco k té Škodovince?
1: Tam ta zlobila stopením zase, ale jinak jako jezdila perfektně. Měl jsem tam sportovní volant. On ty tisícovky se rychle rozjedou, oni proti ostatním autům ty doby.
0: A pak přišlo co?
1: pak přišla 120. Bílá. S tou jsem vyjel v zimě až do Jánských Lázní při Vánici, tak já to taky nedám dopustit. A pak Felicie kombi.
0: Jo, jo, jo. Bylo nějaké auto, na které jste fakt třeba čekal, byly pořadníky totiž, a nebylo to hned?
1: Ne, to za nás se už nečekalo.
0: Nečekalo.
1: Já jsem vždycky kupoval po prvním majiteli, nebo po majitelech, víte?
0: Jo, jo, že nebylo úplně nejnovější.
1: No, ano, ano, ano.
0: A stejně věrně sloužilo. Jasně. A co garážování? To byl pod střechou, a nebo pěkně na ulici?
1: Teď to poslední už bylo v garáži. Bylo pěkně garáž, studená, pěkná.
0: Jo, dobře. No, nejlepší auto do Podkrkonoší v současné době, vy jste říkal, že nejezdíte, že nemůžete, ale určitě vás občas někdo vyveze.
1: Ano, no, jezdím většinou dopravou, dopravou veřejnou, takhle jsem to chtěl říct.
0: Dobře, chtěl jste ještě k dnešnímu tématu něco podotknout, pokud ano, je to vaše?
1: Ne,
0: je to tak všechno. Zavzpomínal jste si prostě všechno. Nostalgicky na toho Fiatka, my jsme se ho všichni představili. Jakou měl barvu na závěr, pověste?
1: Bílou.
0: Bílý Fiatek, kolik jste říkal ten typ vlastně? 650?
1: Ano.
0: 650, dobře. Ať se vám daří, buďte zdrav v Krkonoších a zase se nikdy ozvěte.
1: Pěkný vysílání.
0: Ať se vám daří, pane Milane. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Tou cestou, tím směrem.

0: Posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky Pohodu. No, Český rozhlas má síť regionálních stanic i díky vám, hlavně díky vám, jenom díky vám, posluchačům a koncesionářům. No a z pardubického studia dnes vysíláme noční linku z jednoho z těch několika, které tu jsou. A do ní se dovolala paní Jitka, jestli se nepletu. Dobrý večer.
1: Ano, nepletete, dobrý večer.
0: Paní Jitka, odkud?
1: Opavy.
0: Jakže?
1: Z Opavy.
0: Opava, dobře, takže Moravskoslezský kraj. Takže tam asi ladíte Český rozhlas Ostrava, vidíte?
1: Asi, nevím.
0: Určitě, je to tak. Jo. Výborně. Paní Jitko, tak z kterého konce vezmete téma Moje první auto vy? Bude to barva, bude to typ, bude to vzpomínka?
1: Moje první auto byla Škoda 120 LS, bledě modrá.
0: Mhm.
1: Taková. Já jsem dělala řidičský průkaz až v 35 letech. A protože jsem ho potřebovala v práci a když jsem dodělala řidičský průkaz, tak mi doma řekli, že se musím, že musím začít jezdit v co nejhorším autě, abych potom mohla sednout do čehokoliv a jet.
0: Na tom něco je dělat i autoškolu v horším autě, vidíte?
1: No, tak to asi v autoškole už nebyly žádné takové horší auta, ale potom mi koupili Škodu 120 za 5 000, někdo to dal na protiúčet.
0: Aha.
1: A spravili mi ji, takže když jsem chtěla vjet, musela jsem vždycky otevřít zadní kapotu a napumpovat to, ale potom to jezdilo jako čert a dovezlo mě to kdykoliv, kdekoliv, do kopce, v zimě, skvělé auto.
0: Jak dlouho vám ta 120 LS vydržela?
1: No, než to úplně rozpadla. nevím, to úplně přesně nevím, 3-4 roky asi jsem ji měla. Takže to jsem měla tak. A potom jsem měla taky ještě starší auto a to byl bílý favorit.
0: Mm-hmm. Ano. Zaregistrovala jste nějakou změnu jako v kvalitě toho řízení?
1: No, tam ještě ani v tom favoritu nebyl posilovač řízení,
0: nebyl.
1: To jsem se hodně nadřela. Ale potom už přišly teda nové auta a tam už to bylo v pohodě.
0: To je co? Takhle prstíkem si jenom řídit, utáčet volantem, všechno to zvládá. Poslyšte, paní Jitko, a když jste tedy získala řidičský průkaz z 35, kdy poprvé a kam jste si troufla vyjet s tím autem daleko? Jako nejenom služebně, ale fakt třeba na dovolenou, do zahraničí, než kvůli.
1: Ne, zahraničí ne, no, tak nepočítám Slovensko, Polsko, takové, ale na dovolenou ne, to já jsem neřídila, nicméně v práci jsem řídila dost a můj první výjezd mojí škodovkou byl takový, že teda jsem si úplně tak jako netroufla a tak jsem poprosila synovce, který studoval na automechanika a děde se mnou. A teda vyjeli jsme ještě v neděli brzo ráno, když ještě nebyl provoz. A vyjeli jsme s mojí škodovkou a on mi říká, co to děláš? A já říkám, chci tam dát 5. A on mi říká, to tvoje auto vůbec 5 nemá.
0: Jo, v autoškole mělo 5 a tohle nemělo 5. A vidíte, dneska už má 6. Já teda pořád jako řídím manuál, žádný automat.
1: Ano, užívám, já si mám manuál.
0: Užívám si to řazení, ale pak když jdu třeba do služebního tady v rozhlase, tak to je nějaká Fabie asi, nevím, Fabie to je úplně nejobyčejnější, vozy máme v rozhlase a ta má jenom 5 a to byste koukali, jak tam kolikrát si dá tu 6 a ono nic.
1: Potom nám to kousek dál, nám to vyplo. Přestali fungovat směrovky, takže on byl takový dvoumetrový, sama ruka, sama noha a teď, jak to měl naučené z té školy, tak začal mi strkat ruku z toho okýnka a ukazovat ten směr tou rukou. No to prostě...
0: No jo, to nás...
1: Zažila jsem toho na cestách hodně.
0: To nás učili,
1: hodně,
0: že má takhle člověk vystrčit tu ruku do pravého úhle, že jo?
1: Ano.
0: Teda, tak to se mi nestalo, že by mi nešel blinker, to je pravda, ale o rozsypané převodovce teda na francouzsko-německých hranicích, to bych mohl vyprávět v tom slejváku, to byla noční můra, ale říkám, nedám dopustit na to ruční řazení,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: I když dneska už jsou takové vychytávky, jako že člověk si tam nastaví, ať to jede 60, ono to jede 60, tak když před vámi to auto prostě ho doženete, tak ono to podle něj zpomalí, to je fajn, jo? Že už
1: no,
0: člověk se člověk nemusí starat.
1: To jsem si nikdy nedovolila tento tempomat zapnout.
0: Ne, protože, vážně.
1: Ne, člověk by potom asi, já nevím.
0: Jako zlenivěl, myslíte, zapomněl,
1: ano,
0: nebyl tak
1: ano.
0: Pozorný, možné, je to možné. No.
1: Ano.
0: Dobře, Vanítko, díky moc za pěkný předpůlnoční rozhovor na téma Škodovinka 120 LS bledě modrá. Vidíte, jak jsem si to zapamatoval pěkně.
1: Ano, perfektní.
0: Ať se vám daří a zdravíme Moravskoslezský kraj. Ať se daří.
1: Taky krásný večer.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak, do půlnoci minimálně ještě jeden telefonát s vámi posluchači Noční linky stihneme. Teď Michal Tučný.

0: Doufám, že Michal Tučný v noční lince potěšil, stejně tak, jako nás teď potěší svým telefonátem a příspěvkem na téma naše první auto, pan Jarda Odíčína. Zdravíme k Řáholci, pane Jardo, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Tak já jsem měl své první auto po vojně v roce 80, když jsem přišel, jak jsem dělal řidičáka, to trvalo dlouho, asi nevím, 3 měsíce nebo jak dlouho. A v roce 81 jsem si koupil 120 GLS. No a jak povídali ty lidi, to do kopce to vyjelo všechno, ty motory, ty nový, co jezdili už s předkem motorem vepředu, tak ty stály a do kopce jsem jel jak baron.
0: Jo, dobře, takže to byla, já ani nevím, jestli dneska ta novější auta některá mají takhle motor vzadu, to asi ne, už moc co?
1: No, to taky teda nevím.
0: Taky nevím, já jsem takový analfabet trošku, já vždycky hlavně, že to jezdí, že to je čisté a že to je spolehlivé a že to má hezkou barvu, jo, a že to třeba umí ten tempomat, jo, to jsem spokojený. Ale pak jsou kolegyně třeba tady v rozhlase, když jedou něčím modernějším a pípá to na ně, tak jsou z toho celé nešťastné. Tak vy jste pro tu klasiku nebo pro nejmodernější výkřiky teď?
1: Ne, to s tou jsem měl asi do roku 96, ne, no 7-8 a v roce 98 jsem si koupil Felici GLX a tu mám do dneška, to je 28 let, bude 1. září. No a je schnilá teda už na padrť, ta bude asi...
0: Neprojde technickou, myslíte, jo, příště už?
1: No, to už asi ne, ono to je rezavý, ale motor ten je dobrý, jako.
0: A co budete dělat? Auto není levná záležitost.
1: Pak mám ještě moje poslední auto, mě je 68, no a 12. dubna, co vyletěl Gagarin, 12. dubna 2012 jsme koupili Volkswagen na Golfa. Takže mu je 14 let, no a 60, tak jak tady budu dlouho, tak 10 let ještě snad vydrží a pak se uvidí.
0: Taky jsem golfovej. ale teď teda v posledních letech jako už na operák. Už to nechci vlastnit, vždycky to odevzdám, nic z toho nemám pak, jo. Možná, že se to prodraží, ale prostě vlastně není to moje auto a cokoliv se s ním stane, tak musí oni vyřešit. To je jako fajn, no. Ale člověk si popletí.
1: Tím Golfem taky jsem spokojený.
0: Jo, jo.
1: A byla tam měněna jedna součástka jenom asi za 6 000. A jinak nic, no.
0: Výborně. Dobře.
1: A ta 120 byla oranžová, Felici je modrá metalíza a Golf je takový červený takový.
0: Jo, tak myslíte i na ty barvy, jak jsem se na ně ptal. Kde jste byl nejdál s tím autem, ať už s tím nebo s oním?
1: Ale to s tou 120 jenom po Česku a s Felicii s rodinou jsme byli v Chorvatsku.
0: Jo, a vařili jste, nebo Felicie už nevařila? Já nevím, já vím, že my jsme s Žigulem vařili vždycky, jo, když se popojíždělo na hranicích.
1: Ne, ale jeli jsme na nejvyšší horu v Chorvatsku, teď nevím, jak se jmenovala, a měl jsem ho jednoho kluka a jedeme na tu nejvyšší horu, já nevím, asi kilometr předtím, mě 4 lidi, že dva synové a manželka a taková, no díra tam nebyla, hub tam byl. A ono to skočilo a byli jsme tlumič. A teďka nevím, myslím, že přední, kdyby se to stalo vzadu, tak se nedá jet, nebo co.
0: A vepředu se dalo, nějak jste to zvládli.
1: No, vepředu dojeli jsme nahoru, volal jsem tomu, jo, může s tím jet, no, tak mě to tam pak opravili.
0: Přítel na telefonu. Dobře, pane Jardo, zdravím Kýčínu do Královéhradeckého kraje sousedního, ať se vám daří.
1: Taky, jste sympatický, jo.
0: Mějte se fajn, nashledanou.
1: Taky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte rádi Marii Rotrovou? Jestli říkáte ano, tak právě vám teď uděláme radost.

česká Lady Soul, jak si ji přezdívá, Marie Rotrová. Za chvíli bude půlnoc, začínáte psát další příspěvky a chodí k nám, tak některé si necháme na dobu po půlnoci, ale jeden přeci jenom od pana Františka přečteme už teď. Dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. První auto jsem si pořídil ve svých 26 letech a to bylo v roce 68. V té době to bylo tak, muselo se položit 20 000 korun jako vklad. Potom se čekalo 3 roky, než na vás přišla řada. První moje auto byla Škoda 1000 MB, stála 45 000 korun. Měl jsem ji jeden rok, prodal jsem ji za 60 tisíc. Potom následovali Fabie, Felicie, Favorit, 2 Renaulty, 2 Fiaty, některá auta byla už jetá. Taky jsem si koupil elektrická vozítka, to hlavně kvůli úspoře benzínu. Jako zedník jsem si k novému autu koupil auto starší, abych mohl jezdit po stavbách, vozit i spolupracovníky. To se vyplatilo. Dneska mám Scénika už 25 roků, je jako nový, mám 2 auta na prodej, Fiata, Scénika. Dneska, kdy mě bude 84 roku, tak musím počítat s tím, abych prošel zdravotní prohlídkou, jinak budu muset prodat všechna auta, píše pan František. Pak tu máme nějaké příběhy o Moskvičích, myslím, že jsem tady zahlédl, všechno si přečteme a přivítáme samozřejmě po půlnoci další telefonáty.

0: Právě byla půlnoc, trochu jsme přitvrdili hudebně, to abychom se trochu vyšponovali řidičsky, udrželi pozornost a vstoupili do nového dne, do pondělí 11. května.
1: Noční linka.
0: 131. den roku 2026, svátek má Svatava, všechno dobré, narozeniny třeba spisovatelka Eva Kantůrková, 96. je geolog a spisovatel Václav Cílek, tomu je 71. Zdravíme i narozeninového oslavence 10. bojaře Tomáše Dvořáka, nebo modelku a zpěvačku Ivu Frýlingovou. A před 80 lety, představte si, to se konal zahajovací koncert prvního ročníku festivalu Pražské jaro a 60. slaví stadion, fotbalový stadion v Hradci Králové, později nazýván Podlízátky. Tak to jen, abychom si spojili určité události s 11. květnem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, před 100 lety vyrobili první automobil s logem Škoda, luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzali československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a proto jsme zvolili pro téma nedělně pondělní noční linky můj první automobil, naše první auto. Vy jste se bezvadně už po 11. zapojili do dnešního tématu svými telefonáty i písemnými příspěvky. Další dopisy přišly přes naši schránku na webu rozhlas.cz/linka, ale za okamžik dáme přednost někomu z vás, který telefonuje a že vás teď volá docela hodně. Říkal jsem si, že to nějak hudebně podtrhneme, naladíme. Tak co byste řekli, vy to poznáváte, vaši příznivci, hudební příznivci poznávají, která písnička už hraje, tak se nechme řidičsky právě teď naladit, co říkáte. Milan Chladil je tady.
2: 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Cítím se jako drak, však

0: tak to bylo o mopedu samozřejmě, že i to se vlastně počítá. Můžete odpovědět na otázku naše první auto, že to byl moped a až pak přišlo tedy vícestopé vozidlo. Jestli se nepletu, tak teď si popovídáme s paní Věrou z Přerova. Ano. Dobrou noc. Ano. Tak to zní jako, když se loučíme, ale my se vítáme.
1: Jo. Já bych vám chtěla popovídat svůj případ. Mhm. Já jsem dostala od rodičů peníze, kteří se rozvedli a dali mě peníze. Bylo mě 27 let, tak jsme si koupili auto s manželem. Jo. Bílou Škodovku 105.
0: To byla láska, no, co?
1: To byla láska a měli jsme jedno dítě, no a bývali jsme na venkově. A garáž jsme měli svoju, takže já jsem měla auto zagarázovaný. No a jedenkrát na jezdiny jsem měla minimum, opravdu snad druhý výlet tím autem. Mm-hmm. A víla jsem teda, že pojedeme s dětma do Přerova k holiči. A na náměstí, že přijde manžel, auto si převezneš. No a tak jsem otevřeli jsme všechny brány a já jsem sedla, když se jsem začala vyjíždět z toho auta a ten sloupek té garáže jsem celý přední blatník odřela úplně strašně. No tak děcka brečeli na dvoře, že co se stalo, já jsem brečela, už jsme nejeli nikde a čekali jsme ve 3 hodiny odpoledne, jak přijede manžel z Přerova do domu z práce a když to uviděl, boží dopuštění, zabije mě, řval. Já jsem se třepala hrůzou a utíkala jsem k sousedovi, který zrovna byl policajt na dopravním inspektorátu. Horou náhodou soused přišel a říkal, no tak neblázni, to se dá spravit, nedělej tady toto. No. No tak potom se to spravilo, protože jsme měli ještě originál barvu, v takovým rozprašovaču jsme k tomu dostali, byla to sloní kost, takže se to dalo dobře nastříkat, takže se to spravilo. No ale protože jsme měli v garáži, já nevím, jak se tomu odborně řekne, takovou vyhloubenou tu jámu, aby se dalo tam po schodkách lít a to auto opravovat.
0: Jo, rozumím,
1: bylo tam dost vlhko, tak se nám zatím na tý blatníku začaly dělat puchýře. My jsme to auto do roka prodali. Stálo tehdy 54 tisíc a celých 54 tisíc jsme dostali zpátky.
0: Ano.
1: No, a bylo další pořadí, který jsme získali a koupili jsme si Moskviča.
0: Jo, a bylo to hned jako, že jste prodali a chvíli jste čekali na toho Moskviče, že jste byli bez auta chvíli.
1: No, bylo na pořadí, ale chvílenku jsme jenom čekali, protože ten, co nám ho prodal, už ho měl to pořadí delší dobu.
0: A manžel takže prostě nechtěl mít to auto z puchýři.
1: Ne, to už to muselo jít pryč, to auto.
0: Jo. My chlapi jsme takový malicherní někdy, no, to je pravda, jakmile to není tip-top, co hlavně ta auta, tak raději vyměnit.
1: Tak ještě vám řeknu ty Moskvičovi, tak to bylo auto výborný, to byl tank, ten projel po poli, ten projel všady, užili jsme si s ním, ten už ale nestal 54, ale ne, 45 stálo MBčko a 54 tisíce stál Moskvič.
0: Takže jste dopláceli.
1: No dopláceli jsme, jezdili jsme, no a všechny přehrady, koupili jsme stan, měli jsme na vrchu na střeše ohrádku a pojezdili jsme Lipno, Slovensko, ale do Ciny ne, jenom tady u nás, tak, že nám sloužilo velice, ale taky po mně chtěli, když už mi bylo o rok víc 28, abych na 1. května jela v průvodu s tím Moskvičem, jako mladá žena a s Moskvičem do průvodu. A chtěl to svazarm po mně, praporky, že mě dají a že pojedem 2 řady vedle sebe a prostě s Moskvičem. No, ale
0: to jste se mohla krásně vymluvit, že jo, že to nezvládnete, že to ne.
1: No, já jsem se vymluvila, ale opravdu jsem bych to, že já najedu do těch lidí na chodníku, když ty nejsou široký, to já si nezvládnu, já teda nepojedu, tak jsem měla kvůli tomu aj takový jakýsi nepříjemnosti, že jsem to odmítla. Já od tehdy na vesnici, když bylo 10, to bylo hodně v roku 57, to neměl kde kdo. Já to získala jedině těma penězama od těch rodičů, kteří mě je darovali, když se rozvedli. No tak takový mám vzpomínky. A pak jsme se nastěhovali z té vesnice do Přerova. A tady jsme neměli garáž, tak auto stálo venku a tak jedenkrát mě ukradli zrcátka. Po druhý mě ukradli takový zástěrky, za těma zadníma kolama byly takový gumový zástěrky. A pořádně to tak jsme se rozhodli teda. A už jsme se s ním ale najezdili, takže jsme ho prodali za 10 000.
0: No,
1: celá hodnota.
0: Tak to byly autoperipetie paní Věry z Přerova, které moc děkuju. Poslouchal jsem vás se zatajeným dechem, jo?
1: Mám na to vzpomínky, když je mě... Dneska vzpomínám a je mě 86 let.
0: Tak ať zdraví slouží, jo.
1: No, děkuji vám moc, ale ráda na to vzpomínám. A potom, když jsme ho prodali, ještě tak vám řeknu, že ten, co si ho koupil, s ním vozil trávu nasečenou pro králíky a pro kozy. Jako v kufru mu trčela tráva, když jel.
0: Takže i když to nebylo vaše, tak vám srdce krvácelo, že jo?
1: Hrozně mě to bylo líto. A když jsem mohla, tak jsem rukou aspoň poklepala po blatníku. Protože to bylo prostě pro mě moje auto dlouho jsem se toho nemohla zbavit.
0: Paní Věro, přeju vám klidnou noc a díky za vaše vzpomínání.
1: No, vzpomínám ráda velice. Mějte se krásně.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jako první do dnešní noční linky volal pan Zdeněk po 23. Mluvil o svém prvním autě. Ještě teď mi volal při písnice a říkal, pak jsme taky měli Škodu 1203. Tatínek ji měl. Zvedací střecha, stan, pak ji zdědil. Tak jen to chtěl tak poznamenat. Vyřídil jsem vám.

0: vánoční lince, teď už s datem 11. května. Přivítejme paní Magdalénu z Hradce Králové. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům. Tak a já jsem chtěla říct naším prvním autem. Mm-hmm. Byla Simka, 1300. Tehdy byli v Hradci, myslím, jenom tři. Mm-hmm. A bylo to auto k nezaplacení. Ani přesně teď nevím, jak dlouho jsme si ho užívali, ale hrozných let.
0: Mm-hmm. Jakože spolehlivé bylo prostě.
1: Ano, spolehlivé. Tehdy, myslím, v 78. roce byla kalamita, myslím, že na Silvestra byla taková hrozná změna počasí.
0: Rozum, ano, ze Silvestra na Nový rok, vidíte.
1: Ano. A my jsme šli z návštěvy, v ulici se startovali auta, nemohli to nastartovat. My jsme sedli a auto jelo. Mm-hmm. Nastartovat auto jelo. Pak jsme měli MBčko, nový. Pracovní jsme měli potom Žigula. Paní dobře řekla, že to je tank, ten teda vyjel kde co. Mm-hmm. A nakonec to už jsem byla sama, Fabi, která mě slouží už ne na výlety, ale
0: na nákup.
1: A takový ty pochůzky, popřípadně, když potřebují přítelky, některý nemají auto nebo nemají řidiča, potřebují odvízt někam, buď na nákup, nebo k lékaři a tak.
0: Takže sama řídíte.
1: Sama řídím a je to můj koníček velký. A když ještě řeknu případ s Cesimkou, když jsme jeli na dovolenou na Slovensko, tak já jsem ještě neměla řidičák. To bylo krátce, jsme ho koupili, myslím, že jeden den, že jsme auto koupili a druhý den, že jsme odjížděli na dovolenou. A traduje se v naší rodině historka, kde děti se radosti vykládají, jak se mamka vyhnula na místním hřišti dvěma kravám a auto nenabourala.
0: Vy jste si to zkoušela, jo, na tom hřišti.
1: Ano, ano.
0: A poslyšte, kdybyste měla dneska sednout do té Simky ve srovnání s tím vozem, který máte, uřídila byste to?
1: Já si myslím, že jo, protože já jsem takový typ, že kdo z příbuzných má nějaký auto, tak když kemrám, ať mě nechají svíst jako řidiče, aby si to vyzkoušela.
0: Jak prostě to jede?
1: Prostě pro mě autem je
0: požitek.
1: Požitek, ano, přesně tak. Mm-hmm. Když teď jako na dlouhé cesty už nejezdím, ale jakmile můžu sednout za volant, je to požitek. A když jsem byla po operaci se srdcem, já jsem měla, myslím, aspoň měsíc zakázáno jezdit, ale nedalo mi to. Přišla jsem z nemocnice, pod oknem mi stálo auto a říkala jsem tak, já jdu se hned projet. A myslím si, že to byla taková uzdravující jízda, že prostě jízda jako dovede, jízda autem dovede člověku tolikrát energie a ty krásy a pohled na krajinu, že i uzdraví.
0: Ano, psychika půl úspěchu, samozřejmě. I u nemocí, které nejsou psychické, ale stejně prostě dělá to hodně. No, paní Magdaléno, zdravíme do Hradce. Tam je moc příjemný městský okruh, jako docela to je vychytané, tam se jezdí celkem fajn. Co?
1: Ano.
0: Ať se daří.
1: Vám všem přeju šťastné kilometry.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za chvíli nahlédneme na to, co jste nám napsali a teď si dopřejeme nezmary.

0: Tak jsme si užili Nezmary, doufám, že i vy, jako já, tady ve studiu Českého rozhlasu vysíláme noční linku dnes Pardubice na téma naše první auto. Slíbil jsem, že nezapomenu na to, co jste nám taky napsali na našem webu rozhlas.cz/linka. To nesmíme zanedbat a pak samozřejmě přijmeme opět další telefonáty do vysílání. Takže pan Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, moje první auto byla Škoda 105 červené barvy. Dál jsem měl Škodu 120, potom Forda a vrátil jsem se ke škodovkám. Škoda Felicie, kombi šedá metalíza. Teď jezdím Škodou Fabii, kombi šedá barva. Jako náhradní mám Peugeot 307 kombi. To se pozná chlap, no, že to tak jako ty typy tady nám napíše, výjmenuje a zároveň ho to těší, že to může takhle napsat. Nejdál jsem byl autem na Slovensku a v Polsku. Jezdím rád, ale kratší vzdálenosti. Láďa zdraví všechny posluchače noční linky z Litoměřic a my mu za příspěvek děkujeme. Stejně i paní Vlastě, která píše: dobrý večer, vzpomínám na naše první auto Moskvič 407 béžové barvy. Nebylo nové, ale první majitel byl lékař a bylo asi 5 let staré, ale udržované. Udělalo nám velkou službu, zvlášť při odvozu ráno dětí do školky. Pak manžel rozhodl koupit Moskviče 412 modré barvy. Taky jsme byli velice spokojeni, jelikož jsme koupili dům, který potřeboval rekonstrukci, museli jsme ho prodat a těžko jsme se s ním loučili. A stejně jsme po 2 letech od příbuzného koupili opět Moskviče 408. Po 90. roce manžel začal podnikat a sehnal ojetého Passata, se kterým měl nehodu při mikrospánku. Poslední jsme měli Nubiru a poslední spolehlivé auto Hyundai 120, které jsme darovali vnučce, protože manžel po těžkém covidu nemohl řídit. Dnes mě již vozí dcery nebo vnoučata. Přeji vám i posluchačům pěkný vstup do dalšího dne a týdne, paní Vlasta. Díky, že jste to tak shrnula, paní Vlasto. A ještě tu máme příspěvek od paní Marty z Prahy 6. Tak co nám napsala? Nečetl jsem to, teď budu číst přímo do vysílání a vypadá to hodně zajímavě. Dobrý večer, pane Zdaňku a všichni posluchači. Je nám s manželem 84 a 85 let. Nikdy jsme neměli nové auto, jen ojeté. První byla po tatínkovi zděděná Škoda Baby, takzvaná Babinka. Měli jsme ji pár let. Druhé auto jsme měli Škodu Octavii kombi zvanou Bárušku. A to jsou ty jména daná autům. Někde se to takhle pěstuje v některých rodinách. S tou jsme najezdili nejvíce. Byli jsme mladí a manžel měl jako koníčka železniční modely a také miloval úzkokolejky, tak jsme dovolenou s dětmi trávili ježděním tehdy po Československu, všude možně po úzkokolejkách. Také jsme čekali 3 dny v Mladějově, než roztopili a vyjeli s průmyslovou parní mašinkou. No a tam to znám, to je tady u nás v Pardubickém kraji. Nejdále jsme byli na černým Balogu. Další auto bylo Žiguli kombi, to byl tank. A teď poslední máme Škoda Favorit Formant z roku 93. Vždycky jsme měli kombíky, protože sloužili jako malý nákladák, protože na chatu se stále něco vozí. Favorit Forman bude za chvíli veterán, my jsme na něj pyšní a nové auto bychom nechtěli. Už to s ním doklepeme. Noční linku poslouchám snad 20 let, všichni moderátoři jsou a byli úžasní, moc vám děkuji. Paní Marto, vy jste to tak krásně napsala a musím říct jako naprosto bez chyby, bez jakékoliv gramatické chybičky, moc pěkně napsaný ne e-mail, ale příspěvek na našem webu na formuláři rozhlas.cz/linka. Tak vám za ty písemné příspěvky do nedělně pondělní noční linky moc děkuju. Třeba ještě něco připíšete, ještě je tu možnost, ale za chvíli opět někoho přivítáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: ráno, do svítání je ještě daleko, za chvíli bude 12:30, v plném proudu je noční linka na téma naše první auto a jsem moc rád, že můžu z Pardubic pozdravit do nedalekého Rychnova nad Knižnou pana Oldřicha. Zdravíme.
1: Dobrý den, nebo spíš dobrý večer, já nevím, to nazvat teď.
0: Ano, ano, ono je takové nešikovné říkat dobrou noc, to většinou se říká před spaním, i když za chvíli si to popřejeme, ale pane Oldřichu, zdravení není důležité, důležité je vaše první vozidlo, zavzpomínejte.
1: No, moje první vozidlo v podstatě, no, s kterým jsem jezdil, to bylo první, ta otcovo vozidla, to byl Trabantík. Mm-hmm. A pak jsem si říkal, no, že bych chtěl mít vlastní a to první moje červená stovka, 100L, škodovka.
0: Zamačkáváte slzu, když na ní vzpomínáte, já to cítím.
1: No jo, tak s tou jsem si taky užil teda.
0: Jak to myslíte?
1: Jo, tak jako, co jsem koupil, tak to jsem byl asi 15. majitel, tak jsem koukal do techničáku. To bylo ze 69. všichni kliky ven to mělo, to někde z Ostravy, až se to dostalo sem do Rychnova, no.
0: Mm-hmm. A jako sloužila, jo, v pohodě, nebo jak jste myslel, že jste si s ní užil?
1: Akorát blatníky, ale co se do toho každý udržel, jak to bylo vystříkané rezistinem, tak auto jako podvozkově vydrželo dost dobře, no.
0: Mm-hmm. A nikdy vás nezradilo na cestách, že byste někde zůstal viset?
1: Jo, jednou mě padlo kolo.
0: Fakt jo?
1: Jo.
0: To si člověk dneska ani nedovede představit, co, když nemá nehodu, že by se tohle stalo.
1: No, to byla uhnělá nápravnice za předku, no, a to bylo u baráku, tak se to dalo.
0: Šel jste někdy do nového auta úplně, z brusu nového, z autoservisu?
1: Jo, tak jako už jsem pak se mi střídal další auta, jedno bylo auto nový, no. To byl Peugeot Expert, no. Taková dodávka už, no. No, tak mezi tím jsem vystřídal škodovku, pak přijatel a ještě další škodovku, pak Opla.
0: Máte to pestré.
1: No, teď zas malinkýho Fiata Stereo, 20-letýho Punta, takže furt to nějak střídám.
0: Tak a které to vozidlo se vám jako řídilo nejkomfortněji, nejlíp, že fakt na něj vzpomínáte a říkáte si, sice třeba nebylo první, ale to bylo fajn auto.
1: Jako byl pohodlný ten Opel Rekord, to bylo vládní vozidlo, jsem tomu říkal, to jako to 2.2 motor, v tom byl stříkačka a to jezdilo jak v reku, no.
0: Kde jste s ním byl nejdál?
1: Maďarsku a na Slovensku. A jako moc do ciziny se jako vždycky bojím jet, jeli se něco vyštění v té době, kde pak karty nebyly tenkrát.
0: No, takže jasně, za prvé peníze a za druhé teda, jako v Maďarsku byste asi se těžko domlouval.
1: No, jak to jsem tam poznal, jsem tam byl, nem tudu. Tak to bylo tady. Ale tak oni někteří měli německy, no, jak to šlo, no, ale ale bylo to takový veselý, no.
0: Myslíte si, že záleží na tom, odkud člověk je, že tam buď řídí líp nebo hůř? Myslím, že třeba, já nevím, řidiči z velkých měst dřív, když byly ještě ty SPZky po okresech, tak nadávali na řidiče z menších okresních měst. Pozor, jede Rychnovák, teď se vás nechci dotknout. Hradečáci tohle křičeli a Pardubáci zase křičeli, hele, Oustečák. Nebo Chrudimák.
1: No, tak to přesně bylo. No, tak nelze se divit, jako zase oni neuměli jezdit na povolesnicích, ty měšťáci, no, to byl ten problém, no.
0: Jo, to je pravda.
1: Oni se tak motali divně po těch silnicích a zase my jsme se motali ve městě.
0: Na těch velkých křižovatkách, všechno mělo něco, no. Já jsem nechtěl vyvolat žádný spor, jo, to jenom, že jsem si na to vzpomněl, když jste řekl z Rychnova, tak...
1: No,
0: že
1: to se... tak bylo, no. No, teď už to nepozná, každý má Ačko a tím to končí.
0: Teď se to nepozná, protože každý má kraj, že jo, za prvé.
1: No, a když to má lizinkovku,
0: tak je to Praha. No, takže se říkají prokletý Pražák a přitom vůbec nejsme prokletí Pražáci, že jo, často v těch autech.
1: No,
0: se říká drzý Pražák, že jo. Ten je oprsklý jako Pražák, se říká. No, protože tam teda člověk v Praze, to je pravda, tam člověk musí mít nervy a trpělivost. Já když tam jedu do rozhlasu občas, tak to kolikrát radši nechám na Černém mostě a dojedu metrem.
1: No, je to tam strašně, no, když jsem tam tuhle taky jel, tak to bylo jako... A jak to nemáte nějako věty, a tak se koukáte, že se, když tam jedete, já navigaci žádnou nemám, tak vždycky jezdím bez tohohle. A A když vyjedete podle těch, někdy to zavádí, že jedete někam jinam. No.
0: Jo, to jste mě teď inspiroval. Já si sem zase někdy sednu, jo, za mikrofon, tak to by bylo dobré téma, jako navigace a mapy, protože my jsme tak zlenivěli, a teď neříkám, že to je špatně, ale když si vzpomenu, že jsem právě po té maturitě jel po té Francii s papírovou mapou, a že jsem musel mít navigátorku, to prostě, a dneska tam to člověk naťuká, ona vás ještě pošle jinudy, když tam vidí nehodu někde na dálnici, abyste tam nestál, to je pohodička teda, to je úplně něco jiného, ale mělo to něco do sebe, co ty mapy?
1: Já podle toho jezdím doteď.
0: Fakt jo?
1: Teď jsem byl třeba na dovolení v Jižních Čechách, tak si píšu 35 doprava, tam 20, tam 16. To jedu podle silnice, jedu kam potřebuji.
0: Jo, ale, no, ale najdete si tu mapu na internetu, ne?
1: Ne, na mém mapách.
0: Jo.
1: Na mapu Autoatlas mám a v autě. A...
0: To si kupujete tak teda nová to... vydání, jo? Ty silnice totiž přibývají, že jo? Rostou jako houby po dešti.
1: No jo, a tak rostou, ale zase to není tak, že se... Pak vás to tam třeba naviguje nějakou jinudy, ale je to v pohodě. A... Jako, že byste jel někam jinam, když víte, že tam máte, tak je tam zase ten směr, takže
0: jo, dobře.
1: Že tam je nová cesta.
0: Mm-hmm. No, já vám moc děkuju, pane Oldřichu, jak jsme si tak krásně jako východočesky popovídali. Mějte se pěkně.
1: Tak jo,
0: ať se daří, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Zdravíme samozřejmě do celé republiky všechny posluchače Noční linky a víme, že nás posloucháte i v zahraničí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké pak asi bylo první auto pana Ivana z Hodonína, který k nám volá? Zdravím vás.
1: Dobré ráno už asi, řekneme si, pondělí. Moje první auto bylo Škoda Tudor. Spravil jsem si ho, nastříkal jsem si ho a prodal a koupil jsem si Škodovku stovku.
0: Já se koukám, já vás poslouchám, já se koukám tady, jak ten Tudor vypadal, jo, protože už to tady
1: sanitka,
0: vidíte.
1: To byly kdysi sanitky a to se předělalo, já teda jsem dělal servisu, víte, takže nebyl problém si to předělat. A tak jsem ho pak prodal, no, jak říkám, a koupil jsem si Škodovskou stovku, nedám na Škodovky dopustit. A jezdil jsem každý rok do Bulharska, až do Mičurinu.
0: Ty jo.
1: Dneska se to jmenuje...
0: jinak.
1: Jinak už, ano, oni to přejmenovali. Takže tyto cesty jsem absolvoval bez problémů se Škodovkou, jako, a vždycky rodinka od 73. roku jsem jezdil každý rok do Bulharska. No já jsem na ní přes 200 tisíc, kamarád mě tam dal vždycky, akorát rozvodový řeta, se na to rachotilo, kolečka do toho rozvodového řetězu a prostě žádný problém ze Škodovku prostě nikdy nebyl, až jednou jsem mě to zastavilo před Burgasem, před tím kruháčem tam, to tak funguje pořád, a tak a cívka, induční cívka, jak je tam prostě, tak jsem jenom přehodil na druhou, tu jsem měl rezervní a jel jsem dál. Takže Škodovku 360 tisíc bez problémů, ano, to se udělá mezi tím generální, jako generálka se udělala, dají si tam ty nové vložky, kroužky, všechno, takže můžu vám říct, to byl super, super auták. Aby se nám do kufru vlezly jako věci různé, ale jídla, tak, protože tenkrát jako bylo draho, poměrně teda, ono je draho pořád, že? A tak říkám, tak 16krát asi do toho Bulharska.
0: No, já vás obdivuju, jak jste sebou vozil i náhradní díl, o kterém jste si myslel, že by mohl být potřeba, takže indukční cívka říkáte.
1: Indukční cívka, to je taký váleček, ten byl tam přišrubovaný vedle toho motoru nazadu, jo, a ještě jsem to, aby se to nepřehrývalo náhodou, to se nikdy nestalo, tak jsem měl udělan jako v kapotě, jsem si udělal z Renaulta, osmičky Renaulta, jsem vyřezal ty mřížky, ty jsem dal zase do té zadní kapoty, udělal jsem ji bílou, tu kapotu, protože tak na to nehoří slunko moc, že, pálí. Nahoře jsem měl udělaný taky držák, tam jsem měl rezervní kolo, ano, do toho rezervní kolo se dali ještě nějaké věci, co byly potřeba, z koženky mě kamarádi ušili takový potah na to, aby na, no a tak jsem měl, takže jsem měl větší kufr vepředu, jo, no a se jezdila do Bulharska.
0: No teda, to se tak pěkně poslouchalo, to vaše vyprávění, pane Ivane, já už tady koukám, našel jsem si na internetu tu Škodu Tudor, poválečnou legendu, jak je tady nazvaná.
1: Ano.
0: Dvoudveřová verze modelu tady jede na mě.
1: Ano.
0: A název vznikl z anglického Tudor, jako dvoje dveře, no a to byla krasavice, tahle Škoda.
1: Víte, Škodovky byly...
0: Ty jo, to bylo krásné auto. No. Tady píšou, že mělo mechanický startér.
1: Ano, ano, to se, ten startér byl nad plynovým pedálem, to jste zmačkl, teda špičkou nohy jste ho zmačkl a zrovna jste přidal plyn a už to fungovalo.
0: Jak vy si to pamatujete? Já vás moc zdravím do Hodonína. Až tam budu zase projíždět do Smrdák na Slovensko, tak si na vás vzpomenu.
1: No, no, kole tam jazdím na kole trénovat.
0: No vidíte.
1: Já jsem jel Tour de France, taky víte, s tím zimovčákem na tom vysokém kole, takže klidně se zastavte v Hodoníně.
0: Ano.
1: Když pojedete na Slovensko, tak na konci Hodonína je po levé straně benzínka.
0: Šelka. Ano, vím, oni tam tankuju, no.
1: No vidíte. A tam hned za tou šelku zatočíte doleva, a prostě máte moje číslo teď, tak není problém, rád vás uvidím.
0: Dobře.
1: Kafičko.
0: Pane Ivane, to byl báječný rozhovor, jako by nebyla jedna v noci, ale jedna přes den s vámi.
1: A musíte pohnout, protože já už mám taky, já jsem 42. ročník, víte, pod dnes den pracuji jako autolakýrín, takže mám to klidně se zastavte.
0: Děkuji za pozvání. Nezdržujete.
1: Aby nezdržoval další lidi, jako co budou...
0: Ne, vy jste mluvil tak poutavě, že jsme klidně i trošku přetáhli. V tomhle případě to nevadí.
1: A to cestování, to bych vám ještě řekl, ještě do Itálie a tak dále, takže já to mám procestované trošku.
0: Já dám příště zase, až se tady objevím, tak dám zase nějaké takové cestovatelské téma. Jo, to je dobrý nápad, nebo ty mapy, navigace. Já to nějak vymyslím. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Děkuji, taky vám přeju, ať se vám daří.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A teď trocha slovenčiny v písničce. Jaká?

0: Tak, nechal jsem doznít tuhle úžasnou baladu o polních vtáků na vlnách Českého rozhlasu v noční lince, až mi tady z toho upadla tuška, ale pojďme dát slovo paní Marcele Spolabí, která se dovolala. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím. Já jsem první auto, který jsme si pořídili jako manželé v roce 66, tak to byla Škoda 1200 sedan. A to byly takový ty první ještě autička. Mm-hmm. A protože nebyly auta, že jo, tak když něco bylo, tak bylo na pořadí a různě. Takže žádný velký výběr, ale manžel sehnal někde, já nevím jakým způsobem, tehdy nebyly nějaký buchví, jaký pinol, asi na nějaký inzerát, vedle ten auták a byl až z Karlových Varů. Mm-hmm. Tak jsme se tam vypravili teda.
0: Cesta pro auto vlakem nebo čím?
1: Ne, na motorce. Na motorce jsme jeli. No a to auto jsme tam domluvili, manžel si to prohlídl, on automechanik, tak říkal, no dobrý, tak jo, a za celkem přijatelnou cenu, takže si ho vememe. Já povídám, no jo, my jsme tady na motorce. Já jsem teda řidičák měla od roku 64, jo, takže to nebyl problém a na motorce jsem jezdila. A on říká, no tak se nedá nic dělat, já pojedu tím autem a ty pojedeš za mnou teda na motorce.
0: Nechtěl vám ho půjčit hned na první jízdu, jo?
1: Ne, já jsem jela na motorce a on jel tím autem. A teďka ale já říkám, ale prosím tě, pojedeme přes Prahu. Tak jako já teda jako v ty Praze. A on říká, prosím tě, jak pojedu pomalu, tak pojedeš za mnou, ne? No tak jsme jeli, takže jsme přijeli ku Praze, samozřejmě při prvním nějakým odbočení, nebo já nevím, jak se to vzniklo, prostě najednou nebyl a já jsem skončila u Pražského hradu, tam před těma dvouma budkama, jak tam stála.
0: Počkejte, jako na Hradčanském, to ne snad.
1: Jo.
0: Fakt, jo, o arcibiskupství, jo.
1: A teďka já jsem tam s tím motocyklem teda byla a říkám, ježišmarja, kam já teď lidi koukali, protože tam chodili turisti, že jo. No to, a teď já jsem tam motala.
0: To jste musela na Pohořelci, ne? Tam jako odbočit doprava kolem Lorety.
1: Nevím, už prostě někde jsem, prostě mi ujel a já jela a někde jsem odbočila a prostě on nebyl. No tak jsem pak zajela někde takhle ke straně, tam jsem zůstala stát a říkám, no Krista pána, kde je? No tak pak teda jsem, pak se vrátil, asi si řekl, že jsem úplně blbá. No,
0: počkejte, jak ho napadlo jet k Pražskému hradu, prosím vás, mobily nebyly.
1: No, on nejel k Pražskému hradu, ale já jsem prostě...
0: Jo, ale jak ho napadlo, pak se tam za vámi vrátit a najít vás?
1: No, nechápu to.
0: Včas vás za sebou neviděl.
1: No, takže prostě nevím. Tak jsme jeli tou Prahou a já vždycky u každý, už jsem teda byla úplně vsteky bez sebe, a u každý křižovatky prostě starým městem jsme jeli a to vím, že to bylo šílený. A teď tam ty auta, že jo, najížděli a já vždycky na každýho ještě z ty motorky jako mávala, ať mě pustí za tím autem, co jede přede mnou. No, no tak jsme to nějak tak vyklíčkovali.
0: Dobře to dopadlo.
1: Jinak... Cože?
0: Dobře to dopadlo.
1: Dopadlo to, jo, pak už když jsme byli na kraji Prahy, tak už jsem ho nechala, ať si jede a já už jsem si jela za ním. To už bylo dobrý, ale nejhorší bylo teda vyklíčkovat z ty Prahy. No potom jsme měli pabědu. My jsme měli mnoho aut, protože manžel automechanika, prostě nikdy jsme neměli auto nový. A vždycky prostě nějaký, takže pabědu, pak škodovku, tisícovku, pak jsme, a pak teda to jsme měli škodu 12, ježišmarja, jak se jmenovala, 120, škoda 120, a protože jsem pracovala v mototechně, tak to nebyl zas takový problém sehnat auto. a to nám vrátili, nebo vrátili to Angličani, že jim to nějak splachla vlna v Anglii a prodávali to potom zaměstnancům mototechny a to by bylo všechno dobrý, ale mělo to pravý řízení.
0: Je. Yeah.
1: No a s tím jsme teda najezdili hodně i prostě po cizině.
0: To si nedovedu představit.
1: Německa a tak dále. No ale jezdila jsem s tím i já a hodně. Mm-hmm. A to nebyla legrace, protože to mělo, řízení to mělo pravý, ale řazení to mělo jako, kdyby bylo levý, že jo?
0: No, rozumím.
1: Naučená jednička k sobě, nahoru, dvojka, že jo, odmáčknout, trojka, čtyřka. No a to všechno bylo obráceně.
0: No, tak to jste teda kabrňák, že jste to takhle zvládli. Já se hrozím toho, že bych měl někdy jet do Británie a tam řídit, jo. Člověk si to naučí
1: to,
0: takhle, no.
1: Si taky nevím, jak by to dopadlo, ale na to řízení pravý jsem si zvykla. Mm-hmm. Lepší bylo, když jsem jela třeba a zastavili nás policajti, že jo, někde, nějaká ta kontrola, no a šli doleva, že jo.
0: A jo, jo, jo.
1: A říká, ukázal, musíte doprava. Na to koukali jako to. No tak to bylo to. No, měli jsme aut hodně, samý vojetý samozřejmě. Mm-hmm. A nakonec jsme skončili u Subar, protože jsme se přestěhovali, pak v 86. roce jsme odešli do hor, do Krkonoš. A tam prostě to byly, my jsme snad měli první Subaru v republice, protože můj mužský furt šmejdil po nějakých takových letech. No a ta byla dobrá, to byly ty Subaru, byly dobrý. No.
0: Já vám moc děkuju, paní Marcelo, že jste se dovolala, krásně vyprávěla. Už hraje písnička, protože my smíříme k 1 hodině noční. Ať se hezky vyspíte.
1: Tak jo, tak bylo to hodně zážitku, ale jo, to nebude.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vida tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31-letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Hracek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí dálky zdraví, a mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět. A navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. Na, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být ohroženým plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuji ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi...
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No, až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli... Víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Bude Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se tu líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán? No samozřejmě náš byl. To bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: No, to bych řekl. Je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrčku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrom černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: No to. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete,
7: pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když byste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo?
5: Nebo dostaneš... černou známku.
6: Lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu...
6: Neleknu se vás.
5: ...nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jim, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
8: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
8: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
8: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano. Tak.
8: Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
2: Mm-mm.
8: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
8: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
8: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
8: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku k tři sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž připomloval nějakého Flinta nebo tak něco.
8: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
8: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? Co se to se mnou stalo?
7: Pan doktor Livesey je náš přítel.
8: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
8: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvíc sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
8: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
7: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
8: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bemboa?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: Já, to je, on je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: Já tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No si ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
4: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
4: Tak, starý brechu, nečekal jsi nás tak brzo.
3: Pouš toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
4: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
4: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přičte. Rozbiju vám hlavu, vy. Nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum. Přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
4: Máš ještě 6 hodin času.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
6: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: Hej, bilebonsi, rytí z jiště scény přišli. Běž, výraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stavej, Billy Bones, tak mám ti pomoct tou hledýkou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdný.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Tady není.
0: I kdyby chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Livesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bambua nezastihli. Na návštěvě u doktora Livesaye byl právě Lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšeli, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jim. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o nohu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem, ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé, mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawk ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem z Trelawneyho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo.
1: Tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablko vyschlovi nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
3: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co, Vidiku, ukažte jazyk. No, Vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu. Váč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísahám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jakoby nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
4: Tady máš. A dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
2: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív, než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
2: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
3: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
4: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
3: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
4: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
3: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
3: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
6: Samé bucháty, samé bucháty, samé

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dám chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.